0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jsem to vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Neseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A jsem říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to si možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to je pravda. To bych byla v šoku i já, teda.
0: Co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to no, se
0: nedá. Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert, něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Naďo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden?
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Ať se na hucelský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší ty najmout dál.

kotem, ať se na huconský šíke najmout dám. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší ty najmou

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Ale na, na, na té

0: Když jsem závodil, když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá.
1: To spíš
0: tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
2: Ale co sladkého máte rád?
0: Všechno sladký.
3: Tady jste nám nabídli švestkové koláče.
0: Já jsem viděl.
3: Jablečné koláče, jsou vytažené z trouby.
0: Jsou krásný, vynikající.
3: Ještě teplý.
0: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sázku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před... Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
3: Ježiš.
0: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
3: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
0: Děkuji.
2: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
0: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
2: Tak moc děkuju, díky moc.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuji, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: možné navštívit Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
1: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
0: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není platné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažili takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
1: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
0: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879 a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
1: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
0: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název Minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu Minutio Sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau tu neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty Koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně, skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži. Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
1: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době je velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
0: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
1: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
0: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Panny, o tom jsme mluvili, ano. Karl Hofer. Ano. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
1: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, které jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.
2: Bin i de pantl kramasima komiche von Pilsner Mark.

0: hezky ty obrazy. Má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil podcestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch podcestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten podcestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být i jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita, anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaší klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný, působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dát šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústečané mohou do dneška dávat návrhy na vylepšení veřejných prostranství. Liberec dokončuje stavbu tříd na základní škole Švermova. Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Dnes čekáme převážně polojasno, přechodně oblačno, teploty až ke 30 stupňům. Pěkné brzké ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Do dneška můžou obyvatele Ústí nad Labem posílat na magistrát nápady na vylepšení veřejného prostoru. Město dá letos do participativního rozpočtu dvojnásobek loňské částky, 3,5 milionu korun.
2: Jeden projekt by v přihlášce mělo podpořit aspoň 15 lidí a náklady na jeho uskutečnění by neměly přesáhnout 700 tisíc korun. Po formální kontrole všech návrhů budou lidé o favoritech opět hlasovat. V posledních 7 letech město z nápadů lidí postavilo například několik hřišť a vyhlídek. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
0: Liberecká základní škola Švermova bude mít v příštím roce 6 nových učeben. Stavbaři je dokončují v pavilonu, kde býval plavecký bazén. Nové třídy využijí děti z prvního stupně. V přestavěném pavilonu budou taky šatny a kabinety učitelů. V současnosti město hledá dodavatele na vybavení učeben, říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Má IT techniku, interaktivní tabule a vybavení nábytkem. A to nejenom teda těch učeben, ale i kabinetů, zborovny, to znamená celkového zázemí té základní školy.
0: Město předpokládá, že za výpočetní techniku zaplatí zhruba 3 miliony korun. Nábytek by měl stát necelé 4 miliony. Policisti budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je více než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Dobře třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Sport. Čeští hokejisté porazili v sobotu na mistrovství světa ve Friburku Slovensko 3-2. Vítězný gól dal odrazem od brusle v poslední třetině kapitán Roman Červenka.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek převážně polojasno, přechodně oblačno, teploty do 30 a na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku na silnici 237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte dopravní značení a v Děčíně čekejte mírné zdržení ve stoupání od nového mostu na Ludvíkovice v Kamenické ulici. A to kvůli opravě plynovodu. To byly zprávy v 5. Já vám přeji dál pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné ráno, příjemné vstávání s Českým rozhlasem Sever. Máme tady 5 hodin a 4 minuty a přesně v tuhle chvíli se dostává sluníčko na horizont. Venku se nám tedy rozednilo, máme tu sobotu 24. května a více nám o tomto datu prozradí už za malou chvíli Petr Jungmann v pravidelném kalendáriu. Řeč bude v této hodině ale také třeba o dřevostavbách a dozvíte se například, proč se nestaví více třeba bytových domů z dřevostaveb. No, k tomu přidáme i písně, které nestárnou. Pavel Bobek bude připravený už za malou chvíli, také nám zaspívá Karel Gott, no a teď už je připravena Věra Špinarová.
1: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: Pavel Bobek dospíval Lásko mě ubývá sil, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever. 5 hodin k tomu skoro 13 minut, teď už, jak jsem sliboval, připravený Petr Jungmann a jeho dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV.

0: svatého a Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prinz Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin skoro 19 minut, dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Pojďme se podívat na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Bude o něco tepleji než je včera, ale později odpoledne by se mohla objevit oblačnost. Ráno a dopoledne bude skoro jasno, během dne převážně polojasno, přechodně až oblačno a odpoledne se může vyskytnout i nějaká přehánka, ale pravděpodobnost je malá a to hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku 27, na horách pak 23 až 26 stupňů. Ráno slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, přes den postupně mír severní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a na horách čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Původně severočeská kapela Kabát, její hit s názvem Bára, 5 hodin 23 minut a za necelých 7 minut tady máme půl šestou, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Sever, pokračovat brzy bude také Karel Gott, ale teď přinášíme zajímavosti o dřevostavbách. Dřevostavby jsou už dnes běžnou součástí českého stavebnictví. Zatím jich ale není tolik jako například v severských zemích. Podle dat Českého statistického úřadu je jejich podíl od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhody dřeva a hlavně udržitelnost tohoto materiálu a taky možnost rychlé výstavby.
1: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavěný. Lukáš Weiser, dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
2: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
1: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
2: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
1: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
3: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
4: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Kdežto u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
3: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
5: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobýho charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
3: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy. Třeba v posledních 3 letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
3: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, nejen k výstavbě bytů, ale třeba i škol a školek. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Teplice postaví v centru parkovací dům. Třípatrová budova bude stát na současném parkovišti v Alejní ulici poblíž fotbalového stadionu a navýší parkování o 300 míst. Město hledá projektanta a příští rok chce vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu. Kapacita hřbitova v České Lípě naroste o bezmála 200 míst. Radnice vybrala firmu, která místo části ohradní zdi postaví nové kolumbárium. Úpravy budou stát přibližně 7,5 milionu korun. Stavba by měla začít v následujících dnech. Běžeckou dráhu na bývalém fotbalovém stadionu v Chomutově město letos obnoví v rámci participativního rozpočtu. Přibude k ní i pumptracková dráha pro cyklisty. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a mají jisté čtvrtfinále. K tomu jim pomohla výhra Norska na Švédskem 3-2. Dnešek bude skoro jasný, postupně polojasný, místy i oblačno a teploty do 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Uzavírku mostu kvůli stavebním pracím čekejte ve Šluknově na Děčínsku v Ostrovní ulici a zúžená vozovka je kvůli dopravnímu omezení taky v Teplicích v Juditině ulici. Jeďte opatrně, šťastnou cestou a dál pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: S otužováním byste mohli začít klidně i teď, ne až na podzim, kdy se začíná ochlazovat. Další rady nám přidá Jarka Vykoupilová v pravidelných babských radách za malou chvíli. Teď už ale pokračuje Dan Hůlka, jeho písnička s názvem Ráj. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Marta Kubišová, jí slavná Magdalena, 5 hodin 39 minut, dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Jestli jste se až doposud vyhýbali otužování, je možná nejvyšší čas to změnit. Cestu, jak si oblíbit studenou sprchu, vám teď nabídnou naše dnešní babské rady a Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Což tak hledat si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Genesis, jejich hit s názvem Invisible Touch, a nás čekají brzy holky. 5 hodin, skoro 44 minuty. Jdeme se podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A nás čeká další krásný letní den. Ráno a dopoledne bude skoro jasno, během dne převážně polojasno a přechodně až oblačno. A odpoledne se může ojediněle vyskytnout i nějaká přehánka, ale pravděpodobnost je malá a mělo by to být hlavně na horách. A teploty, ty budou ještě vyšší než včera. 28 až 31, ve Šluknovském výběžku 27, na horách pak 23 až 26 stupňů Celsia. Ráno bude vát slabý, proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, přes den mírný, severní až severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu a na horách odpoledne čerství 5 až 9 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Teď už 5 hodin, skoro 48 minut. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Máme tady neděli 24. května a Janám přejeme všechno nejlepší k svátku. V jednu dobu to už vypadalo, že město Chabařovice ustoupí těžbě hnědého uhlí. Z tamního velkolomu nakonec vzniklo jezero Milada, které je dnes oblíbeným rekreačním místem Ústečenů. Více nám v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí prozradí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Chabařovice na Ústecku leží kousek od místa, kde se v roce 1426 odehrála slavná husitská bitva na Běhání. V 11. století byly Chabařovice osadou na srbské obchodní stezce do Saska. V roce 1520 se už o nich mluvilo jako o městečku správy vaření piva a výroby sladu. Od září roku 1609 přešlo vlastnictví Chabařovic pod Chlumec. V 18. století se město potkalo se svým osudem. V roce 1774 byla v okolí Chabařovic objevena naleziště hnědého uhlí. Po příchodu nového majitele chlumeckého panství v roce 1830 se naplno rozjela těžba. Po únoru 1948 byl centrem těžby velkolom Chabařovice. V průběhu let se lom rozšiřoval a v jednu dobu to už vypadalo, že celé Chabařovice ustoupí těžbě, stejně jako Hrbovice, Viklice, Otovice nebo Zalužany. Ve druhé polovině 80. let začalo docházet k demolicím. V roce 1987 padl k zemi také evangelický kostel, který stával na Husově náměstí. Události v listopadu 1989 znamenaly pro město doslova záchranu života a budoucnosti. Byl to začátek konce těžby uhlí u Chabařovic. Zatopením velkolomu Chabařovice po ukončení těžby v roce 1997 vzniklo jezero Milada, které je dnes oblíbeným rekreačním místem Ústečanů.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Co je to láska nám zpíval Petr Novák. Blíží se 6. hodina. Za malou chvíli už tady budeme mít delší zprávy a do studia se vrátí kolegyně Jana Moravcová. A řeč bude například o podvodnicích. Podvodníci už téměř zmizeli z ulic, už vám ani nenabízí žádné zboží, u vás doma nezvoní na zvonky. Přesunuli se na internet a také na telefonní linky. No a teď nejnovější kyberpodvod, údajní investiční poradci lákají z lidí peníze právě pomocí tohoto podvodu, takže pozorně poslouchejte, abyste nenaletěli ve zprávách v celou. Teď ale pokračuje Lucka Vondráčková, Láska na 100 let.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Chomutově dnes pokračují druhým dnem městské slavnosti. Česká hokejová reprezentace má na světovém šampionátu jistou účast ve čtvrtfinále. Dnešek bude skoro jasný, přechodně polojasný, teploty do 31 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, které se třeba lidé skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdřív přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek. To i proto, aby viděla, že peníze skutečně dorazily. A účet tedy není falešný. Pak dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, až na svůj účet, kde peníze mizí. A získat je zpět pak není jednoduché, vysvětluje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
4: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
2: Radnice v Doxech na Českolipsku změnila firmu, která se ve městě stará o zeleň. Čtyřletou smlouvu získala společnost Trekvila, uspěla mezi dalšími čtyřmi konkurenty. Radnice v prvních týdnech po převzetí agendy novým dodavatelem prosí občany o shovívavost.
5: Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, nová firma se teprve seznamuje s jednotlivými lokalitami v Doxech i přidružených obcích. Hledá nejlepší způsob organizace jednotlivých prací. Lidé mohou své poznatky a připomínky posílat přímo radnici, konkrétně referentovi odboru životního prostředí. Z Doxy Jelínek, Český rozhlas.
2: Chomutovské slavnosti dnes druhým dnem pokračují v tamním městském parku a jeho okolí. Připravená jsou hudební, šermířská a taneční vystoupení. Ve 14 hodin mohou návštěvníci zhlédnout bitvu mezi loupežnickými bandami. Začátek dnešního programu slavností je v 11 hodin, kdy se zájemcům otevře tržiště. Nedělní program končí v 17 hodin. Osoba, která u Bílého domu střílela na stanoviště tajné služby, podlehla v nemocnici svým zraněním. Podle stanice CNN byl útočníkem mohl být 21-letý Nasser Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. Jen o měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentova sídla. Na sociálních sítích o sobě prohlašoval, že je Osama bin Laden a vyhrožoval prezidentu Trumpovi.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2. Nakonec rozdílovou branku Romana Červenky bruslí potvrdili rozhodčí po přezkoumání u videa. Češi v zápase ani jednou neprohrávali a navíc nehráli ani jednou v oslabení. O provokacích v zápase mluví útočník Jiří Černoch.
6: Spíš asi oni, my jsme věděli, že tam mají pár kluků, kteří jsou takový výbušný a oni výbušní byli, takže my jsme se akorát snažili být v klidu, aby my jsme neudělali zbytečný fauly a vlastně jsme neměli vyloučenýho, takže určitě pozitivní.
2: Česko má díky výhře Norů na Švédy jistou účast ve čtvrtfinále.
3: Počasí.
2: Bude skoro jasno, postupně polojasno, nejvyšší denní teploty k 31 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: A v Dubí na Teplicku čekejte rozsáhlou uzavírku kvůli stavebním pracím, například v ulicích Mánesova nebo Karolíny Světlé. Jedete bez neho, tak i dál. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Sever pokračuje a za malý moment tady bude kolega Petr Beran, jeho krimi historkia. Řeč bude o internetových podvodech, při kterých poškozený přišel o 900 tisíc korun. Vydáme se také na kabelkový veletrh do Roudnice nad Labem a přidáme i písničky, které nestárnou. Čeká nás brzy Valdemar Matuška, později tady bude třeba skupina Olympic, teď ale pokračuje Meky Žbirka.
3: Dobré ráno

0: Přesně 6 hodin, 12 minut, dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. To byl Valdemar Matuška, jeho slavné růže z Texasu. Nás čeká za malou chvíli další legenda Elton John. Teď už je ale na řadě Petr Beran, jeho krimi historky a další z mnoha internetových podvodů.
1: Krimi historky.
2: Na Děčínsku řeší kriminalisté dva internetové podvody, které mají společného poškozeného. 47letý muž naletěl falešným identitám na internetu a přišel dohromady o víc než 900 tisíc. V jednom případě ho pod smyšlenou identitou kontaktovala mladá žena, která z něj postupně vytahala přes 300 tisíc kvůli zdravotním a finančním problémům. No a v druhém případě se za ženou skrýval mladý muž, který poškozeného několik měsíců přesvědčoval, že potřebuje pomoc. A výsledkem byla ztráta dalších víc než 600 tisíc korun. Policie už oba obvinila z podvodu a oba se ke svému jednání přiznali.
1: Krimi historky.

0: Pokračuje nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Sever, teď už na hodinách 6:17, jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A to dnes bude opravdu opět krásné, teplé letní ráno a dopoledne skoro jasno, během dne převážně polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne se může ojediněle vyskytnout i přehánka, ale pravděpodobnost je malá a mělo by to být hlavně na horách. Teploty 28 až 31 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku 27, na horách pak 23 až 26 stupňů. Ráno slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, přes den postupně mírný severní až severozápadní 2 až 5, na horách odpoledne čerstvý vítr 5 až 9 metrů za sekundu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever.

0: Kapela Divoký byl nás tentokrát zavedla do Hlahůdek. 6 hodin 22 minut pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Sever a před námi je další severočeské nej. Nejznámější textilní náplast, která nechybí v žádné české lékárničce, pochází od nás ze severu Čech a více prozradí Renata Filipy.
1: Ta nejznámější česká náplast pochází z Ústí nad Labem, konkrétně z podniku Chemofarma. Náplasti se v Ústí začaly vyrábět už v roce 1949 v tehdejších spojených farmaceutických závodech, které všichni znali pod označením SPOFA. Počátky podniku se datují už do roku 1909. Tehdy totiž ústecký podnikatel Viktor Stein založil firmu Norgine, která vyráběla jód. Od roku 1927 podnik vyráběl i léčiva. Velký zásah přinesl rok 1938. To totiž podnik musel v rámci arizace židovských firem změnit vlastníka a spadl pod koncern Schering. Po skončení druhé světové války došlo k znárodnění podniku a tehdy se v něm začaly vyrábět i náplasti. Společnost Chemofarma po modernizaci v 60. letech vyráběla miliony lékařských náplastí. Ovšem sortiment nabízel třeba i lepící kobercové pásky nebo některá léčiva, a to steroidní hormony nebo psychofarmaka. Název náplastí Spofaplast je zřejmě inspirován zahraničním výrobkem leukoplastí. Značka přežila i rok 1989, i když roku 2005 málem zanikla. Přesto se náplasti vyrábí dodnes pod názvem 3M Spofaplast.
0: Dodává kolegyně Renata Filipy, ale u nás v hudebním programu teď už pokračuje Iveta Bartošová, písnička O lásce. Stále hezké ráno, nedělní ráno, víkendové ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Do dneška můžou obyvatelé Ústí nad Labem posílat na magistrát nápady na vylepšení veřejného prostoru. Město dá letos do participativního rozpočtu dvojnásobek loňské částky 3,5 milionu korun. Pro návštěvníky Máchova jezera v Doksech na Českolipsku jsou pro tuto sezónu přichystané novinky. Například samoobslužné platební kiosky nebo další půjčovna lehátek a slunečníků. Podle ředitele technických služeb Martina Omrta se zároveň mírně zvýší vstupné. Koaliční rada večer projedná připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Norma se týká České televize a Českého rozhlasu. Od července ženy nad 45 let nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od lékaře. Na mamograf se budou moct objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Slovensko 3-2 a díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 mají jisté, že se zahrají čtvrtfinále. Dnešek bude skoro jasný nebo polojasný, nejvyšší denní teploty do 31, na horách do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dopravní omezení čekejte řidiči v Mostě kvůli stavebním pracím v ulici Josefa Suka a zúžená vozovka na jeden jízdní pruh je aktuálně taky v Teplicích v Juditině ulici. Jedete bez neho, tak ideál šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, Českého rozhlasu Sever pokračuje a my se v této hodině ještě vydáme na kabelkový veletrh do Roudnice nad Labem. Chvíli před celou, před 7 hodinou budeme mluvit o medu, ale teď už pokračuje Marie Rotrová, písnička s názvem Štěstí. Stále dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Petr Janda, Olympik, 6 hodin 38 minut pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Sever, ale teď už je připravený náš regionální stopař.
1: Regionální stopař.
0: Organizace Naděje ve čtvrtek uspořádala v Roudnici nad Labem kabelkový veletrh. Od dobrovolníků získala zhruba 500 kabelek. Výtěžek z jejich prodeje použije Naděje na terénní program pro lidi v nouzi. Před kulturním domem Říp se už půl hodiny před začátkem sešly desítky zákaznic. Z vystavených kusů pak spokojeně vybírali.
2: Jedu do Karlových Varů a potřebuji nějakou krásnou kabelku, abych byla za hvězdu. Tak se jdu podívat, protože od letošního roku jsem v důchodu, takže mám čas, jinak jsem nemohla. No a buď nějaký baťůžek, nebo nějaký hezký dvě, tři kabelky by se mi šikly. No.
3: Přišla jste s nějakým záměrem?
4: No, raději bych nějaký batůžek, jestli tady bude, no.
3: A akci už znáte, už jste tu byla?
4: No právě jsem poprvé, je to charitativní akce, tak to bude na dobrou věc.
5: Nechali se při vybírání vyrušit dvě zákaznice ze Štětí.
6: Těší nás, že zájem o kabelky je velký, děláme v Roudnici tuhle charitativní akci jako druhý ročník, dělali jsme zpátky před dvěma rokama, tenkrát se prodalo víc než 300 kabelek a dneska zatím jsme v první hodině a vypadá to velmi slibně a nadějně, že koříme vlastně výtěžek z toho posledního ročníku.
5: Říká za organizaci Naděje Richard Brejša.
6: Je to vlastně taková jako srdcová akce Naděje, vymysleli ji skoro už 20 let zpátky nebo 15 let zpátky kolegové ze Zlína na Moravě a my jsme si tady do Ústeckého kraje převzali, protože se nám líbil ten záměr.
5: Kabelkový veletrh je prodejní akce. Můžete vysvětlit, jak to funguje, jak vlastně se kabelky dostanou k vám a jak pomůžou ty peníze z toho prodeje?
6: 2,5 měsíce před akcí vyhlašujeme sběr kabelek. Kdokoliv nám může přinést kabelku na sběrné místo, měli jsme jich v Roudnici asi 4, jedno i v Litoměřicích. Potom ty kabelky shromažďujeme, čistíme, opečováváme je, aby byly připraveny právě na tu samotnou akci. Dáváme jim cenovky od 10 korun po stovky korun a celý ten výtěžek vlastně jde na zimní pomoc klientům v krizi, kterou poskytuje náš terénní program.
5: Především zájemkyním, ale i několika zájemcům se na veletrhu podařilo prodat 385 kabelek. Celkový výtěžek a tedy příspěvek na stravu a ošacení pro lidi v krizi je 25 600 korun. Z Roudnice nad Labem Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: To byly Lightning Seeds, máme přesně 7:45, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A o počasí teď ale budeme mluvit s meteorologem, konkrétně s meteoroložkou Janou Ehrtovou, kterou vítám na telefonní lince. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to teď po ránu vypadá u nás na severu Čech a hlavně jak se to počasí bude vyvíjet přes den?
2: Tak u nás na severu Čech máme aktuálně jasno nebo skoro jasno a teploty jsou vysoko na nejteplejších místech. Například teď aktuálně Smolnice nám ukazuje 16,9 stupňů Celsia a nejchladnější stanicí je stanice Žatec se 12 stupňů Celsia a na horách tam máme také velmi teplo, tam aktuálně máme kolem 17 stupňů Celsia.
0: No před námi je v podstatě letní den, takže na jaké teploty dosáhneme?
2: Dneska i přesto, že očekáváme, že průběhu dne bude polojasno až oblačno a taky je vidět už teďkon, že je tam takový slabý zákal, což je saharský prach, tak i přesto by ty teploty dneska měly být opravdu letní a na některých místech dokonce i tropické, 28 až 31 stupně Celsia, ale ve šluknovském výběžku tam o něco chladněji, tam kolem 27 stupně Celsia.
0: Já moc krát děkuji za předpověď počasí a někdy příště opět naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
4: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
3: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Když se snáší den.

0: Bára Basiková, Kamil Střihavka, Když se snáší déšť, který, jak jsme už před malou chvíli slyšeli, dnes nebude 6 hodin 50 minut, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Sever. A když řeknu výraz medová masáž, tak to asi zní pro všechny určitě zajímavě. Víc nám o ní teď v seriálu Minuta o zdraví prozradí Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Na zlátlá voňavá hmota, která se ukrývá pod slovem med, je jistě každému velice dobře známá. Pro svoji výraznou chuť i aroma je oblíbenou přísadou mnoha jídel. Dodává tělu celou řadu prospěšných vitamínů, minerálů a stopových prvků. Blahodárné účinky medu se ale neomezují jenom na konzumaci, jeho použití je mnohem širší. Naši předkové využívali med jako součást vlasových zábalů nebo k urychlení hojení drobných ran a odřenin. A co třeba taková medová masáž? Jen si představte ten příjemný pocit, kdy máte tuto jemnou hmotu rozetřenou po celém těle a vnímáte příjemné aroma a doteky rukou. Medová masáž je způsobem pro odstranění toxínů z těla a revitalizace celého organismu. Masáž uvolní kožní pory a prokrví pokožku, kterou zanechá příjemně prohřátou a jemnou. Medová procedura vrcholí medovým zábalem. Zatímco bude vaše pokožka příjemně vonět po květovém medu, vy se budete cítit odpočatí a plní nově nabité energie. Po masáži je nutná sprcha. Med je ze sebe potřeba omít. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. U zdi Českolipského hřbitova bude nové kolumbárium. Chomutov obnovil zastavení na naučné stezce rodáka Františka Antonína Gestnera. Dnešek bude skoro jasný nebo polojasný s teplotou až k 31 stupňům. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DIS Plus na portálu Moje daně. Kapacita hřbitova v České Lípě naroste o bezmála 200 míst. Radnice vybrala firmu, která místo části ohradní zdi postaví nové kolumbárium. Úpravy budou stát přibližně 7,5 milionu korun. Stavba by měla začít po podpisu smlouvy v následujících dnech.
3: Kolumbárium u severovýchodního cípu hřbitova by mělo být dokončené ještě letos. Stěna se schránkami na urny bude rozdělená na 4 segmenty, které budou kopírovat svažitý terén v místě. Podobné kolumbárium už několik týdnů staví také v Doxech. Podle nezávislého starosty Romana Fajbíka bude dokončené v říjnu. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Tři zastavení na naučné stezce Františka Antonína Gerstnera obnovilo město Chomutov. Od narození tamního rodáka letos uplynulo 230 let. Gerstner je považovaný za průkopníka výstavby železnic. Za obnovu stezky z roku 2007 město zaplatilo téměř 50 tisíc korun, říká náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
4: Jsme obnovili všechna tři místa u Vězdářské věže, před městským divadlem a na Blatenské ulici. V souvislosti s tím jsme vydali i brožuru ve třech jazycích, která mapuje všechny podstatné místa a souvislosti jednoho z našich nejslavnějších rodáků s naším městem.
2: Ještě zítra můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Podle organizace CERMAT se jich do druhého kola zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Sport. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2. Góly dali Daniel Voženílek, Martin Kaut a rozhodl Roman Červenka. Jeho branku bruslí pak potvrdili rozhodčí u videa. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. Pokračuje trenér Radim Rulík.
5: Když jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, které jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo. Že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim. Počasí.
2: Zpočátku čekáme skoro jasno, během dne bude převažovat polojasno, přechodně může být i oblačno, ojediněle přehánka, hlavně ale na horách. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor na vysypaný náklad v Palackého ulici, v Jablonci nad Nisou a v Dubí na Teplicku očekávejte částečnou uzavírku v ulicích Mánesova a Karolíny Světlé.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 7 hodin 4 minuty stále dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Pokud jste právě teď vstávali, máme tady neděli 24. května a svátek slaví Jana, tak přejeme všechno nejlepší. Hokejisty na světovém šampionátu ve Švýcarsku začínají trápit stoupající teploty. Více si řekneme zhruba za čtvrt hodiny a za malý moment je tady také pravidelné kalendárium Petra Jungmana a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Třeba Michal Tučný nám brzy bude zpívat, později Petr Kotval se Stanislavem Hoškem, teď ale pokračuje Helena Vondráčková.
1: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: Já myslím, že dnes by to určitě šlo. Teploty k tomu venku přejí, tedy mluvím o snídaní v trávě. To byl Michal Tučný, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Za malou chvíli nás čeká Roy Orbison, teď už je na řadě, ale opět Petr Jungmann a jeho dnešní kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém Městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prince Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin skoro 18 minut, nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Jede dál, připravená je opět předpověď počasí. Pojďme se na to dnešní počasí podívat.
1: Počasí.
0: Teď ráno a dopoledne bude skoro jasno, během dne převážně polojasno, přechodně až oblačno a odpoledne se můžou ojediněle vyskytnout i přehánky, ale je to velmi malá pravděpodobnost a mělo by to být hlavně na horách. Teploty budou stoupat na 28 až 31 stupňů Celsia ve Šluknovském výběžku 27 a na horách pak 23 až 26 stupňů Celsia. Ráno slabý proměnlivý, vítr do 3 metrů za sekundu, přes den postupně mírný severní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a na horách pak odpoledne čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Sever,

0: 7 hodin 22 minut a v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. Filmový hit z filmu Film Gump, jsme dvojka a mezi hlasy jste možná poznali Moniku Bagárovou, Vaška Nojda Bártu, Lucii Bílou, Štěpána Kozuba, Richarda Krajča, Martinu Pártrovou, jinak na svědomí má písničku jak po hudební, tak i textové stránce písničkáře Pokáč. Ale teď už ke slíbeným sportovním informacím. České hokejisty čekají v základní skupině mistrovství světa ještě dva duely. V pondělí odpoledne nastoupí proti Norsku a v úterý večer vyzvou Kanadu. Vedle soupeřů se ale musí vyrovnat i s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku stoupla v posledních dnech o 10 stupňů, stejně jako ta v hale.
1: Hrozný vedro a ten let prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
2: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
3: Tam jsou takový hrudky, víš, jako to vidíš, když je ta nahrávka, jak se to pak drolí jako ten led. No, je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co neděláš.
2: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
4: Přijde, že bych potřeboval tak patery rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durh, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je. No.
2: Posteskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat? Během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolu komentoval.
5: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
2: V hale je přes 25 stupňů a hráči musí nejen měnit rukavice, ale musí i zvýšit příjem potřebných tekutin a živin.
6: Tomhle je vždycky důležitý k tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase, ať nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí a ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
2: I když jsou hráči, jak říká Jakub Flek, profíci, je jasné, že pro zbytek turnaje, pro který platí předpověď až 30 stupňových veder, bude na výrazně vyšší teploty v hale reagovat i realizační tým.
7: Pitný režim, že tady je nejdůležitější, prostě doktora máme, takže máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, no to recovery takzvaný, jakoby těch hráčů, obnova sil, takže no, určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý. A je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
2: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Teplice postaví v centru parkovací dům. Třípatrová budova bude stát na současném parkovišti v Alejní ulici poblíž fotbalového stadionu a navýší parkování o 300 míst. Město teď hledá projektanta. Běžeckou dráhu na bývalém fotbalovém stadionu v Chomutově město letos obnoví v rámci participativního rozpočtu. Přibude i pumptracková dráha pro cyklisty. Řidiči by zítra měli počítat se zdržením na D1 u Brna. Českem má projet víc kamionů než obvykle, a to kvůli státnímu svátku v Německu. Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku dnes projede jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a mají jisté čtvrtfinále. K tomu jim pomohla výhra Norska na Švédskem 3-2. Dnešek bude skoro jasný nebo polojasný, přehánky jen ojediněle a hlavně na horách. Teploty na 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá v dopravě? Komplikace čekejte mezi Teplicemi a Bílinou. Na silnici 1/13 kvůli sekání trávy čekejte tam dopravní omezení v podobě pomalu projíždějícího vozidla. A omezení očekávejte taky v Bělehradské ulici v Ústí nad Labem v centru kvůli stavebním pracím. To byly zprávy o 7:30. Pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli budeme mluvit o sklizni jarních bylinek a pozveme vás také do Žatce na výstavu sochaře Čestmíra Suška. Teď už ale v našem hudebním programu pokračuje, jak slyšíte, skupina Buty, jejich slavný hit s názvem František. Stále příjemnou neděli 24. května.

0: Bílá královna Petra Kotvalda Stanislava Hloška v dobrém ráno Českého rozhlasu Sever, 7 hodin a 38 minut k tomu a teď už je před námi náš seriál Pěstování bez trápení. I sklizeň jarních bylinek by se měla dělat správně. Jak na to a jak bylinky co nejlépe uchovávat, tak to nám teď řekne Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Kdysi jsem si myslela, že pěstování bylinek je takzvaně brnkačka. Jenže nejde jen o to bylinky vypěstovat, ale také správně sklidit a uskladnit. S postupujícím jarem mají bylinky více chuti i účinných látek. Ideální je sbírat jarní bylinky v suchém počasí dopoledne, po uschnutí rosy. Sklízíme postupně, aby rostliny mohly dál obrůstat. U některých druhů se vyplatí pravidelné zaštipování, které podpoří ještě hustší růst. Bylinky můžeme využít čerstvé, ale také usušit. Sušíme jen bylinky zdravé v tenké vrstvě a na vzdušném a stinném místě. Sušení na přímém slunci není vhodné, protože snižuje obsah aromatických látek. Než jsem si pořídila sušák na bylinky, sušila jsem bylinky svázané za stonky a pověšené za hřebík na trámu. Celá splesnivělá úroda meduňky mi ale naučila, že méně je někdy více a svázaných k sobě má být jen pár kousků, aby mezi nimi dobře proudil vzduch. Jestli vám ale nevadí připlatit si za elektřinu, jistota je sušení bylin v sušičce. Bylinky můžeme také v igelitovém sáčku zamrazit, anebo nasekané dát do tvořítek na led a zalít vodou. Některé hospodyňky bylinky nakládají, anebo z nich vyrábí pesto. V kuchyni používáme jarní bylinky do polévek, pomazánek i k dochucení masa a zeleniny. Já mám ráda bylinkové čaje a známé je i použití bylinek v lidovém léčitelství. Bylinky můžete zakoupit a vysadit přímo na stanoviště, anebo vysít přímo semínka. Já ale poté, co jsem nerozlišila prťavé bylinky od plevelé a opakovaně vše vyplela, vím, že pro mě ten druhý způsob rozhodně vhodný není. Tak ať se vám daří lépe. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Scott McKenzie, jeho slavné San Francisco, 7 hodin a skoro 44 minut, čeká nás předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to dnes bude opět letní, ráno a dopoledne skoro jasno, během dne převážně polojasno, přechodně až oblačno a odpoledne se může ojediněle vyskytnout i přeháňka leta. Pravděpodobnost je malá a hlavně na horách. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku pak o něco chladněji 27, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vátma, ráno slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, přes den bude postupně mírný, severní až severozápadní. Západní 2 až 5 metrů za sekundu, na horách odpoledne čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu. No já myslím, že to je nebo bude další krásný letní den. Vyrazit můžete třeba určitě i k vodě. U nás teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever pokračuje duet Honzy Bendika a Michala Davida Dávno vím. Stále dobré ráno.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever.

0: To jsem já, ten cowboy, zpíval u nás Valdemar Matuška, tohle byl ale v originále Glenn Campbell. 7 hodin 51 minut, dobré ráno, Českého rozhlasu Sever pokračuje. Umělec Čestmír Suška si pro výstavu svých originálních soch a objektů vybral Žateckou synagogu s rabínským domem. Poprvé tam představuje monumentální dubovou páteř. Výstavu rozšířil ještě na historické náměstí nedaleko synagogy.
1: Takhle zní opuštěné obydlí na náměstíčku 5. května v Žatci. Stojí tu tři, jsou vytvořená ze starých kovových cisteren. Mají stejný tvar, ale liší se strukturou. Autorem je Čestmír Suška.
2: To je udělaný z industriálních nádrží, s kterými pracuju už vlastně docela dlouhou dobu. Je to taková moje asi nejznámější poloha. Ty nádrže proměňuju nebo transformuju v umělecké objekty.
3: A smí se vejít i dovnitř?
2: No, právě. Tím, že to jsou opuštěná obydlí, tak mají v sobě dvířka a zvou dovnitř a lidi nebo kolem mluvící můžou vstoupit dovnitř a tím ty obydlí dostávají smysl, že se znova zabydlují.
1: Další umělecká díla vystavuje Čestmír Suška v Žatecké synagoze. Dominantou je 8metrová dřevěná páteř.
2: Je to z jednoho kusu dubu.
3: Kde rostl?
2: U Sázavy. Když jsem ho našel v jednom mlýně u Sázavy, ty stromy mívají během toho růstu takovou rotaci, to znamená i ten kmen vlastně rotuje. Já jsem toho využil, že ta páteř je vlastně v takovém pohybu a je to hodně působivý, protože vlastně tady v tom velkém prostoru je to jeden veliký objekt, ale který s tím prostorem opravdu pěkně komunikuje. No, jediná obava byla, jestli ho do synagogy dostaneme, protože ta socha je tak dlouhá, jako je tady široká ulice před synagogou.
3: A pak to byly ještě ty objekty.
4: To bylo další auto s návěsem ještě. Uh-huh.
1: Doplňuje kurátorka Andrá Léblová.
4: Čtvrtý objekt v Postoloprtech a ten důvod, který s tím velmi souvisí, je spojený s osudem německého obyvatelstva tady v Žatci a s jejich vyhnáním, s pochodem, který museli absolvovat a s velmi smutným koncem.
1: Venkovní instalace tady budou do konce prázdnin, objekty v synagoze do začátku října. Ze Žatce Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. V Jablonci nad Nisou se dnes koná podještěcké derby. V Chomutově dnes pokračují druhým dnem městské slavnosti. Dnešek bude skoro jasný nebo polojasný s teplotou do 31 stupňů Celsia. Pěkné nedělní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu totiž může dostávat údajně zhodnocené peníze. Pokračuje Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence.
3: Každopádně vždycky takovým varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
1: Peníze pak podle ní často končí na účtu v zahraničí a získat je zpět je tak téměř nemožné. Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové podještěcké derby. Utkání ligové nadstavby mezi domácím FK Jablonec a Slovanem Liberec vyhodnotila jako rizikové. Na zápas dohlédnou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně nového kinologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, říká ředitel městské policie Michal Švarc.
4: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků. Nedbali výzev, nastoupil Cyril, po sejmutí košíku, když se postavil na zadní, ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvli zpátky a neprošli.
1: Utkání začíná na stadionu Střelnice ve 14 hodin. V Chomutovském městském parku dnes druhým dnem pokračují slavnosti. Začátek dnešního programu je v 11 hodin, kdy se zájemcům otevře tržiště. Připravená jsou hudební, šermířská a taneční vystoupení. Ve 14 hodin pak vypukne bitva mezi loupežnickými bandami. Program končí v 17 hodin. České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes vstup zdarma.
2: Počasí.
1: Počasí pro dnešek skoro jasno nebo polojasno, přehánky ojedinělé a hlavně na horách. Teploty do 31 a na horách do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U Vraškova na dálnici D8 mezi 24 a 26 kilometrem ve směru na Ústí nad Labem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřen.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Sever, máme 8 hodin, k tomu skoro 4 minuty, pokračuje Dobré ráno a za malou chvíli se vrátí Martin Písařík a seriál Co v učebnicích nebylo a řeč bude o geometrickém středu naší země. Také vás pozveme do libereckého malého divadla, kde probíhá taneční soutěž klasického a moderního tance a přidáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli tady budou třeba Herman z Hermit a také Víťa Vávra, ale teď už je připravená Anna Zagorová.
2: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: které u nás známe i s českým textem a názvem Ne pětku ne, ale tohle byl originál No Milk Today, 8 hodin a 10 minut písničky, které nestárnou na českém rozhlase Sever. Za malou chvíli budu pokračovat Bratři Nedvědi. Teď už je ale připravený Martin Písařík, dnešní díl seriálu Co v učebnicích nebylo, a konkrétně půjde o geometrický střed Česka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Mami jen sebe, bratři, nedvědi, dobrém ránu, Českého rozhlasu Sever, 8 hodin a 15 minut. Jdeme se podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.

0: Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno, během dne převážně polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne se ojediněle můžou vyskytnout i přehánky, ale s malou pravděpodobností půjde hlavně o hory. Teploty 28 až 31 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku pak 27, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Ráno slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu vítr, přes den postupně mírný severní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, na horách odpoledne čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková, její slavná Natalie, 8 hodin skoro 20 minut pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Sever. V Liberci dnes můžete v Malém divadle navštívit soutěž v klasickém i moderním tanci. Uvidíte na ní více než 200 tanečníků, od dětí až po dospělé, a to z celé České republiky. Program začíná v 10 hodin dopoledne, končit bude v 4:30 odpoledne. A navíc veřejnost může soutěž navštívit zdarma.
1: Máme vlastně 3 tance.
2: Jmenuji se Lavena, Lentilky a Pozdrav z Francie.
3: Dívky navštěvují baletní školu Malex v Liberci. Od září se svou uměleckou skupinou dětí od 12 do 13 let připravovali na několik soutěží, třeba na 6. ročník mezinárodní soutěže v klasickém a moderním tanci New Generation 2026.
1: Ten Pozdrav z Francie, to je na písničku Cancan, je to klasika. Klasika je jakoby ten klasický tanec, kdy je potřeba prostě jakoby mít dopnutý nohy, být zpevněná a tak dále.
3: Kolik vás v té skladbě tančí?
1: V Cancanu asi je 11.
2: Lentilky a Lavena jsou moderní výrazový tanec.
3: Co to znamená?
2: Tam je to hlavně trošku zásah i do té gymnastiky. Tam už nejsou úplně přesně ty prvky jakože z toho klasického baletu, ale je to namíchaný.
3: Baletní školu Malex vedou Maria Gornalova a Alexej Jurakov, kteří taky taneční soutěž organizují. Podle Jurakova přijede 16 tanečních škol z Prahy, Ostravy, Plzně nebo Zlína.
4: Nejvyšší se během jednoho dne vystřídá 220 účastníků se 100 tanečními čísly.
3: Kolik tanečních čísel bude reprezentovat právě tady liberecký Malex?
4: Tak za Malex balet bude 13 tanečních čísel, budou tam tančit od nejmladších dětí až po dospělé. A například dospělé tančí kabaret chamtivosti na hudbu z muzikálu Kabaret.
3: Tanečníky z baletní školy Malex můžou diváci kromě nedělní soutěže vidět taky v inscenacích profesionálního souboru divadla FX Šaldy.
4: Třeba oni vystupují Sněhová královna a Maugli.
2: Někdy mě to baví a někdy je to těžký, no.
1: Ty soutěže bývají dost zajímavé, že je to napínavý, že prostě nevíme tu konkurenci, jak bude dobrá. Líbí se mi právě ten kolektiv, že když tady někdo něco zkazí, tak držíme při sobě a povzbuzujeme se, aby to šlo dál.
3: Doplňují mladé tanečnice ze školy Malex. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hana Hegerová, Petr Habka, Levandulová. Pokud jste z Ústí nad Labem a chtěli byste v tomto městě něco změnit, zkrášlit, zlepšit, tak poslouchejte dál krátké zprávy Českého rozhlasu Sever, které tady budou už za necelé 4 minuty.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Obyvatelé Ústí nad Labem můžou ještě dnes posílat na magistrát nápady na vylepšení veřejného prostoru. Město dá letos do participativního rozpočtu dvojnásobek loňské částky 3,5 milionu korun. Pro návštěvníky Máchova jezera v Doxech na Českolipsku jsou pro tuto sezónu přichystané novinky, například samoobslužné platební kiosky nebo další půjčovna lehátek a slunečníků. Podle ředitele technických služeb Martina Oumrta se zároveň mírně zvýší vstupné. Základní o 20 korun a snížené pak o 10 korun. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Koaliční rada večer projedná připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Norma se týká České televize a Českého rozhlasu. Čeští hokejisté porazili ve světovém šampionátu Slovensko 3-2 a díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 mají jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Dnešek bude jasný nebo polojasný, teploty do 31 a na horách do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor, dejte řidiči, pokud jedete po D8 ve směru na Prahu na 35. kilometru u exitu 35 Doksany. Pozor na cyklisty, na vozovce, jděte velmi opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné nedělní ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno Českého rozhlasu Sever pokračuje. My si představíme za malý moment dalšího slavného Severočecha. Bude to lékárník Max Fanta a vrátíme se také k informacím o participativním rozpočtu v Ústí nad Labem. Teď už ale pokračuje skupina Jelen a jejich písnička Touha a pláč. Stále příjemné ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Citronová holka Vítě Vávry v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, 8 hodin 38 minut. Za chvíli tady bude zpěvačka Tessman Archer, teď už je ale připravený Milan Knotek a další slavný Severočech. Začneme v Libochovicích.
1: Slavní Severočeši.
2: V Libochovicích se v roce 1858 narodil významný lékárník Max Fanta. Farmacii vystudoval na Německé univerzitě v Praze. V roce 1884 převzal slavnou lékárnu u Jednorožce na Staroměstském náměstí, která existovala už od středověku. Proměnil ji v prestižní podnik a jedno z center pražské společnosti. Patřil totiž ke generaci vzdělaných farmaceutů, kteří kombinovali vědu, podnikání i společenský život. Jeho manželkou byla Berta Fantová, pocházející z bohaté židovské rodiny. V jejich společném domě u kamenného beránka na Staroměstském náměstí provozovala vyhlášený literární a kulturní salon. Scházela se tu pražská i evropská intelektuální elita, například Franz Kafka, Max Brod nebo Hugo Bergman. A také Albert Einstein, který zde kromě diskuzí hrával na housle. Max Fanta proslul tím, že vynalezl takzvanou Fantovu lékárenskou třecí misku, vyrobenou z melaminové pryskyřice. Byla odolná a lehčí než sklo, usnadňovala práci při přípravě mastí a krémů. Odborná literatura kdysi znala také Fantův sterilizovaný solný roztok k podkožnímu užití při arterioskleróze nebo oslabení organismu. Max Fanta zemřel v Praze v roce 1925. Jeho dcera Elze byla první ženou, která u nás farmacii vystudovala.

0: Za půl minuty 8:45, hezké začínající teď už dopoledne, nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Tasman Archer dospívala, my se jdeme podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne má být skoro jasno, během dne převážně polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne se pak můžou ojediněle vyskytnout i přehánky, ale spíš menší a pravděpodobnost je hlavně na horách. Nejvyšší teploty 28 až 31, ve Šluknovském výběžku 27 a na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vát má ráno slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, přes den postupně mírný severní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, na horách odpoledne pak čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu. A teď už u nás pokračuje Karel Gott.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
3: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
2: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Léta prázdnin Karla Gotta 8 hodin 49 minut pokračuje, teď už dopolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Dnes je poslední den, kdy můžou Ústečané poslat na magistrát nápady na vylepšení města. Do participativního rozpočtu dá Ústí nad Labem oproti Loňsku dvojnásobnou částku, 3,5 milionu korun. Víc si teď řekneme s reportérkou Janou Vytázkovou. Hezké ráno.
1: Dobrý den, tak ten nápad může na magistrát poslat každý, komu už bylo 15 let a také ho podpoří aspoň 15 dalších lidí. Podmínkou taky je, aby náklady na uskutečnění toho nápadu nepřesáhly 700 tisíc korun. Příslušný formulář najdou zájemci na webu Ústí nad Labem, můžou tam vložit i potřebné přílohy.
0: Vzhledem k té celkové částce, kterou dává město z rozpočtu, se ale asi nedá čekat, že uspěje každý návrh.
1: Tak to určitě ne. Úředníci totiž nejdřív návrhy po formální stránce zkontrolují, třeba to, aby byl záměr na městském pozemku, a taky si můžou vyžádat doplnění návrhu. A potom komise vyhodnotí, jestli bude potřeba projektová dokumentace a jestli odhad nákladů odpovídá skutečnosti. Taky to, jestli ten daný nápad je vůbec uskutečnitelný. O návrzích, které touhle kontrolou projdou, budou lidi opět elektronicky hlasovat. A nakonec radní města schválí žebříček záměru do té celkové výše 3,5 milionu korun.
0: Ústí nad Labem vyhlašuje participativní rozpočet od roku 2018. Co už se takto podařilo lidem prosadit?
1: Ve velké většině to byla zejména dětská hřiště, potom odpočinkové zóny nebo různé vyhlídky. V Sebuzíně a ve Svádově mají třeba přístřešek pro společná setkávání obyvatel. Na Mírovém náměstí v centru Ústí nad Labem jsou cyklostojany, na severní terase zase discgolfové hřiště. A Ústečani si taky můžou od městských služeb půjčit zařízení pro různé akce, jako stany, pivní sety nebo reproduktory.
0: Zjistila kolegyně Jana Vytázková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas

Dívčí trojice Black Milk, nechci tě trápit a blíží se nám 9. hodina, další zprávy Českého rozhlasu Sever s kolegyní Janou Moravcovou. No a v tom následujícím programu Českého rozhlasu Sever vás po 9. čeká Planetárium, chvíli po 10. pochoutky s Patrikem Rozehnalem a retro Milana Drobného přijde na řadu zase pro změnu chvíli po 11. Já se rozloučím a v pondělí odpoledne se budu těšit na slyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: První parkovací dům v Teplicích chce město postavit v Alejní ulici. Teď magistrát hledá projektanta. V Žatecké synagoze a na historickém náměstí začala výstava sochaře Čestmíra Sušky. Na jižní Moravě je letos nezvykle málo komárů. Bude skoro jasno nebo polojasno, teploty do 31 stupňů. Krásné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Teplice postaví v centru parkovací dům. Třípatrová budova bude stát na současném parkovišti v Alejní ulici poblíž fotbalového stadionu a navýší tak parkování o 300 míst. Město hledá projektanta a příští rok chce vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu. Pokračuje náměstek primátora Tomáš Hadviga z hnutí ANO.
2: V podstatě tohle by mělo být záchytné parkoviště pro návštěvníky města. Tím, že by byl sjezd umožněn z té vrchní dvouproudové ulice, nemuseli by zajíždět vůbec do města, tím pádem by město nebylo zatížené dopravně.
0: Další parkovací dům Teplice připravují podle náměstka Hadvigy u akvacentra. Tam má sloužit návštěvníkům plavecké haly a místním obyvatelům. V Žadci vystavuje sochař Čestmír Suška. Své kovové objekty postavil na středověké náměstí 5. května. V synagoze zase představuje novou sochu v podobě 8-metrové páteře ze starého dobu.
3: Když jsme se bavili o tom, co bychom tady mohli vystavit, tak já jsem v té době právě pracoval na tom dřevěném objektu, což je nezvykle mohutný kmen dubu, který jsem měl v ateliéru už asi 10 let. A mě napadlo, že by se sem hrozně hodil.
0: V Žatecké synagoze bude výstava do října, venkovní instalace pak do konce letních prázdnin. Za litr benzínu zaplatí řidiči v průměru o víkendu a taky v pondělí 45 korun na 11 haléřů. Vyplývá to z oznámení zveřejněného v pátek odpoledne na stránkách ministerstva financí. Maximální cena nafty je nařízením stanovena na 42 korun a 8 haléřů za litr. Na jižní Moravě je letos nezvykle málo komárů, vyplývá to z dat hygieniků, kteří jejich výskyt dlouhodobě sledují. Nižší počty zaznamenaly například v lužních lesích u řek Dyje a Moravy. Mírně zvýšený výskyt komárů je u Tvrdonic na Břeclavsku, i tam je jich ale méně než obvykle. Podle hygieniků za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek, dopoledne ještě skoro jasno, během dne bude převažovat polojasno, přehánky čekáme jen ojediněle a zejména na horách. Nejvyšší denní teploty do 31, na horách do 26 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 135 cm, průtok byl 90 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 135 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D8 mezi 35. a 37. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem u exitu 35 do Ksany počítejte s pomalu jedoucím vozidlem údržby a uzavírkou levého jízdního pruhu. To byly zprávy v 9. Já vám přeji dál krásné dopoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Jak se v Národním parku České Švýcarsko po velkém požáru z léta roku 2022 obnovuje les a jak by v budoucnu mohla vypadat tamní krajina, nám poví ekoložka Jana Millerová.
1: Jak poletí astronauti programu Artemis na měsíc? Kde bude první lunární základna? A proč nás to k měsíci tak táhne? O tom pohovoří popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte také pravidelnou rubriku. Dnes to budou historické souvislosti.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Desítky let je známo, že se mexické hlavní město propadá do země. Na vině je nadměrné využívání spodních vod v kombinaci s váhou budov a skutečností, že město stojí na vysušených jezerech. Podle odhadů radnice se městské centrum za století propadlo až o 15 metrů, což komplikuje fungování podzemní infrastruktury od kanalizace po metro. Čerstvá družicová měření potvrdila, že pokles pokračuje rychlostí přibližně 2 cm měsíčně.
0: Knihovně Varšavské univerzity pomáhá přibližně 240 dobrovolníků v rámci speciálního projektu s přepisem starých ručně psaných dokumentů, s nimiž si zatím počítačové programy nevědí rady. Velké problémy mají především s nápisy psanými švabachem. Dobrovolníci aktuálně pracují třeba na jezdeckém portrétu pruského krále Bedřicha II. Velikého z roku 1762 od Emanuela Listnaua, který je ze švabachových nápisů celý vytvořen.
1: Paleontologové znají už 14. dinosaura objeveného v Thajsku. Nově popsaný sauropod, bíložravec s dlouhým krkem, byl zaživa více než 27 metrů dlouhý a vážil zhruba 30 tun, asi jako tři tyrannosauři dohromady. Nagatitanč Chajaphumensis, pojmenovaný podle hada Naga z asijských mýtů, žil v období střední křídy před 100 až 120 miliony lety. Zbyly z něj skamenělé obratle, žebra, pánev a kosti končetin. Jedna z nich měřila skoro 2 metry.
0: Neandertálci používali kamenné nástroje i k lékařským zákrokům. Někteří z nich byli dokonce schopnými dentisty. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni Čagirskaja na jihu Sibiře, do níž před 59 tisíci lety kdosi za života jejího majitele vyvrtal otvor, patrně s použitím ostrého nástroje z jaspisu. Mimořádně bolestivý zákrok mohl trvat skoro hodinu. Nemocnému však ulevil od prudké bolesti ze silného kazu, a to tím, že snížil tlak způsobený infekcí uvnitř zubu.
1: U egyptského Luxoru na západním břehu Nilu byly nedávno veřejnosti představeny dvě nově restaurované hrobky z období Nové říše, konkrétně 18. dynastie, které patřily otci a synovi, dvěma strážcům boha Amona. Malby a reliéfy na stěnách hrobek zachycují širokou škálu výjevů z každodenního života i z pohřebních rituálů. Jsou na nich představeny třeba zemědělské práce, sklizeň, různá řemesla, pečení chleba, ale také výroba keramiky a vína.
0: Některé turisty lákají kulturní památky, třeba právě ty cizozemské, jiní dávají přednost přírodě. Klidně i té naší.
1: Právě tyto milovníky našich domácích přírodních krás bude zajímat rozhovor, který uslyšíte v dalším.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Národní park České Švýcarsko nedávno čelil požáru, který naštěstí nebyl zdaleka tak rozsáhlý jako mohutný požár, k němuž došlo před 4 lety a který si jistě dobře pamatujete.
2: Vědci z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně spolu s kolegy z dalších institucí celé ty 4 roky sledovali, jak se v parku po zmíněném požáru z léta roku 2022 obnovuje les.
1: Jde to ku podivu poměrně rychle a vědce zaujalo i to, jak nečekaně pestrá je mozaika nových porostů, s nimiž se na ohněm zasaženém území již dnes můžete setkat.
2: Planetáriem vás provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.

0: Možná i vás překvapilo, že po požáru nezůstalo na zasažených plochách jednolité mrtvé spáleniště, černá plocha bez života.
1: Někde se dokonce původnímu lesu nebo jednotlivým stromům podařilo úplně nebo alespoň částečně přežít. Jak se to mohlo stát?
0: Na to jsem se ptal ekoložky Jany Millerové z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity.
2: Požár se nikdy nepohybuje frontálně. Tím, že ten relief je takový poměrně složitý, tak samozřejmě se pohyboval různými směry. Navíc tam byla různá druhová skladba těch dominant.

0: dřevních, takže ty dřeviny, které hoří špatně, jako třeba buk, povětšinou přežily nebo byly částečně třeba poškozené, ale ne úplně odumřelé, kdežto některé jiné dřeviny, obecně teda jehličnany, hoří daleko lépe. Nicméně i tak tam zůstaly například nějaké živé smrky v místech, které jsou vlhčí a kde se tomu smrku lépe daří a kde byl jako ten smrk více života schopný a třeba se tomu území ten požár vyhnul, pokud se prohnal rychle.
1: Takže zůstala i nějaká ta nižší vegetace, to nižší patro?
0: V některých částech zůstalo. Je to vlastně taková mozaika. A i tam, kde to bylo spálené, tak to bylo spálené s různou intenzitou. Takže některé ty druhy přežily v semenné bance jako semena, nebo přežily jako pupeny schované pod tou vrchní vrstvou půdy, která prohořela, nebo jako odénky. A ty vyrazily hned po tom požáru už ten stejný rok.
1: No, jakou roli hrají tyhle ostrůvky vegetace nebo ty solitérní přeživší stromy při obnově lesa?
0: Záleží na tom, jaký druh vegetace přežil a tady v tom území původní porosty, které by tam na většině měly být, by byl ten buk, který právě lépe přežil ten požár, takže to i podporuje tu druhovou skladbu, kterou my tam potřebujeme, to znamená více těch listnatých dřevin a méně těch jehličnanů.
1: Poměrně krátce po požáru se ta místa znovu zazelenala. Jak dlouho to trvalo a jaká vegetace se tam vrátila první?
0: Úplně první, už ten stejný rok, tam začínaly třeba kapradiny. Kromě toho tam vyrazily houby těsně po požáru, jak to bylo zalité důkladně a přitom bylo ještě hodně teplo. Vzhledem k tomu, že některé druhy mají odenky nebo ty pupeny schované pod povrchem půdy, ty taky třeba vyrážely hned vřes nebo borůvka. No a potom v první sezóně po požáru už tam klíčily semenáčky dřevin. Převážně jsou to pionýrské břízy, které tam nalítávají jako první, ale jsou tam i jiné semenáčky, záleží na tom, v jakých místech, ale už tam byly i semenáčky třeba borovice, i toho smrku někde a i těch buků. Záleží na tom, v jakých místech.
2: Výzkum, o kterém si povídáme, mimo jiné ukázal, že obnova v krajině postižené bezprostředně ohněm může být překvapivě o dost rychlejší než obnova odumřelých smrčin, které žádným požárem neprošly.
1: Čím je to způsobeno?
0: U těch smrčin je problém s vysokou vrstvou hrabanky toho jehličí suchého, které blokuje půdu. Zároveň v těch odumřelých smrčinách je samozřejmě fixováno hodně živin, ale to je ta dřevní hmota, která dokud není rozložená, tak není pro ty nové druhy přístupná, takže ve chvíli, kdy dojde k tomu spálení, ty živiny se stanou přístupnými. Tím pádem taky to urychlí tu obnovu oproti těm stojícím smrčinám nebo i těm vykáceným smrčinám.
1: Mimochodem, ta suchá hrabanka je to hlavní, co při požáru hoří?
0: Tady v tom případě, jelikož jí tam bylo takhle hodně, tak to byla ta hlavní část, která hořela, jinak samozřejmě to může být i třeba stařina, tráva suchá, pokud tam někde by byla, tady v tomhle případě toho letního požáru, tam tolik té stařiny nebylo. To jsou věci, které hoří nejrychleji, zároveň u té hrabanky, když to byla takováhle vrstva, tak je samozřejmě problém, že ona potom hoří dlouho, doutná, je tam i kořenový požár, což bylo dobře vidět třeba na té pasece. Místo, které bylo na začátku kůrovcové kalamity vykáceno v parku, posléze potom park upustil od dalšího kácení. Na té pasece bylo dobře vidět těsně po požáru okolo pařezů spálená místa a mezi nimi byla tráva třeba, která byla živá a nebyla vůbec spálená, takže bylo vidět, že ten požár v těchto místech šel těmi kořeny pod zemí.
1: Ten požár, jak už bylo řečeno, nepůsobil všude stejně, ani ta regenerace neprobíhá všude stejně. Co všechno má na její úspěch a rychlost vliv?
0: Jelikož je to pískovcová oblast, navíc je to hodně dynamický relief, je tam hodně skal, prudké svahy. Tam hraje velikou roli dostupnost vody, protože pískovec je hodně dobře propustný. Voda se tam moc neudrží. To znamená, že v místech, která jsou na svazích, kde rychle ta voda odteče, nebo jsou hodně osluněná, je tam deficit vody, což je ten hlavní problém, hlavně pro ty semenáčky, které ještě nemají ty hluboké kořeny samozřejmě a nemůžou si na tu vodu sáhnout. A mimo jiné je to i důvod, proč tam takhle ve velkém, ta kůrovcová kalamita se rozšířila, protože ten smrk, jak možná víte, je dřevina, která je výborně adaptovaná na jílovitou půdu horskou, kde hodně prší a kde vrstva jílu zabrání prosakování vody, takže ta vrchní vrstva země je hodně podmáčená, když prší a stromy obecně potřebují dýchat i kořeny, proto ten smrk má takové mělké kořeny, aby dokázal dýchat i v mokřadu, což ale v těchto podmínkách vůbec neplatí, tam naopak je dobré mít hluboké kořeny a on teda tam potom takhle trpí. A čím je ten strom samozřejmě starší, tak tím více jakoby potřebuje té vody a tím větší ten deficit může být. Teď, jak jsme měli tu sekvenci sucha mnoha letou, to velmi oslabilo ty stromy a pak už byly náchylné na nějaké nemoci i ty škůdce, jako je třeba kůrovec.
1: Takže smrky se v podstatě vůbec nehodí tady do té oblasti.
0: Ne, ten smrk se tam nehodí, kromě, to jsou vlastně ty hluboké rokle, ty dna těch roklí. To jsou místa, kde nikdy nezasvítí slunce, kde je hodně vlhko celý rok, je tam chlad. A to jsou místa, kde ten smrk je původní, říká se tomu glaciální relikty, z doby posledního zalednění tam zůstávají reliktní smrčiny. A jsou to také místa, kde ten smrk se s tím kůrovcem popasoval nejlépe, i když samozřejmě, jelikož ta kalamita byla takhle rozšířená, jelikož toho kůrovce bylo tolik, tak i některé ty zdravé smrky potom už jako v těch dalších fázích to nemuseli přežít. Nicméně to je místo, kde ten smrk přirozeně se vyskytuje a v těch ostatních místech byl vysázen už teda v 19. století.
2: Vraťme se znovu k požáru v Národním parku České Švýcarsko z léta roku 2022 a postupné obnově tamní krajiny, o které si povídáme s ekoložkou Janou Millerovou.
3: V krajině po požáru zůstala spousta mrtvého dřeva, ohořelé kmeny a větve. Hrají i tyto pozůstatky nějakou zásadní roli v obnově lesa?
0: To ležící a stojící dřevo mrtvé je velmi významným biotopem pro mnoho druhů, především živočichů. Hlavně teda se jedná třeba o bezobratle, je tam spousta druhů, které se specializují na mrtvé dřevo a v naší současné krajině máme toho mrtvého dřeva výrazný nedostatek, to znamená, že i tyto druhy jsou v současnosti dosti vzácné, takže se tam objevily některé druhy bezobratlí, které se v té krajině běžně nevyskytují. To, co tam zůstane po tom spálení, má roli i třeba pro ptáky, pro které je to místo, kde mohou žít a kde se mohou schovávat, i pro další živočichy. I pro ty rostliny to může hrát roli při té obnově. Tohleto dřevo udělá stín, reguluje mikroklima, vytváří vlhčí podmínky pro ty semenáčky, tak i těm rostlinám se v tomhle porostu daří lépe. A ještě možná zmínit jeden fenomén, že stejně jako jinde v republice, i tady máme přemnoženou vysokou zvěř, která výrazně brání přirozené obnově listnatých lesů. Takže pokud je tam toho dřevo hodně, je to nepřístupné, tak taky samozřejmě to hraje roli, protože to pro ně není atraktivní jako ty otevřené plochy.
1: Ta plocha postižená požárem byla poměrně velká, některá místa jsou už špatně dostupná nebo byla tehdy. Jak jste vlastně postupovali při tom výzkumu?
0: My jsme vybrali takovou síť monitorovacích ploch, kde jsme se snažili postihnout variabilitu toho území, takže jsme tam zahrnuli jak bučiny, tak bory a taky smrčiny. V tom místě byly téměř všechny smrčiny odumřelé, stojící, anebo to byla vykácená paseka smrková. Na těch plochách se monitorovalo v terénu, to dělali kolegové z biologického centra z Českých Budějovic. Tam se monitorovalo mnoho různých druhů živočichů, monitorovaly se tam i rostliny, vegetace a zúčastnili se i například týmy z německé strany. Ten výzkum byl opravdu široký, bylo tam hodně zastoupených různých skupin od bezobratlých přes obratlovce, savce, byly tam třeba netopíři monitorovaní nebo ptáci, to bylo pomocí rekordérů a většina těch hmyzů to bylo pomocí různých lapačů. Tohle byly takovéto bodové měření. Tady v tom případě my jsme tam přispívali tím, že jsme se dívali na strukturu vegetace, tu jsme mapovali pomocí lidaru. To je letecké laserové skenování, které nám řekne, jak moc je tam to místo variabilní, jak moc jsou tam různé typy stanovišť. A pak jsme se dívali i na tu krajinu jako celek, a to jsme zase dělali pomocí leteckého snímkování nebo družicových dat, kdy jsme se dívali na celou tu oblast toho požářiště i na tu její historii z předchozích dostupných dat.
2: Výstupem výzkumu, o kterém si povídáme, budou nejen odborné články a výzkumná zpráva. Je to také online mapa, zachycující regeneraci vegetace a jejich změn. Chystá se i popularizační článek pro širokou veřejnost.
3: Celý výzkum probíhal samozřejmě v úzké spolupráci se správou Národního parku České Švýcarsko, tak, aby jeho výsledky byly dobře využitelné v praxi.
2: Bude výzkum pokračovat dál sledováním další obnovy lesa?
3: Podle Jany Millerové rozhodně ano. Důvody jsou jasné.
0: Co se týče toho požářiště, ta dynamika není tak rychlá jako na samém počátku. Teď vlastně, pokud jste se tam byli podívat, tak jste už viděli hustý březový lesík, převážně teda bříza je ta dominanta momentálně. Když se člověk podívá dovnitř, tak tam vidí i jiné dřeviny, jiné semenáčky, ale teď momentálně převažuje bříza, je tam hodně nahusto a teď bude docházet k rozřeďování postupně tím, jak budou ty jednotlivci mezi sebou soutěžit o zdroje, tak některý z nich vyhraje ten stromek, vyroste větší a ty ostatní zůstanou malé nebo odumřou, takže teď bude spíše docházet k tomu prořeďování a pak postupně se bude obměňovat druhová skladba tím, jak ty cílové druhy, což jsou třeba ty buky, přerostou ty břízy, které jsou právě ty primární, takže jsou na začátku.
1: Vrátí se někdy ta původní podoba lesa, nebo to bude úplně nový les, jiný?
0: Myslíme si, že by se měla vrátit ta původní podoba, to znamená před tím, než se tam začal sázet ten smrk. Takže kromě těch roklí zaříznutých, kde teda ten smrk dominuje, tak na ostatních místech bude postupně se to složení obohacovat o více a více buku, až teda by z toho byly jakoby takové smíšené bučiny, samozřejmě s příměsí dalších dřevin. A na těch skalách jsou to borovice, protože to jsou stromy, které si dokážou sáhnout pro vodu.
1: A myslíte si, že ten les bude odolnější proti požárům potom, než byl ten, který schořel?
0: Tak rozhodně, protože právě, jak jsem říkala, tak ten buk špatně hoří. Jinak samozřejmě v tom území hoří odjakživa, protože jsou tam právě ty výsušné skály a jsou tam ty bory na těch skalách. Ale za normálních okolností by spíše hořelo nahoře na těch skalách, například z důvodu třeba úderu blesku přirozeně. Ty skály byly vždycky obklopené bučinami, které ten požár jakoby dokázaly zastavit, takže vlastně se nikdy takhle nerozšířil plošně, protože byl zastavený těmi bučinami. Takže můžeme doufat, že v budoucnosti to takhle bude. A správa se snaží samozřejmě podporovat tu přirozenou obnovu a k té obměně docházelo i před tou kůrovcovou kalamitou, ale vlastně od založení parku se správa snaží to druhové složení obměnit způsobem, aby to bylo přírodě blízké, ale byla to jako pomalá proměna. Kůrovec to velmi urychlil. Teď uvidíme, jak území se bude vyvíjet dál. Důležité také je ponechat pokryv toho lesa nepoškozený těžkou mechanizací například. Ta přirozená obnova pak funguje daleko lépe, než kdybychom ten les z něho odstranili to dřevo a rozdrili ten terén, zvláště v tomhletom území, které je hodně jako křehké, náchylné na erozi a na další poškození a jsou tam ty prudké svahy, takže ta představa, že bychom to dřevo odtamtad odstraňovali, je vlastně v podstatě nemyslitelná. Bylo by to velmi složité a velmi destruktivní pro tu krajinu i pro tu přirozenou obnovu.
2: O tom, jak se obnovuje les v Národním parku České Švýcarsko, poškozený v roce 2022 rozsáhlým požárem, jsme si povídali s Janou Millerovou z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si, pať, svět facku je tě, a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám.

0: Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
1: Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
2: V japonštině existuje pojem kamurebi, světlo procházející listím stromů. Jedná se sice o estetický motiv, ale chtěl bych ho tady použít pro zlomovou situaci, která stála u vzniku moderního Japonska. Těmi stromy, nebo spíš temným lesem, byl šok ze zjištění, jak moc se svět oproti Japonsku změnil. Tím světlem pak naděje, že Japonsko to zvládne, na rozdíl od jiných asijských civilizací. Země vycházejícího slunce se totiž byla přinucena západem otevřít, avšak nezhroutila se, prodělala strategickou transformaci a vstoupila mezi velmoci. Abychom tomu rozuměli, musíme začít o 200 století dřív, v období Senkoku, věku válčících států. To byl čas nekonečných válek mezi daimyoi, knížaty a vládci svých regionů. Samurajové, kteří v těch konfliktech bojovali, vtiskli společnosti zvláštní etos, loajalitu, disciplínu a ochotu se obětovat, přísnou hierarchii. Tokugavský šogunát, který ten chaos ukončil, přetavil samurajskou energii do rigidního, ale stabilního systému, jenž na 200 století uzavřel Japonsko před vnějším světem. Když pak přijeli černé lodě amerického komodora Perryho, musel ten systém reagovat. Bylo to dilema. Buď trvat na izolaci a riskovat osud Číny v opiových válkách, nebo otevřít přístavy a přijmout nerovné smlouvy. Ten šogunát lavíroval a tak ztrácel legitimitu. Vzniklo hnutí Sonojoy, uctívej císaře Vyžeň Barbary, a část samurajů v něm našla novou roli. Už ne jako strážci starého řádu, ale jako síla, která chce sama řídit modernizaci. A z toho se zrodí slavná éra reforem Meiji. Vytvořila nový typ státu, v němž samurajské elity přebarví své brnění na uniformy moderní byrokracie a armády. Strategická transformace se opírá o jednoduché heslo – bohatý stát, silná armáda. To v praxi znamená zrušení feudalismu, centralizace moci, zavedení všeobecné vojenské povinnosti, moderní školství a systematické přebírání západních institucí. Nejde o pár reform navíc, jde o přestavbu celého státoprávního narrativu. Samurajové přitom přišli o staletá privilegia, ale samurajské ctnosti, sebekázeň, loajalita, připravenost zemřít, ty dostali nový rámec, moderní armádu, uniformy, vlajky. Senkoku, kdysi éra rozštěpených států, se tak v paměti promění v jakýsi dávný předobraz toho, jak se má bojovat i v novém věku, rozhodně, disciplinovaně a nemilosrdně. O pár generací později se to projeví v plné síle a pocítí to sami Američani. Mimochodem, jestliže se část samurajů těm změnám bránila a pokusila se je zastavit v povstání, další část samurajů se plynule integrovala a našla svou novou pozici v systému jako kapitáni průmyslu. Jejich klany se staly managementem nových koncernů Zaibatsu, z nichž asi nejznámější je Mitsubishi. A tak se Japonsko stalo na začátku 20. století silnějším, než bylo kdy dřív. Je to vlastně zarážející, protože obrovská Indie se stala kolonií a Čína upadala do jakési polokoloniální letargie. Není to ale tak, že by Čína a Indie odmítly modernizaci. Spíš se pokoušeli modernizovat staré struktury, aniž by je byly ochotné nebo schopné prolomit. Japonsko naproti tomu vsadilo na integrální změnu. Nové právo, nové instituce, univerzální vojenskou povinnost, masovou školní docházku a profesionální byrokracii. Dobře je to vidět na prvních výbojích imperiálního Japonska. Když na přelomu století porazí Čínu a pak i carské Rusko, nejde jen o sérii bitev. Je to signál, že strategická transformace se povedla. Země, která byla násilím otevřena světu, dokázala převzít jeho logiku a obrátit ji ve svůj prospěch. Identita se neztratila, jen změnila formu a modernizovala se.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. V květnu hrajeme o atlas exkurzí po pamětních místech vědy v českých zemích s stezkami přírodovědného poznání. Můžete ho získat, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku.
0: Mezi naše rodáky proslulé ve své době botanickými výzkumy patřil i jeden člen jezuitského řádu, který doputoval až na daleké Filipíny, kde nakonec právě před 320 lety také zemřel.
1: Napište nám, jak se jmenoval a jaká známá dřevina nese dodnes jeho jméno.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 31. května. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu se spolu vydáme na měsíc. Planetarium.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Začátkem letošního dubna oblétla čtveřice astronautů Měsíc a úspěšně se vrátila k Zemi. Do další fáze tím vstoupil program Artemis, který navazuje na slavnou éru amerických letů programu Apollo.
2: V minulém pořadu jsme shrnuli průběh celé mise Artemis 2 a také jsme si řekli, jaké změny v programu návratu na Měsíc ohlásila NASA právě na jaře letošního roku.
1: Zmínili jsme se i o konkurenčním čínském lunárním programu, který pokračuje sice pomalu, ale přesně podle kdysi zveřejněného plánu.
2: Dnes si povíme, jak by po technické stránce měla vypadat cesta na Měsíc v podání astronautů programu Artemis. Je už známé místo přistání a ví se, kde a jak by měla vzniknout první lunární základna.
1: Co bude se stanicí Gateway na oběžné dráze kolem Měsíce, která se měla stát důležitou přestupní stanicí pro všechny jeho návštěvníky?
2: A proč vlastně toužíme po návratu na Měsíc? Co nás tam láká? Jde jen o prestiž, nebo bude mít lidstvo z Měsíce i nějaký hmatatelný užitek? Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
1: a Frederik Velikovský.

0: Jak by tady měla proběhnout první cesta a pak i přistání kosmonautů mise Artemis na povrchu měsíce?
1: To je podle Tomáše Přibyla, popularizátora kosmonautiky a spolupracovníka brněnské hvězdárny a planetária, dobrá, ale zároveň záludná otázka, na kterou zatím neznáme 100% odpověď.
0: Právě kvůli změnám plánu, s nimiž přišla NASA v letošním roce. Jak to mělo být původně?
2: Astronauti měli vždycky zamířit na stanici Gateway, tam nechat zaparkovanou loď Orion a z ní měli lunární modul přistát na měsíci. Jenomže stanice Gateway, a to je další velmi výrazná a velmi zásadní změna v celém programu Artemis, byla na konci letošního března pozastavena. Pozastavena rovná se zrušena, protože bylo oznámeno, že hardware, který byl vyvíjený a vyráběný pro ní, bude použitý v jiných projektech. To znamená, že ta stanice byla jaksi rozprášena, ale aby se neřeklo, že je zrušena, tak byla jenom pozastavena. Takže v tuhletu chvíli není úplně jasné, jakým způsobem to přistání bude provedeno. Víme, že máme kosmickou loď Orion, schopnou letět k měsíci. Budeme mít lunární moduly, schopné přistávat na měsíci, ale kde se budou setkávat, zdali už na oběžné dráze Země, nebo někde v meziprostoru mezi Zemí a měsícem, či až na oběžné dráze u měsíce, a pak je zase otázka, na jaké oběžné dráze u měsíce. Na tohle vám dneska nikdo nedokáže dát odpověď, protože těch možností je celá řada a zvažují se schopnosti lunárního modulu, možnosti kosmické lodi Orion, optimální délka výpravy a tak dále. Prostě ten program Artemis se přetváří za pochodu.
1: Může na to mít, na ten plán, vliv taky místo, kde se bude přistávat? Ví se vůbec, kam by měla ta loď dosednout?
2: Kandidátem číslo jedna je jižní lunární pól. Oblast kráteru Shackleton, kde i Čína už zveřejnila tuším 12 nebo 13 míst, do kterých bude směřovat přistání. NASA totéž, ta místa se v některých případech překrývají, v některých jsou jiná. Proč oblast jižního pólu? Protože tady jsou místa, která jsou trvale ve stínu. To znamená, že je tady možnost těžby a získávání trvale zmrzlé vody. Voda se dá použít na chlazení, napití, z vody se dá získat vodík, kyslík, to znamená palivo pro raketové motory, kyslík na dýchání a tak dále. Ta jednoduchá molekula H2O má obrovské využití, takže je velký zájem směřovat někam k jižnímu pólu měsíce. Navíc, kromě toho, že tady jsou trvale zastíněné krátery, tak jsou tady oblasti, které jsou trvale ve spojení se Zemí a zároveň jsou třeba i trvale osvětlené sluncem. Tam můžete rozložit panely slunečních baterií a nemusíte si dělat zásoby na lunární noc. Nemusíte 2 týdny přežívat ve stínu, máte tam vlastně oboje. U toho jižního pólu trvalé osvětlení i stín. Co se vám zrovna hodí, to můžete využít. Takže obě dvě supervelmoci, Spojené státy i Čínská lidová republika, z těchto důvodů směřují k jižnímu pólu měsíce.
1: Já bych se ještě rád kratičce vrátil k té stanici Gateway. Ona se objevila dokonce informace, že některé ty části hotové už stanice by měly být nějak přebudovány a využity pro výstavbu lunární základny. Je to vůbec technicky možné?
2: Já bych tady byl trošičku skeptik. Uvědome si, že ta stanice Gateway byla celá projektovaná pro fungování ve stavu bez tíže a na měsíci přece jen ta šestinová gravitace je. Navíc ty moduly byly navrhované jako velmi malé. Ve srovnání třeba s moduly Mezinárodní kosmické stanice jsou zhruba poloviční, i ten jejich vnitřní průměr je výrazně menší. Tam se počítalo s tím, že by astronauti tam neměli vlastně pracovat, abych tak řekl lidově, na výšku, ale měli pracovat v leže. Ve stavu bez tíže vám je to jedno, jakou zaujmete polohu, kde si určíte, že je nahoře, kde dole. No ale na měsíci tady tyhle ty relativně malé roury by znamenaly, že tam astronauti polezou po 4. Čili nemyslím si, že by z toho bylo všechno využitelné. Spíš se domnívám, že se použijí některé technologie, ale ta zpráva, že by se přebudovávaly moduly ze stanice Gateway pro použití na lunárním povrchu, podle mě je to spíš tak, aby se trošičku ukonejšili daňoví poplatníci, aby se neřeklo, vyhodili jsme miliardy do stoupy, aby se prostě ukázalo, že se to dá dál využít. Na stanici Gateway jsou nejvíc bití zahraniční partneři. Ta stanice se měla z drtivé většiny skládat z modulů, které by dodala Evropská kosmická agentura, Kanada, Japonsko, Spojené arabské emiráty. Spojené státy tam měly mít docela malý podíl, ale ta stanice měla být podílem a příspěvkem tlakem těchto mezinárodních partnerů k programu Artemis. No a to, že na jednou stanice byla zahozena, tak znamená, že byly zahozeny investice tady těch partnerů. Spojené státy to v tuhle tu chvíli nebolí, ale řekněme, ta spolupráce, která se tady roky budovala, tak je podkopaná. No a teď si představte nějakého zástupce Evropské kosmické agentury nebo Kanady, jak jde do parlamentu a tam hrdě oznamuje, že ty peníze, které vydindal, ty miliardy eur či dolarů kanadských právě na stanici Gateway, přišly vníveč, ale že teď potřebuje jiné miliardy na jiný projekt. Tohle to není dobré, prostě Spojené státy hodně, hodně silně nepodržely své spojence. Tady si myslím, že je něco, co teď si ještě neuvědomujeme, ale co bude mít v dohledné době ještě nějaké nehezké, řekněme, dopady na tu mezinárodní spolupráci.

0: Je vůbec nějaká představa, jak by měla být v budoucnosti budována a provozována základna na povrchu měsíce?
1: Asi se tam nebudou pravidelně střídat posádky, jako je tomu u Země na Mezinárodní vesmírné stanici. Stále odpovídá Tomáš Přibyl.
2: To je takový sen do budoucna spíš. A na tomhle dojel třeba program Constellation. Byl vlastně předchůdcem programu Artemis a pak se zjistilo, že ono vůbec není jednoduché zajistit zásobování lunární základny. Tam se právě počítalo s tím, že by tam vlastně byla čtyřčlenná posádka, stejně jako by na Mezinárodní kosmické stanici v tom západním segmentu, a že by se střídala po půl roce. Jenomže na ten měsíc potřebujete pro udržení všech, řekněme, životních funkcí astronautů pro základní vědecký výzkum dopravit každý měsíc asi 8 tun zásob, což vůbec není jednoduché. To máte pohonné látky, potraviny, hygienické potřeby, oblečení, náhradní díly, vědecké přístroje, nářadí, nástroje a tak dále. 8 tun každý měsíc. Tak si představte za rok, kolik byste na měsíc museli dostat materiálu. To je zhruba 100 tun. Dnes nereálné. Proto se počítá s tím, že by tam jednou za půl roku nebo za rok na té lunární základně přistála lidská posádka, pobyla tam řádově týdny, později třeba dokonce i měsíce. Za tu dobu by udělala spoustu práce, spoustu přístrojů a zařízení by opravila, spoustu nových by rozmístila a zase by odletěla, ta stanice by fungovala v jakémsi poloautomatickém režimu. Byla by trvale osídlena roboty a lidé by tam létali na návštěvu.
1: A jak by se stavěla?
2: Víme jediné, současný administrátor NASA Jared Isaacman, který vlastně celý ten program Artemis teď od základu překopává, vyhlásil, že chce maximálně podpořit soukromé firmy, a to tak, aby od roku 27 či 28 létaly soukromé přistávací mise bez posádky, podotýkám, na měsíc každé 4 týdny. Zjednodušeně na měsíc každý měsíc. S tím, že nejprve by tam létali, a to už vlastně létají, byť třeba jenom 2x, 3x do roka, ty soukromé komerční moduly s kapacitou velmi málo, 100 kg, 100-200 kg nákladu, pak by měly přijít moduly s kapacitou 500 kg až 2 tun, no a pak i moduly s kapacitou třeba 6, 7, 8 tun nákladu, prostě že by postupně rostly. NASA chce tuhletu dopravní službu přenechat soukromým subjektům a je připravena ty soukromé firmy výrazně podpořit, aby se opravdu vytvořila dopravní služba směrem k měsíci, no ale ono to bude chvilinku trvat.
1: Myšlo i o to, z čeho bude ta stanice postavena a jakým způsobem?
2: Dá se předpokládat, že to bude takový ten univerzální obecný koncept, to znamená, dopraví se tam nějaké moduly, dopraví se tam možná nějaké třeba nafukovací konstrukce, které se kvůli tepelné regulaci a ochraně před radiací zahrnou lunárním regolitem, ale tohle je prosím opravdu předčasné. Teď jsme ve fázi, kdy je největší boj a hledá se ten správný lunární modul pro přistání na měsíc.
0: Proč po návratu na povrch měsíce tolik toužíme?
1: Je to jen proto, abychom tam byli? Nebo je předpoklad, že z něj v budoucnu získáme i nějaké ty peníze? Ideálně víc, než jsme do něj vložili.
2: Samozřejmě, v tuhle chvíli je to otázka prestiže. Prestiž je v tuhle chvíli na prvním místě. Můžete namítnout, ano, na měsíci jsme byli, kdysi dávno, před 50 lety, tak co si tady hrajeme, jestli tam budou první Američané nebo Číňané, když na tom nesejde. Sejde, protože to vlastně bylo minulé století, no a teď by se ukázalo, kdo je velmoc 21. století. Jestli ta Amerika zůstala ve století 20. a Čína je nastupující velmoc 21. a nebo si Amerika je schopná dále udržet tu svoji technologickou, vědeckou dominanci. Takže v první řadě půjde o to, kdo tam bude první, to je samozřejmé. Potom je to rozvoj celkový lunární ekonomiky, taková ta těžba hélia 3 a podobně na měsíci, to nechme stranou, to je otázka mnoha příštích budoucích generací. Nicméně třeba těžba vody na měsíci a získávání vodíku a kyslíku by mohla být velice zajímavá z hlediska paliva pro rakety, které by se pak mohly vydat k Marsu nebo třeba i dále. Vemte si, že to nebudeme muset tahat všechno ze Země, ale budeme si to palivo chystat u měsíce a velmi jednoduše ho dostávat na oběžnou dráhu. Elon Musk prohlásil, že by rád viděl na měsíci elektromagnetický katapult. No a pak je to tady otázka, taková strašně zajímavá, strašně zvláštní. Když jsem se jednou bavil s americkým astronautem Andrew Feustlem, který sám je geolog a moc chtěl na měsíc letět, nicméně než se stárl, tak se na měsíc neletělo, mezi tím opustil program amerických astronautů, tak když jsem se ho ptal na smysl letu na měsíc, nepatrně řekl jediné slovo – ekologie. Uvědomme si, že měsíc nás přinutí udělat technologie, které jsou maximálně úsporné a zároveň použitelné i tady na Zemi. Třeba taková mezinárodní kosmická stanice je strašně hezká, zajímavá, z vědeckého hlediska úžasná, jenomže je celá navrhovaná technologicky pro práci ve stavu bez stíže, v mikrogravitaci. To znamená, že ty technologie příliš použitelné tady na Zemi nejsou. Jasně, různé materiály a podobně jsou, ale obecně ne, kdežto měsíc nás bude nutit i tím, že je daleko, že to není jak na kosmické stanici dojde k nouzi a můžeme se vrátit během několika málo hodin nebo desítek minut zpět na Zemi. Tak měsíc nás bude nutit do mnohem spolehlivějších technologií, bude nás nutit víc šetřit než na kosmické stanici, bude nás nutit hledat nové cesty a nové způsoby, bude nás nutit hledat třeba nové tepelné izolace a tak dále. No a tohle všechno pak můžeme použít tady na Zemi a tohle všechno se nám pak může bohatě vrátit. Podívejte se, jak se Američanům vrátil program Apollo. Investovali do něho 24 miliard dolarů a minimálně se jim vrátil v podobě 400 miliard dolarů různých technologických vychytávek, vymožeností a tak dále. A to se počítá jenom takový ten přímý vliv, ne ten nepřímý vliv, to znamená inspirace, vzdělání a tak dále. Takže z tohoto hlediska Apollo byl vlastně extrémně ziskový a extrémně úspěšný projekt. A já věřím, že program Artemis by mohl být, pokud se dobře uchopí, pokud tam nezůstane jenom ta politická rovina a pokud se prostě zakázky nerozdají pouze těm tradičním kosmickým gigantům a dinosaurům, ale mladým dynamickým firmám, které budou hledat inovativní řešení, tak Artemis se může stát Apollem 21. století.
1: Dodává v závěru svého povídání Tomáš Přibyl, popularizátor kosmonautiky a spolupracovník brněnské hvězdárny a planetária.
0: Pokud to tak doopravdy bude, možná budeme jednou rádi vzpomínat, že jsme alespoň takhle na dálku byli u toho. A to je tečka za dnešním vydáním Planetária.
1: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
3: Planetárium.
1: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Deset hodin.
6: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Ústečané můžou od do dneška dávat návrhy na vylepšení veřejných prostranství. Chomutov obnoví běžeckou dráhu na bývalém fotbalovém stadionu. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Počasí pro dnešek skoro jasno nebo polojasno, teploty do 31 stupňů. Dobré nedělní dopoledne vám přeje Jana Moravcová. Do dneška můžou obyvatelé Ústí nad Labem posílat na magistrát nápady na vylepšení veřejného prostoru. Město dá letos do participativního rozpočtu dvojnásobek loňské částky 3,5 milionu korun.
7: Jeden projekt by v přihlášce mělo podpořit aspoň 15 lidí a náklady na jeho uskutečnění by neměly přesáhnout 700 tisíc korun. Po formální kontrole všech návrhů budou lidé o favoritech opět hlasovat. V posledních 7 letech město z nápadů lidí postavilo například několik hřišť a vyhlídek. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
5: Obyvatelé Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku i dnes v noci obtěžovala hluk z technoparty. Policie podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala další stížnosti na rušení nočního klidu. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku. Dnes v poledne by měla skončit. Účastníci postupně odjíždějí. Nezávislá starostka Markéta Kaurová pořadatele už v sobotu vyzvala, aby technoparty kvůli hluku ukončil. Tento odmítl. Běžeckou dráhu na bývalém fotbalovém stadionu v Chomutově město letos obnoví v rámci participativního rozpočtu. Přibude k ní i pumptracková dráha pro cyklisty. Náklady vypočítává náměstek primátora Martin Bocian z Nutí Nový Sever.
8: Celkové náklady kolem 2 milionů korun budou na tu zakázku té běžecké dráhy a ten pumptrack nás stál kolem 464 tisíc korun a nějakých drobných.
5: V roce 2034 by na místě bývalého fotbalového stadionu měly podle návrhu a plánu města vzniknout bytové domy. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Nejpozději do 1. června musí být částka připsaná na účet finančního úřadu. Lidé s daní vyšší než 5 000 korun si můžou platbu rozdělit na dvě splátky. Tu druhou pak jde doplatit do konce listopadu. Pokud poplatník nedostal údaje k platbě e-mailem, složenkou nebo do datové schránky, finanční správa doporučuje se obrátit na příslušný finanční úřad nebo využít informační schránku DIS+.
6: Počasí.
5: Počasí pro dnešek skoro jasno až polojasno, teploty do 31 a na horách do 26 stupňů. Povane slabý, postupně mírný vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Jak to vypadá aktuálně na severu s dopravou mezi Ústím nad Labem a Chlumcem na Ústecku na silnici první třídy číslo 30? Počítejte s dopravním omezením mezi 32. a 5. až 22. kilometrem kvůli sekání trávy. U exitu 64 Řehlovice na D8 čekejte ve směru na Prahu práce na silnici. Na 64. kilometru je tam uzavřen pravý jízdní pruh. To byly zprávy v 10 hodin. Já vám přeji i dál šťastnou cestu a dál příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Sever.
6: Zelená vlna s známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
9: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý desert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Žebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soloutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jsem to vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Jsem říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to si možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to se
0: nedá.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření.

0: prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
1: Toho černého bezu.
0: Tý směsi s tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
1: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Malčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě ho slouchá.
0: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
1: Začínáme za chvíli.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadio, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že to dost

0: obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
1: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
0: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
0: Tak jo, Naďo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
1: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Pochoutkový rok.
0: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezínkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
0: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
0: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
0: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou žičku, možná dvě.
0: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
0: Chceš, máme ještě jeden.
1: Tak dáme ještě vanilkový.
0: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
0: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní, restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
0: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
0: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
0: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
1: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
0: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune, nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
1: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
0: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naďou Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
0: Sejmul. Já tě sejmul.
1: No, já se rozhlasově.
0: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

až se nočním chladem pil, ať se na hucom zkýší finajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na Huconský šípy najmout dá. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Huconský šípy najmout dát.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, k té mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul, co je v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal... To se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před... Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Retro s Milanem Drobným. Nedělní čas předpolednem patří známým, ale i zapomenutým evergreenům. Udělejte si pohodu s krásnými písničkami a originálním vyprávěním zpěváka Milana Drobného. Každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. U Máchova jezera se v sezóně zvýší vstupné, přibudou ale novinky pro návštěvníky. Chomutov obnovil zastavení na naučné stezce rodáka Františka Antonína Gerstnera. Dnešek bude skoro jasný až polojasný s teplotou do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí.
4: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
5: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
4: Na transparentním účtu se ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
6: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
4: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Pro návštěvníky Máchova jezera v Doxech na Českolipsku jsou pro tuto sezónu přichystané novinky. Například samoobslužné platební kiosky a nebo další půjčovna lehátek a slunečníků. Podle ředitele technických služeb Martina Oumrta se zároveň mírně zvýší vstupné. Tři zastavení na naučné stezce Františka Antonína Gerstnera obnovilo město Chomutov. Od narození tamního rodáka letos uplynulo 230 let. Gerstner je považovaný za průkopníka výstavby železnic. Za obnovu stezky z roku 2007 město zaplatilo téměř 50 tisíc korun, říká náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
7: Jsme obnovili všechna tři místa u Vězdářské věže, před Městským divadlem a na Blatenské ulici. V souvislosti s tím jsme vydali i brožuru v třech jazycích, která mapuje všechny podstatné místa a souvislosti jednoho z našich nejslavnějších rodáků s naším městem.
3: Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagonů mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci povedlo vrátit na koleje. Provoz je teď obnovený po jedné koleji. Soupravy proto budou i nadále nabírat zpoždění.
2: Počasí.
3: Dopoledne ještě bude většinou skoro jasné, během dne očekáváme na severu Čech převažující polojasno, přechodně i oblačno, ojediněle přehánky, hlavně ale na horách. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, maxima na horách mezi 23 až 26 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na D8 ve směru na Ústí čekejte komplikace kvůli pracím na silnici. U Trmic na 68. kilometru je proto uzavřen pravý jízdní pruh. Tak s tím počítejte, já vám přeji i dál šťastnou cestu a příjemný poslech nedělního vysílání Českého rozhlasu Sever.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá ráno azurové.
2: Retro s Milanem Drobným.
8: Mám

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Při poslechu dnešní retra vám přeji krásné předpoledne pro případné reprízy Dobrý den. Dnešní téma Mistři od vody. Říkám to hned na začátku a taky vysvětlím, aby nikdo nezačal říkat, ten Droba se zbláznil, to asi bude hrát instalatérům, rybářům, nasvičům, kdy to už tady bylo. Ne, ne. Mistři od vody jsou sportovci jako vodní slalomáři, kanoisté, kajakáři, prostě mistři vodních odvětví, jako byli bratři Svojanovští, Štěpánka Hilgertová, Chalupa, Prskovec, Raboň, Krejčí, Fuchsa, Samková, Sadková, Dvořák, Hradilek, Dostal. Určitě jsem na někoho zapomněl. Je to tím, že z tohoto sportu moc nevím, ani se s mnohými neznám, ale olympijský vítěz, kajakář Josef Dostal, mi je blízký hlavně přes jeho maminku, jazzovou zpěvačku Evu Emmingerovou. Ta je nejen výborná zpěvačka, ale ještě taky velmi půvabná. A tak otevře dnešní hudební stránku.

Já jsem se před svým kurákům dostal, ale náhodou, přes hory, kam jsme jezdili do Krkonoš na jednu boudu, kde byl Richard Šach, naše krevní skupina, standista i recesista, který, jak jsem poznal, byl šéfem vodáckého oddílu Bohemians. No a tam už bylo blízko ke společným známým a přátelům, jako byl třeba Karel Hála, kterému se líbí v zámoří.

Musím udělat krátkou vsuvku, protože již celkem brzy bude vyhlášení dle vašich typů Retroslavík in memoriam. Proto vybírejte z obou nominací 3 zpěvačky a 3 zpěváky. Za chvíli prozradím mail, ale můžete také posílat lístky přímo do Českého rozhlasu Sever, Ústí nad Labem, pořad Retro. Směrovku si najdete. A teď ten mail. Milan@drobny.info, to je celý. A zpět k vodákům. Písničky jsem se snažil vybírat, aby měly aspoň něco společného s vodou, i když některá témata jako déšť příjemná nejsou. Ale věře Špinarové už slábne.

třeba večer naše závodníky pobavil. Dopadlo to tak, že sportovci šli chrápat a já zůstal s Richardem a ostatními bafuňáři sám. Jak jsem poznal, byl to jeho záměr už od začátku, ale já nikoho neznal. Tak jsem mi zaspíval, oni mezi tím se docela rychle posilnili alkoholem, že? A pak už zpívali oni. Ale Ivetu Simonovou by poslechli.

hoře spí a zpívá. Tak se jmenovala ta píseň. Ale když moře spí, jak může zpívat? To nám asi nevysvětlí nikdo, akorát já vám řeknu, že posloucháte Český rozhlas Sever a v pořadu Retro hrajeme všem našim úspěšným sportovcům ve vodních sportech, jako jsou vodní slalomáři, rychlostní kanoistika, prostě všichni, co používají vesla nebo pádla. K tomu vám později taky něco povím. Plavání dnes obsaženo není, ale jednu výjimku udělám pro mimořádného nevidomého plavce, který nám udělal loni na paraolympiádě hodně radosti, David Kratochvíl. A nejdřív zaspívá Jiří Štědroň o spícím kapitánovi od Zdeňka Svěráka a Jardy Uhlíře z roku 72. A ještě Davidovi ve stínu na pláži poděkuje Jitka Zelenková.

Znal jsem se také s bratry Svojanovskými. A na jednom setkání, kde byli ti vodáci různí, jsem se někoho zeptal, abych se taky jako zapojil, že jsem znalec. Když má tak dlouho pádlovat, jestli to pádlo není moc těžký. Veslo, vole, veslo, vyjel tázaný. Ty hraješ tenis, že jo? A máš v ruce raketu, že jo? Tak to je stejný, jako kdyby ti někdo řekl, že máš pálku. Ta je třeba na odpalování v baseballu nebo na pinec, dovysvětlil tázaný. No, mně je jedno na lodi, jestli mám pádlo nebo veslo. Já u nás na vesnici převážím, když mám volno, tak se jdu pohoupat s bydlem. Tak se zhoupnem v písni.

To houpání v této písni s textem Dana Jermana je myšleno jako vyprávěcí houpání, ale já se dozvěděl ještě jedno vrácké moudro, jak si vzájemně ze sebe dělají srandu. Tak ti, co jedou na kanoji, kajaku, rychlostní kanoistice, co drží dvě vesla, ať už jako single, dvojka, čtyřka až osmi veslice, ti jsou takzvaní couvalové. A ti, co v lodi klečí nebo jedou vodní slalom, prostě ti, co mají pádla, tak ti jsou zase jako cákalové. Nevím, s čím by si poradili na Mississippi. Třeba Petra Černocká něco naznačí.

Milil chladil, vodu miloval, dokonce chtěl chytat ryby. Opatřil si prut, informoval se o návnadách, hlavně, aby se to blízkalo. Naviják samozřejmě musel být nejlepší. Skládací sedačka, podběrák, něco proti komárům a ženský připravovali těsto. Takhle vybaven i z knižní instruktáží pánu Vericha Hrušinského vyrazil na Lipno. Já tam nebyl, ale trumpetista Richard Kubernát, kterého vzal sebou, vyprávěl. No, měli na loďce, jak se zastavilo, Milan nahodil a po několikátém pokusu měl za to, že něco bere. Zasekl a táhnul. Prud se ohýbal, Milan rozčilně řval, to je pulec, na něj já. Sumec, sumec se to mu říká. Vzal do ruky naběrák, jakože mu půjde naproti. Najednou prud rupnul a Milan spadnul do vody a už plaval. Teďka mezi cejny.

ta slečna, hleďme se, jak se nese pláží s tou dekoltáží, zkrátka kus. Na whisky pozval ji ten pán, co metrák váží.

Když se Milan vyhrával zpět, zjistilo se, že se mu háček zasekl v nějakém porostu a z návneru si hrály malé rybičky, což způsobilo falešné vidění, že jde o větší rybu. Byl z toho naštvaný a Richarda zapřisáhl, aby to nikomu neříkal, ale znáte to. Tohle se mezi chlapama říct musí. To Naděnka Urbánková nemusí nic předstírat. Stačí se zasnít a svítá jí jako nad každým rybníkem.

Tak co, chlapci, trefil jsem se do vás. Já vím, že asi nikdo neposlouchá, ale třeba vám o tom někdo poví a vy si to budete moci pustit z archivu, jak to dělám já, když také při premiéře nejsem doma. A třeba zrovna chytím árii měsíce s Valdou Matuškou.

Na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro máme dnešní téma mistři odvody. Tak jeden novinář zamíří do plaveckého bazénu dělat reportáž a první mu přijde do cesty plavecký instruktor a plavčík. Položí mu tedy otázku, co se dělá, když se někdo topí, nebo jaké má on vlastní zkušenosti. No, nejčastěji se topí nesušení plavci, méně často zkušení plavci a vůbec nejmíň zkušení neplavci.

0: Karel, náš milovaný kamarád, byl v některých směrech trochu hamáček. Když jsme byli společně na Kubě na festivalu ve Varadéru, Láďa Štajdl mu povídá, aby radši nelezl do moře, když večer zpívá. Co kdyby mu zůstala voda v uších a on by pak neslyšel? Nebo co kdyby ho něco kouslo, nějaká velká ryba? Karel by se opravdu celý den schovával pod deštníkem, kdybych mu neřekl, ať tam klidně vleze do té vody, že případná voda se dá z ucha vyskákat. To Hanička Zagorová se koupala klidně, protože třeba hledala svoji rybičku.
1: Viděla jsem, že...

A jsme na konci, milí posluchači, i vy kanoisti, kajakáři, zkrátka všichni naši zlaťáci, co jste nám udělali spoustu radosti. A myslím, že bude příznačné, když na konci společně s Ivanem Mládkem sjedeme pomyslný yes. A pozůrek, pozor. Kdo jste ještě neposlal váš tip na retro Slavíka, máte ještě čas, ale 7. června je už vyhlášení, tak pište. Mějte se výtečně celý týden a v neděli opět naslyšenou. Ahoj.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí do odvolání. První parkovací dům v Teplicích chce město postavit v Alejní ulici. Teď magistrát hledá projektanta. V Jablonci nad Nisou se dnes koná podještěcké derby. Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré poledne. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požárů je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Teplice postaví v centru parkovací dům. Třípatrová budova bude stát na současném parkovišti v Alejní ulici poblíž fotbalového stadionu a navýší parkování o 300 míst. Město hledá projektanta a příští rok chce vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu. Pokračuje náměstek primátora Tomáš Hadviga z Hnutí ANO.
2: V podstatě tohle by mělo být záchytné parkoviště pro návštěvníky města. Tím, že by byl sjezd umožněn z té vrchní dvouproudové ulice, nemuseli by zajíždět vůbec do města, tím pádem by město nebylo zatížené dopravně.
0: Další parkovací dům Teplice připravují podle náměstka Hadvigy u akvacentra. Tam má sloužit návštěvníkům plavecké haly a místním obyvatelům. Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové podještěcké derby. Utkání ligové nadstavby mezi domácím FK Jablonec a Slovanem Liberec vyhodnotila jako rizikové. Na zápas dohlédnou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně nového kinologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, říká ředitel městské policie Michal Švarc.
3: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků. Nedbali výzev, nastoupil Cyril, po sejmutí košíku, když se postavil na zadní, ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvli zpátky a neprošli.
0: Utkání začíná na stadionu Střelnice ve 14 hodin. Sport. Čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Ve skupině je čekají ještě dva zápasy, zítra s Norskem a v úterý s Kanadou. Právě Kanaďané, kteří vedou českou skupinu, vyzvou dnes večer Slováky. Počasí. Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno a odpoledne se může objevit přehánka, a to hlavně na horách. Večer se opět vyjasní. Teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. A v části Ústeckého kraje také platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 u Řehlovic je na 64. kilometru ve směru na Prahu uzavřený pravý jízdní pruh. Silničáři tam totiž opravují výtluky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Krásnou slunečnou neděli vám z Českého rozhlasu Sever už přeje Eva Bucharová a začínají polední písničky na přání. Takže jestli máte vybráno, volejte 475 212 212 anebo nám napište na naší adresu e-mailovou zahrajte@rozhlas.cz. A já už tady nějaké e-maily vidím. Dobrý den, máme pro vás prosbičku o zahrání písničky ke svátku pro maminku. A je to Jana Šrůtová z Mostu. Naše milovaná maminko, přejeme ti k tvému dnešnímu svátku hodně zdravíčka, lásky, štěstí, spokojenosti, vitality a dobré nálady. Máme tě všichni moc rádi, proto jak skvělá jsi. Tvoje Olinka, Káťa s rodinou, sestra Helena a kamarádky Zdeňka, Hanka, Šárka a Anča.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují s Davidem. Hezké odpoledne, Davide.
1: Hezké odpoledne, paní Evičko.
0: No děkuju, a co si zahrajeme a komu?
1: Takže bude to pro všechny, co mají rádi tuhle písničku od Marie Rotrový. Zřejmě letos nikde nejsou kytky.
0: Dobře, tak já přeju krásný poslech a hezkou neděli a měj se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Krásný den z Českého rozhlasu Sever i dál, písničky na přání, ty polední pokračují, tak s Ivou od Řípa. Hezký den, Ivo.
1: Dobrý den, pěkně vás zdravím všechny a všem, kdo mají rádi a vzpomínají na Jirku Vimra a na Karla Černoka, písničku Vrvou se to lépe táhne. Strašně moc děkuju, přeju všem hezký den, užijte si sluníčka konečně po té dlouhé zimě.
0: No a já nevím, jestli se s váma ještě uslyším do vašich 70. Ty už jsou za dveřma.
1: No, 6.6. mi bude 70. No.
0: Tak už předem hodně zdravíčka.
1: Aspoň někdo si vzpomněl.
0: Už předem, Ivo, hodně zdravíčka, pevné nervy, dobrou pohodu.
1: Ano, děkuji.
0: Mějte se. Hezký den a mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál se Zdeňkem z Meziboří. Hezké odpoledne.
1: Zdravím Rádio Sever a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: Vybrali jsme spolu, myslím, hezkou písničku.
0: No.
1: Stará.
0: Ano.
1: A byla by to pro všechny kamarády, kamarádky.
0: Ano.
1: Pro vás do rádia.
0: Díky.
1: A všechny, co mají rádi Rádio Sever.
0: Tak, těch je určitě hodně, aspoň doufám. A písnička se jmenuje Píseň Severu a já vám přeju, Zdeňku, hezký poslech. Mějte se.
1: Já vám děkuju moc krát. Naschledanou.

za ním poplujem a touhy dávné se změní.

0: Píseň Severu dozněla a my s Českým rozhlasem Sever zůstáváme i dál na severu. Do písniček na přání nám volá Denisa z Doubice. Deniso, hezký den vám přeju.
1: Dobrý den.
0: Tak co si zahrajeme?
1: Tak já bych prosila písničku Cesty toulavý od Michala Tučného.
0: Dobře.
1: A bylo by to pro mého milovaného muže Ondru a pro našeho kamarádu Pepu do Vlčí hory a jeho maminku a všem posluchačům Rádia Sever.
0: A já vám děkuji za zavolání a přeju hezký poslech a šťastnou cestu domů a zase zavolejte. Naschledanou.
1: Děkuju, naschle.

0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever platí i dál telefonní číslo, na které můžete volat 475 212 212. Teď máme ale chvilinku obsazeno, protože volá Ondra. Hezký den.
1: Já vás zdravím, jsem rád, že vás slyším. A já bych dneska přinechal jako překvapení, ale věnuji určitě všem Janámky dnešním svátku a zvláště pro dvě vaše kolegyně, Janu Chovátkovou a Janičku Moravcovou, protože jsou to obě diskové moderátorky a stávačky.
0: Je, tak to ráda vyřídím. Janičky, všechno nejlepší a písničku neprozradím. Je to překvapení. Ondro, děkuji za výběr a mějte se krásně.
1: Doufám, že se bude Janičkám líbit.
0: Tak jo, na 100%, tomu věřte. Díky, naschle.
1: Naslyšenou, mějte se.

0: Pět minut po půl jedné pokračujeme na Českém rozhlase Sever v písničkách na přání a volá nám opět jedna Jana z Krásného dvora. Hezké odpoledne, Jano.
1: Hezké odpoledne. Já bych chtěla zahrát všem Janám, který mají dneska svátek a kterým taky nikdo nepopřál od Queenu Rhapsody, a abych nezapomněla, tak můj přítel má zároveň i dneska narozeniny, tak bych to chtěla spojit všechno v jednom.
0: Takže krásný dárek svátkový a narozeninový.
1: Ano.
0: Dobře, Jano, já vám přeju hezký den do Krásného dvora, mějte se hezky.
1: Děkuji, vám taky, nashledanou.
0: Děkuji a ještě tady koukám. Jeden vzkaz pro Janu, zahrajte prosím písničku od skupiny Jelen a Hradišťanů Miluju tě pro mou maminku k dnešnímu svátku do Kovářova na Žluticku. Dále by písnička byla pro tetu Astridu do Hořesedel u Rakovníka. Děkuji moc, Jana z Mostu.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál teď už s dalším volajícím a je to Jirka ze Šluknova. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím taky a poprosím vás o Osamělého pastýře na pana Mufletnu. A bylo by to pro manželku, pro vás a pro celý pečovatelský dům u nádraží ve Šluknově.
0: Dobře, tak já vám děkuji za zavolání, Jirko, mějte krásný den a zase příště se těším na slyšenou.
1: Děkuji, na shledanou.

0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever ještě dorazily další e-maily. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Heleny Vondráčkové Podívej, kvete růže. Písničku posílám k dnešnímu svátku pro Janičku Fejfarovou, Janičku Vondráčkovou ze Žadce a Janičku do Jirkova. Přeji jim hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody, Božena ze Žadce. A ještě nám tady někdo píše... Zahrajte prosím paní Janě Vodvudové do Stráže pod Ralskem a Janě Brabcové do Stvolínek, něco od Karla Zicha. To jim posílá Jiřík. Děkuji za zahrání. Písnička je taky ke svátku.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám,

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. V Chomutově dnes pokračují druhým dnem městské slavnosti. Liberec na dvou sídlištích vyznačí nová parkovací místa. Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré odpoledne. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
2: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. V Chomutově dnes druhým dnem pokračují chomutovské slavnosti. Konají se v městském parku a jeho okolí. Na programu jsou hudební, šermířská a taneční vystoupení. Ve 14 hodin začíná bitva mezi loupežnickými bandami. Slavnosti dnes pokračují až do 17 hodin. Na libereckých sídlištích Františkov a Staré Pavlovice přibydou nová parkovací místa. Jde o stání, na kterých lidé aktuálně parkují nelegálně. Vedení města nechá plochy vyznačit a tím je zlegalizuje. Ve Františkově jich vznikne 233, ve Starých Pavlovicích 435. Značení zajistí technické služby, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Měli by to dělat během léta, kdy na těch sídlištích je menší provoz a tu kapacitu na to mají. A samozřejmě ještě předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace tak, aby se to nekreslilo na děravý asfalty nebo na porušené komunikace.
2: Podobná opatření chystá město i na dalších sídlištích. Od července ženy nad 45 let nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od lékaře. Na mamograf se budou moct objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotnických pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Gynekologové ale upozorňují ženy, aby nepřestali chodit na pravidelné preventivní prohlídky k nim ani k praktickým lékařům.
1: Počasí.
2: Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno, může se také objevit přehánka a to hlavně na horách. Večer se opět vyjasní. Teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. A v části Ústeckého a Libereckého kraje také platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně došlo k dopravní nehodě v ulici Předmostí. Srazila se tam dvě osobní auta. Projedete se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Moc vás zdravím v neděli 24. května. Jaro definitivně převzalo vládu nad počasím a tak můžeme bez obav vyrážet na výlety a užívat si příjemného tepla a sluníčka. Také příjemné posadit se třeba u nějakého zámku, do cukrárny, do kavárny, dát si dobrou kávu, dortík, pijte a podívat se na to všechno, co máte kolem. No, abych nezdržoval, co nás čeká, tak třeba cesta k jeskyni jménem Petrovina. Najdeme ji ukrytou ve skalní stěně v údolí Strenického potoka na Mladoboleslavsku ve středních Čechách. A jak za chvíli uslyšíte, vůbec není snadné se do ní dostat. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, který v minulosti strážil hrad Freudenstein. Dnes z něj zůstaly stát jen dvě věže a my se do jedné z nich, zvané Šlikovka, také podíváme. Čeká nás i procházka zámeckým parkem v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji, který hlídá kamenná socha satyra u místního jezírka. A nakonec se trochu rozhlédneme po jižní Moravě, konkrétně po Národním parku Podyjí. Umožní nám to výstup na rozhlednu jménem Rumburak, u které navíc narazíme na dvě krásné obří sochy krkavců.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes nás naše středočeská redaktorka Jolana Nováková pozve do míst zahalených tajemstvím. Nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku narazíte na jeskyni jménem Petrovina. Je vytvořená lidskou rukou, ale přístup do ní není vůbec jednoduchý. Kdo ji do skály vytesal a proč? Schovávali se v ní loupežníci? Tak na to se Jolana zeptala archeologa Filipa Krásného z Muzea Mladoboleslavska, který ji do údolí Stranického potoka také doprovodil.
1: Jdeme údolím, které lemují vysoké pískovcové skály. A taky tady někde v těch skalních hradbách je ukrytá jeskyně Petrovina. Tamhle nahoře?
2: Ano, dovedně vytesaná do skály tak, aby nebyla snadno k nalezení. A to nám možná trošku napovídá o důvodu, proč vznikla.
1: A vy to víte, já jsem totiž těch účelů a důvodů četla několik, tak jsem zvědavá, který je ten správný. Ostatně musím dodat, že nám to poví archeolog Filip Krásný.
2: Jeskyně umístěna v terénu, tak se lze domnívat, že měla sloužit jako úkryt, případně jako strážní místo, které toto záhadné údolí hlídalo.
1: A nahoru se vylézt asi dá, vidíte, možná to bude trošku náročné.
2: Musíme se vyškrábat teda možná 15 metrů nahoru po takovém lesním svahu a ten vstup není upřímo v úrovni nohou, takže ještě polezeme trošku po skále.
1: Pokusíme se nesklouznout. Já si tady odložím asi batoh, myslím, jako. Dobrý. Tak teď fakt po čtyřech. Já vám tady dám na chvilku to nahrávadlo.
2: Tady vidíme, jako je stopy po tesání té skály a my jsme u toho největšího okna průhledu ven, vlastně přímo do údolí a vidíme tady vlastně i pozůstatky nějakého vydřevení, tady jsou takové kapsy, takže zřejmě nějaký rám toho okna původního a je tady spousta různých rytin. Tady můžeme právě proti oknu vidět letopočet 1627 a vlastně rytinu kalicha a většina z nich je moderního data.
1: Žili tady loupežníci?
2: Podle pověsti ano a dost pravděpodobně se zde ukrývali lidé v průběhu dějin vícekrát, nejspíše tedy v době pobělohorské a asi i později.
1: Jeskyně jsme si prohlédli, tak zase sejdeme nebo sjedeme zpátky na cestu. O jeskyni Petrovina psal taky učitel, spisovatel, archeolog Karel Selner, který učil tady na nedaleké škole v Březovicích. A když se podíváme tady přes cestu, tak tam je Selnerovo hradiště.
2: Selnerovo hradiště je taková záhadná archeologická lokalita, kterou tedy, jak jeho název napovídá, objevil učitel Karel Selner a tím, kdo po něm pojmenoval toto místo, tak byl Eduard Storch, jeho přítel. A hradiště tedy zaujímá rozlohu zhruba půl hektaru, je tedy maličké, je to taková úzká ostrožnička přetnutá valem. Dodnes se nepodařilo zjistit, z jaké doby ta památka pochází, kdy to hradiště vzniklo. Jsou takové tři teorie, jedna je tedy, že se jedná o pravěké hradiště, případně raně středověké, druhá varianta je, že možná šlo o přípravu pro stavbu hradu ve středověku, ke které ovšem už nedošlo. A ta třetí varianta je, že se jedná o nějaké novověké nebo raně novověké opevnění čistě vojenského charakteru, to znamená 30letá nebo spíše 7letá válka.
1: Ono se tady totiž zatím nic nenašlo.
2: Nějaký předmět, nález, artefakt, podle kterého bychom mohli určit, jak je ta lokalita stará.
1: No, uvidíme, jestli se to někdy dozvíme.
0: Uzavírá návštěvu nevšedního místa nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku naše středočeská kolegyně Jolana Nováková.

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Možná jste si všimli, že ve filmových titulcích, když skončí nebo začíná film, to je jedno, je třeba funkce vyhledávač lokací. To je člověk, který vybírá krásná místa pro natáčení, takže pak v těch filmech vidíme vlastně to nejlepší třeba z toho kraje. Mezi velmi oblíbené filmové lokace patří třeba vesnička, které se díky četným natáčením přezdívá vesnický Hollywood. My jsme se ptali minule, jaká vesnička to je, dal se mi nějaké nápovědy. Mohla to být za A vesnička nebo obec Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Ty Hoštice vás možná trošku zmátly, protože to je slavná vesnice. Zdeněk Troška tady natáčel tu svou filmovou trilogii, takže jste mnozí podlehli a dali jste Bčko, ale to jste neudělali dobře. Správně Ačko, je to Vesec u Sobotky. Hodně se tam natáčelo jenom namátkou, jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, ležící spící, z Čerty nejsou žerty. No a našli bychom řadu dalších filmů či pohádek. Takže kdo napsal Ačko, byl ve slosování, hrálo se o multifunkční nožíky, no a ten vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Máme radost, že jim to vyšlo a gratulujeme. Vám to možná nevyšlo, ale stáli jste, pokud jste správně odpověděli ve hře o hlavní cenu, o výletnický batoh, ve kterém je plno věcí, které se vám hodí na ty vaše letní cesty. Tak si užívejte. Jak zní nová soutěžní otázka? No tak budeme mluvit o jedné světové kuriozitě, ale počkejte si.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

0: Nad Jáchymovem v Karlovarském kraji se tyčí Šlikova věž. Je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu Freudensteina, který nechal vystavět rod Šliků krátce po založení města. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes věž patří k nejvýznamnějším dominantám Jáchymova a nabízí pohled na město i okolní Krušné hory. Naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková se na její prohlídku vypravila společně s vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petrou Javůrkovou.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy, ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken. A když teda není počasí zrovna jako dneska, tak tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město, který se trošku podobný dá vidět ještě ze zatáčky nad Jáchymovem. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 plus minus a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta nebo tento hrad dobyt vzbouřeným horníky a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepení hradu Freudensteinu Šlikovy věže se poprvé zkusmo razily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady dříve bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. Pak se tady taky zvonil, tuším, začátek a konec šichet místních horníků a jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Je možné Štěpána Šlika ve Šlikovce vidět?
1: Zcela jistě, ale budete muset dorazit na náš speciální zážitkový program, který je chystán už v červnu. To bude první zkušební a myslím si, že takový duch Štěpána Šlika by se nám na Šlikovce určitě zjevit mohl. Ale víc určitě neprozradím, přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit a budeme rádi, když přijedete.
0: Zve na prohlídku Šlikovské věže vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petra Javůrková, která pozůstatkem nejmladšího hradu v Čechách provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Další dnešní výlet nás zavede do Královéhradeckého kraje, do malebné vsi Bílé Poličany, 3 kilometry od městečka Miletín a 9 kilometrů od dvora Králové nad Labem. Naším cílem bude 13-hektarový anglický park, který obklopuje původně renesanční zámek. Jeho nejbližším okolím se v doprovodu provozní zdejšího areálu Zdeňky Ludvíkové prošla naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My vás zdravíme ze zámku v Bílých Poličanech. Zámek běžně přístupný není, ale celoročně je tu přístupná zámecká zahrada. Zámecký park v anglickém stylu. Už za chvíli se tam s paní Zdenkou Ludvíkovou půjdeme podívat, ale vy jste mi, paní Zdeno, říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovár, zůstaly pouze takové vzdušníky, kašna, váza antická. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou a po levé straně zde máme domeček, byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha, další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: Do zámku se můžete jít podívat, je tam několik místností dobově vybavených, ano. Ale je potřeba se předem objednat.
2: Ano, musíte dopředu, protože jinak je tady právě hasičská škola pro dobrovolné hasiče.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv.
2: Kdykoliv.
1: My se díváme na vodní plochy.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době jsou vybetonovány plochy. V jedné je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad, a to má asi 30-40 čísel. Takový klid pro duši.
1: A tamhle je ten vodník?
2: Ano.
1: A té nádrži?
2: Ano. Tam hlídá tu větší plochu. Byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Přijeli jsem z Moravy, dva pánové, ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
2: Původně to je postavený hudební salon, který postupem času se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala ústřední hasičská škola, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné?
2: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: Paní Zdeno, když bychom si naplánovali výlet sem, spojili bychom se s vámi, abychom se podívali do zámku, ale zároveň se tady sklidnili v tom parku anglického stylu. Kam tady ještě v okolí je dobré se podívat?
2: Pokud jako po vesnici, tak je tady Morový sloup, kříž, kde byla bitva sedláků proti panstvu, směr Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena, nedaleko Dvůr Králové, Lanžov, Zvičina, kraj krásnej, klidnej.
1: Dá se tady jezdit na kole také v okolí? Máte
2: určitě
1: tady?
2: Určitě jsou tady stezky, jsou tady i označený.
1: A my už se spolu jdeme sklidnit, projdeme se parkem a zaposloucháme se do zvuku té fontány.
0: Od fontány v anglickém parku, který obklopuje zámek v Bílých Poličanech na Podzvičinsku, se s námi rozloučili provozní zámku Zdeňka Ludvíková a naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Možná jste si všimli, že v úvodu, když jsem to ohlašoval, padlo i město nebo městečko Miletín. No, kdybyste se tam vydali, tak na náměstí v cukrárně si určitě kupte miletínské modlitbičky. To je místní rarita. No a v čem je ta rarita? Prostě jeho provozovatel je potomkem po Karlu Jaromíru Erbenovi. Takže kdybyste řekli jenom miletínské modlitbičky, budete opraveni. Pozor, Erbenovi miletínské modlitbičky. Tak dobrou chuť.
3: Výlety.
0: Posloucháte Výlety, máme před sebou ještě hodně minut, protože nás čeká další reportáž a pak jenom připomenutí soutěžní otázky. Teď její, řekněme, zadání v premiéře. My jsme včera navštívili Loretu v České Lípě. No a pro soutěžní otázku zůstáváme na severu Čech. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka zní, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Ačko Rumburk, Bčko Varnsdorf. Lidově se mu říká mezi obyvateli Vanďák třeba, kdybyste to někdy slyšeli. Hrajeme o cestovní Alulahev, no a textová zpráva má vypadat takto, totiž textovkou se u nás odpovídá soutěží. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Nezapomínejte prosím vždycky na poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu odešlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna částkou 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. A k té hlavní ceně za květen hrajeme o výletnický batoh, na něm jsou reflexní prvky vhodný tedy i na ranní či večerní cesty, kdyby vás mělo, nebo nedej bože, chtělo porazit auto, no chtělo. Prostě abyste na silnici byli vidět. No a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulav a kniha Sedmi krásky na cestách. Pěkná cena, co říkáte. Držíme palce.

0: A na závěr se dnes ve výletech vypravíme na jižní Moravu a budeme obdivovat krásy Národního parku Podyjí. A to navíc pěkně z výšky. Vystoupáme totiž na rozhlednu jménem Rumburak. Ta stojí nedaleko hradu Bítova na Znojemsku a kromě samotné vyhlídkové věže upoutá i dvěma velkými sochami. Jejíž autorem je sochař Michal Olšiak. Na rozhlednu nás teď vezme náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S majitelkou rozhledny Vlaďkou Piskovou stojíme pod jednou ze dvou soch krkavců. Proč právě Rumburak?
2: Rumburak je krkavec velký, je to náš největší pěvec, má hlasivky, dokáže mluvit a naše rodina už ho vlastní hodně let. Už máme asi 3., 4. a máme ho živého vzadu v kleci.
1: A co ta rozhledna, co vás to tak napadlo postavit si rozhlednu?
2: Rozhledna měla původně stát nad Střebíči na kopci, ale tam jsme se nedohodli, takže jsme hledali nějaké vhodné místo na klidné bydlení a na to, aby jsme si postavili rozhlednu. Takže našli jsme kopec tady nad hradem Bítov a postavili.
1: Vy jste u té stavby samozřejmě byla, protože jste majitelkou. Doslechl jsem se, že prý jste ji docela netradičním způsobem kontrolovala, když se stavěla.
2: Když se stavěla, předtím přijal velký řáb 30-metrový, no a když něco takového stavíte, no tak nejlepší, když vylezete nahoru a podíváte se, co uvidíte. No tak jsem vylezla nahoru a podívala jsem se, co všechno uvidíme. A je toho dost.
1: Tak my se na to teď společně půjdeme podívat. Takže vcházíme kolem pokladny dovnitř. Kolik nás vlastně čeká schodů? Jak je rozhledna vysoká?
2: Rozhledna je vysoká 30 metrů, má 10 pater a má 146 schodů nahoru.
1: Tak jdeme na to. Nahoru na rozhlednu se stoupá docela pohodlně. Procházíme vnitřním schodištěm betonovým. I samotná rozhledna je docela masivní.
2: Betonová rozhledna je postavená ze stratného bednění. Schody má pohodlné, také z monolitů betonových, takže doprostřed by se vešel docela i výtah, ale ten nechcem, protože by to nebylo ono.
1: Vystoupali jsme až na vyhlídkový ochoz. Ten rozhled na Podyjí a okolní krajinu je opravdu nádherný. Koukáme se jižním směrem, tuším, že poznávám zříceninu hradu Zornštejna.
2: Ano, je to hrad Zornštejn. Ten nějak teď v téhletý době slaví nějakých 800, možná více let.
1: Nalevo se nám objevuje Bítov.
2: No, je to Bítov, ale je to vesnice Bítov. Hrad Bítov, který tady od nás je vidět pouze v zimě z rozhledny, kdy není listí, tak je na úplně druhé straně, to znamená napravo, na západní straně rozhledny.
1: Směrem na východ, alespoň podle těch popisků, které rozhodně na rozhledně nechybí, tak by měly být vidět komíny jaderné elektrárny Dukovany. Úplně tedy nevidím.
2: Nevidíte, protože rozhledna už stojí vlastně 18 let a za tu dobu ty stromy trošku vyrostly, takže teď vidíme už jenom kouř z těch 4 chladících věží.
1: A když se podíváme severním směrem?
2: Na sever je nejvyšší vrchol Bítovska tady, je to Suchá hora a je vysoká 574 metrů.
1: Výhled z rozhledny Rumburak je opravdu všemi směry. Když se sem budou chtít lidé přijít podívat, tak kdy mohou rozhlednu navštívit a vystoupat si na ní?
2: Rozhledna je otevřena celoročně, i když částečně omezeně. Jediné 2 měsíce, kde je úplně zavřená, je leden, únor. Jinak jako je na vyžádání v restauraci mimo hlavní sezónu a v hlavní sezóně je otevřena každý den od června do konce září a je otevřena od 10:30 do 18:00.
0: Říká majitelka rozhledny Vlaďka Pisková, která na vyhlídkovou věž zavedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Od rozhledny Rumburak můžete pak pokračovat k hradu Bítovu. Je odtud vzdálený asi 15 minut chůze a my se na něj vypravíme třeba v některém z dalších výletů.

Všimli jste si, jak se některé výrazy mění, zejména mladí posluchači to tak činí, protože za nás se vždycky říkalo držíme palce, dnes někteří drží pěsti. Prostě my vám přejeme hodně štěstí v naší soutěži i v té soutěži tohoto víkendu. Jak zní soutěžní otázka? My jsme navštívili včera Loretu v České Lípě, to nás inspirovalo. My totiž máme jednu unikátní Loretu. Je nejsevernější na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My se ptáme, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg, za B do města Varnsdorf. Leží od sebe asi 11 kilometrů. Hrajeme o cestovní alulahev, pošlete nám textovou zprávu, jak se píše, už nebudu opakovat, nikdy to na závěr nečiním, ale odkazuji na naše webové stránky, kde najdete všechno podrobné, včetně znění otázky, i toho, jak se zpráva píše, jsou tam reportáže, fotografie k reportážím, tak si zapamatujte výlety.rozhlas.cz. No a pokud budete mít chvíli, tak se tam podívejte. Jinak upozorňuji, že ta textovka je za 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. Takže cestovní alulahve jsou ve hře a stále hlavní cena za měsíc květen. Výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Je neděle, je popolední, 2 hodiny popolední, za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin. A jestli se chcete ještě vydat na nějaký výlet, tak já myslím, že počasí nám přeje, stmívá se poměrně pozdě, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a ať jedete kamkoliv, šťastně se vraťte, abyste si mohli poslechnout výlety třeba příští víkend. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna, začínáme opět 4 minuty po 13. hodině. Tak se mějte pěkně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústečané můžou do dneška dávat návrhy na vylepšení veřejných prostranství. U zdi Českolipského hřbitova bude nové kolumbárium. Prezident Petr Pavel odsoudil hákové kříže na památníku v Pohořelicích. Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré odpoledne. Do dneška můžou obyvatelé Ústí nad Labem posílat na magistrát nápady na vylepšení veřejného prostoru. Město dá letos do participativního rozpočtu dvojnásobek loňské částky, 3,5 milionu korun.
2: Jeden projekt by v přihlášce mělo podpořit aspoň 15 lidí a náklady na jeho uskutečnění by neměly přesáhnout 700 tisíc korun. Po formální kontrole všech návrhů budou lidé o favoritech opět hlasovat. V posledních 7 letech město z nápadů lidí postavilo například několik hřišť a vyhlídek. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
0: Kapacita hřbitova v České Lípě naroste o bezmála 200 míst. Radnice vybrala firmu, která místo části ohradní zdi postaví nové kolumbárium. Úpravy budou stát přibližně 7,5 milionu korun. Stavba by měla začít po podpisu smlouvy v následujících dnech.
3: Kolumbárium u severovýchodního cípu hřbitova by mělo být dokončené ještě letos. Stěna se schránkami na urny bude rozdělená na 4 segmenty, které budou kopírovat svažitý terén v místě. Podobné kolumbárium už několik týdnů staví také v Doxech. Podle nezávislého starosty Romana Fajbíka bude dokončené v říjnu. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátku na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DIS Plus na portálu Moje daně.
1: Počasí.
0: Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno a může se také objevit přehánka, zejména na horách. Večer se opět vyjasní. Teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. A v části Ústeckého a Libereckého kraje platí také výstraha před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/27 mezi Dubím a Osekem na Teplicku projíždí pomalu jedoucí údržbové vozidlo. Je tam proto uzavřený odstavný pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné jarní, i když podle počasí se mi chce skoro říct letní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Pokud máte rádi léčivé prameny, procedury nebo třeba lázeňské oplatky, můžete vyrazit do lázní Libverda v Jizerských horách. V sobotu tam slavnostně začala sezóna. Co je letos v areálu lázní nového, uslyšíte z našeho vysílání právě v téhle hodině. A písničky, které nestárnou, vám zaspívají třeba Pavel Bobek nebo Václav Necká, tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje dál a já mám na vás teď otázku. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo je spočítá Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever i dál. Od července nebudou ženy pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Pojišťovny platí preventivní vyšetření ženám nad 45 let a jednou tedy za 2 roky. Detaily teď probereme s redaktorkou Janou Vytázkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to tady bude fungovat? Žena už za lékařem vůbec nemusí?
1: Neznamená to, že by ženy najednou měly přestat chodit jednou za rok na gynekologickou prevenci, nebo že by měly vynechávat prevenci u praktického lékaře. Pokračuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
1: Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je změna výhodná i kvůli omezené platnosti žádanky.
3: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně ubude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
1: A v budoucnu taky bude možné objednat se na mamograf i online.
0: A to půjde přes pojišťovnu?
1: Ano, pojišťovny propojí své aplikace s objednávkovým systémem Mamocenter. Kdy to zprovozní, ještě není jasné. Třeba VZP nejdřív plánuje do konce roku spustit v aplikaci upozornění, že se blíží čas, kdy má žena jít na preventivní screening, říká za VZP Viktorie Plívová.
3: V posledním kroku by pak měla být klientka nasměrována do objednávkového online systému, kde si rovnou vybere termín ve zvoleném mamografickém centru.
1: Na to, aby ženy nechodily na preventivní mamograf častěji než jednou za 2 roky, budou podle Plívové dohlížet přímo mamografická centra.
0: Co na tu novinku říkají gynekologové?
1: Takže neby podle nich měly bez žádanky na mamograf chodit jenom výjimečně, říká předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
4: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, jenom protože potřebují žádanku na mamografii, takže ohrozil by to patrně další screeningové programy i prevenci jako takovou.
1: V ojedinělých případech, kdy žena třeba nemá gynekologa, je podle Dvořáka mamografie bez žádanky od lékaře přínosem.
0: Shrnula Jana Vytázková, děkujeme za informace. Janu, a hezké odpoledne.
1: Napodobně, děkuju.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

A my s Českým rozhlasem Sever zůstáváme na schodoch, protože je neděle 24. května a u nás na zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem, a to je právě v ulici Na schodech 10, probíhá tradiční každoroční Čajůfest. Čajůfest 2026 potrvá až do 19 hodin a můžete tu nejen ochutnat desítky druhů čaje, ale také si ho zakoupit, včetně potřeb na správnou přípravu čaje. Na festivalu jsou k dostání i další rozmanité ovocné koktejly a speciality asijské a africké kuchyně, stánky pro zabavení dětí, jako je třeba pletení copánků nebo hrané pohádky. A díky překrásnému počasí jsou po celé zahradě rozloženy deky a celé rodiny tu příjemně relaxují a poslouchají muziku vystupujících kapel na hlavním pódiu. Takové odpoledne nabízí Čajůfest 2026, který se odehrává v zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem až do 19 hodin.

0: Krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever i dál vám přeju. Jestli jste se dosud vyhýbali otužování, možná je čas to změnit. Cestu, jak si oblíbit studenou sprchu, vám nabídnou naše dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Což tak hledat si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Českým rozhlasem Sever teď míříme do Jizerskohorských lázní Libverda. V sobotu tam slavnostně zahájili sezónu. Pro návštěvníky byl připravený kulturní program v Lázaňském parku a taky prohlídky s průvodcem. Lidé se tak dostali na místa, kam se běžní hosté nepodívají. Většina z nich se těšila hlavně na kolonádu. Ta se totiž letos otevřela po několika měsíční rekonstrukci. Přímo v jejím srdci lidé najdou i léčivý Kristiánův pramen.
1: Máme partu, jezdíme s tou partičkou a my si to užijeme se vším všude.
2: Jiřina Horejsková je v lázních Libverda na týden. Jiní lidé dnes přijeli přímo na zahájení sezóny. Míří hlavně na kolonádu, kde je taky picí síň s Kristiánovým pramenem.
3: Osvěžující,
2: říká Pavel Girkler. Vrt pramene je uložený v podzemí, kam se vydávám s ředitelem lázní Zdeňkem Kopalem.
4: Toto je místo, kde vlastně dochází k jímání přírodního léčebného zdroje. Tady máme vlastně 3 stabilizované vrty, s tím, že S1A je následně rozveden i do pitných síní, jak do toho Kristiánova pramene, vlastně do Kristiánova pítka přímo na kolonádě, tak do servitutu, tak i do výčepu v rámci Klamgalasova paláce.
5: A tady v té velké nádobě, tak tam se ta tekutina nějakým způsobem združuje a pak to jde na ty koupele?
4: Přesně tak, tam se jímá, protože každý vrt má svou vydatnost. Ten najímaný objem, který není spotřebovaný v aktuálním čase a místě, tak se jímá do této nádrže. A to nám právě umožňuje to, aby jsme v těch exponovaných časech, dejme tomu od těch 7 do půl čtvrté, dokázali odbavit všechny ty procedury.
2: Pramen se podle ředitele Kopala využívá na uhličité koupele. Příznivě může působit taky na rozšíření cév nebo kožní problémy. Lidé ho pijí taky při potížích s pohybovým aparátem. Na slavnostním zahájení pramení kněz Jan Bláha požehnal.
6: Bože, požehnej prameny ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
7: Bůh nám dal dar té vody, která vlastně uzdravuje. Nevíme, proč zrovna tady a proč zrovna na tomto místě.
2: Kolonáda se lidem otevřela po několika měsíční rekonstrukci. Jan a Hana Havranovi sem do lázní jezdí pravidelně. Na otevření se proto těšili.
8: To bylo rozkopané, to dodělávali, vypadá to pěkně.
9: Budeme tady po čtvrtý v lázních.
2: Letošní sezóna je podle ředitele Kopala 645. Ročně sem na pobyt přijede zhruba 10 000 lidí. Z lázní Libverda Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 7 minut bude 15 hodin. Petra Kříženecká už chystá další zprávy Českého rozhlasu Sever. Upozorní v nich kromě jiného na to, že uchazeči o studium na středních školách mají zítra v pondělí 25. května poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Tak si počkejte i na další zajímavosti při písničkách.

0: Mousa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Do zubřího stáda v Milovicích přibyla nová samice Cviana z chomutovského zooparku. Sudetoněmecký sjezd v Brně je podle krajanů historickou kapitolou vztahů mezi Německem a Českem. Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré odpoledne. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo asi 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
3: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. 5letá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
4: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí.
2: V Liberecké Rampasově ulici v části Pilníkov bude nové veřejné osvětlení. Technické služby postaví 9 nových lamp. Vedení města za ně zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Na práce naváže ještě oprava povrchu v ulici. Řekl to primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO. Sudetští Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahů s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajanského sdružení Stefan Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy.
1: Počasí.
2: Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno a může se objevit přehánka, zejména ale na horách. Večer se opět vyjasní. Teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. A v části Ústeckého a Libereckého kraje také platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem probíhají v ulici Bělehradská stavební práce. Je tam uzavřený odstavný pruh. To byly zprávy v 15 hodin. Já vám přeji šťastnou cestu a příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Já vám taky přeju příjemný a pohodový poslech a v téhle hodince se kromě jiného podíváme do Žatce, protože v Žatci vystavuje sochař Čestmír Suška. Jeho kovové objekty stojí na náměstí 5. května a v synagóze zase představuje novou 8-metrovou páteř ze starého dubu. Tak se na to všechno podíváme a písničky, které nestárnou, vám teď po 15. zaspívají třeba Hana Zagorová nebo Miroš Birka, tak se hezky bavte.
1: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

0: Už jsem to před chvilinkou na Českém rozhlase Sever zmínila, že umělec Čestmír Suška si pro výstavu svých originálních soch a objektů vybral žateckou synagogu s rabínským domem. Poprvé tam představuje monumentální dubovou páteř. Výstavu rozšířil ještě na historické náměstí nedaleko synagogy.
1: Takhle zní opuštěné obydlí na náměstíčku 5. května v Žatci. Stojí tu tři, jsou vytvořená ze starých kovových cisteren. Mají stejný tvar, ale liší se strukturou. Autorem je Čestmír Suška.
2: To je udělaný z industriálních nádrží, s kterými pracuju už vlastně docela dlouhou dobu. Je to taková moje asi nejznámější poloha. Ty nádrže proměňuju nebo transformuju v umělecké objekty.
3: A smí se vejít i dovnitř?
2: No, právě. Tím, že to jsou opuštěná obydlí, tak mají v sobě dvířka a zvou dovnitř. Lidi nebo kolem mluvící můžou vstoupit dovnitř a tím ty obydlí dostávají smysl, že se znova zabydlují.
1: Další umělecká díla vystavuje Čestmír Suška v žatecké synagoze. Dominantou je 8-metrová dřevěná páteř.
2: Je to z jednoho kusu dubu.
3: Kde rostl?
2: U Sázavy. Když jsem ho našel v jednom mlýně u Sázavy. Ty stromy mívají během toho růstu takovou rotaci, to znamená i ten kmen vlastně rotuje. Já jsem toho využil, že ta páteř je vlastně v takovém pohybu a je to hodně působivý, protože vlastně tady v tom velkém prostoru je to jeden veliký objekt, ale který s tím prostorem opravdu pěkně komunikuje. No, jediná obava byla, jestli ho do synagogy dostaneme, protože ta socha je tak dlouhá, jako je tady široká ulice před synagogou.
3: A pak to byly ještě ty objekty.
4: To bylo další auto s návěsem ještě.
1: Doplňuje kurátorka Andrá Léblová.
4: Čtvrtý objekt v Postoloprtech a ten důvod, který s tím velmi souvisí, je spojený s osudem německého obyvatelstva tady v Žatci a s jejich vyhnáním, s pochodem, který museli absolvovat a s velmi smutným koncem.
1: Venkovní instalace tady budou dokonce prázdnin, objekty v synagoze do začátku října. Ze Žatce Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Nevím, jestli se na telefonu slyšíme s meteoroložkou Janou Ehertovou. Dobrý den.
1: Slyšíme se, dobré odpoledne.
0: Oh, výborně. Takže je jasné, co nás teď čeká, předpověď počasí. Pojďme tedy ještě k dnešnímu odpoledni, paní Ehertová.
1: Dneska jsme naměřili zatím v Ústeckém kraji teplotní rekordy. Padly zatím na 11 stanic ze 14, takže na nějakých 80%, co se týče stanic, které měří déle než 30 let. Nejteplejší stanicí dneska Doksany 31,9 stupňů Celsia. Tento rekord byl překonán z roku 1953, takže dneska opravdu velmi teplo a tropické.
0: Tak to tedy opravdu děkujeme za zajímavé informace. Jak se to bude s tím teplem dál vyvíjet?
1: Tak mimochodem ještě je i vydaná výstraha zase opět na požáry, protože budeme stále mít sucho a ty teploty budou stále vysoko na začátku pracovního týdne, takže v těch nejteplejších oblastech je vydaná výstraha před vznikem po požáru a budeme mít počasí takový, že aktuálně nás přechází studená fronta, ale ona se nám projevuje pouze svojí oblačností a máme bez srážek a zítra, i když nás přijde studená fronta, tak se moc neochladí, jelikož zítřejší teploty očekáváme opět celkem vysoko, budou to letní hodnoty 26 až 29 stupňů Celsia a po ránu očekáváme, že se nám teploty budou pohybovat někde v rozmezí od 11 do 15 stupňů.
0: Výstraha před požáry bude trvat i dál? Já jsem přeslechla, jestli to bude trvat tedy i zítra.
1: Určitě ano, zatím je to do odvolání, protože nás žádné srážky nečekají. Ono se nám v polovině pracovního týdne ochladí, zejména ve středu a ve čtvrtek, ale žádné srážky nám to vlastně vylepšovat tu situaci nebudou.
0: Nepřinese.
1: A vypadá to, že potom od pátečního dne opět budou teploty růst, takže spíše ta výstraha bude pokračovat a bude se spíše rozšiřovat do dalších území.
0: Takže takové to bude s počasím v příštích hodinách a dnech podle meteoroložky Jany Ehertové. Děkujeme za předpověď, mějte se krásně a příště naslyšenou.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.

0: Na Českém rozhlase Sever vám hráli a zpívali holky a v muzice za chvilinku pokračujeme. Třeba s Jiřím Kornem, skupinou Tým anebo Františkem Nedvědem. Taky pro vás budeme mít pokračování našeho pořadu O čem se mluví. Dneska si Lenka Šobová bude povídat s litvínovskou starostkou Kamilou Bláhovou z ANO o stavbě nového litvínovského plaveckého bazénu. Tak to všechno za pár minut, ale teď tady máme další nej. Nejznámější textilní náplast, která nechybí v žádné české lékárničce. Pochází od nás ze severu Čech a více nám o tom už poví Renáta Filipy.
1: Ta nejznámější česká náplast pochází z Ústí nad Labem, konkrétně z podniku Chemofarma. Náplasti se v Ústí začaly vyrábět už v roce 1949 v tehdejších spojených farmaceutických závodech, které všichni znali pod označením SPOFA. Počátky podniku se datují už do roku 1909. Tehdy totiž ústecký podnikatel Viktor Stein založil firmu Norgine, která vyráběla jód. Od roku 1927 podnik vyráběl i léčiva. Velký zásah přinesl rok 1938. To totiž podnik musel v rámci arizace židovských firm změnit vlastníka a spadl pod koncern Schering. Po skončení druhé světové války došlo k znárodnění podniku a tehdy se v něm začaly vyrábět i náplasti. Společnost Chemofarma po modernizaci v 60. letech vyráběla miliony lékařských náplastí. Ovšem sortiment nabízel třeba i lepící kobercové pásky nebo některá léčiva, a to steroidní hormony nebo psychofarmaka. Název náplastí SPOFAplast je zřejmě inspirován zahraničním výrobkem leukoplastí. Značka přežila i rok 1989, i když roku 2005 málem zanikla. Přesto se náplasti vyrábí dodnes pod názvem 3M SPOFAplast.
0: Dodává Renáta Filipy k dalším českým, tentokrát tedy konkrétně severočeským nej. No a pohodové odpoledne, to nedělní na Českém rozhlase Sever pokračuje dál. Tak já doufám, že se vám v pohodě poslouchá, že jste někde v chládečku, netrpíte vedrem a pojďte si poslechnout další muziku.
2: Český rozhlas.

0: O čem se mluví?
1: 15. ledna roku 2025 začala stavba nového litvínovského plaveckého bazénu. O nutnosti opravy nebo přestavby staré haly se přitom v Litvínově mluví už déle než 20 let. Jak by mohl bazén vypadat, když si vymýšleli i studenti pražské architektury. Teď už se opravdu staví a stavba už druhým rokem vyřazuje z provozu litvínovské koupaliště. O tom všem dnes v pořadu, o čem se mluví s litvínovskou starostkou Kamilou Bláhovou za hnutí ANO. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
1: Část litvínovské veřejnosti protestovala proti přesunu bazénu z centra. Jaké argumenty nakonec rozhodly o tom, že se staví na koupališti? Ptám se litvínovské starostky Kamily Bláhové za hnutí ANO. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům. No, když si vezmete a znáte ty šířkové poměry v tom místě, tak je zřejmé, že ten pozemek původního bazénu neumožňoval bez výrazných zásahů do okolní zástavby nebo do právní infrastruktury realizovat moderní plavecký areál v požadovaném rozsahu. To byl vlastně ten hlavní důvod. Druhým důvodem bylo to, že koupaliště nebo ten areál koupaliště umožňuje logické propojení letního a celoročního provozu sportovně rekreačního areálu. Třetím argumentem bylo také to, že ta lokalita je velice dobře obsloužená městskou hromadnou dopravou. A samozřejmě, pokud bychom stavěli na území současného bazénu, tak bychom vyřadili z provozu náš plavecký klub, naše děti by nemohly během výstavby chodit plavat, bylo by to velice složité logisticky, takže proto vlastně zvítězila ta varianta výstavby plavecké haly na Koldomu.
1: Starý plavecký bazén zatím slouží, nicméně až doslouží. Co bude s tím místem, na kterém stojí a které bylo pro výstavbu toho nového malé?
2: No ano, máte pravdu, zatím je v provoze bazén, ale potom, co bude ukončen zkušební provoz v plavecké, nové plavecké hale, bude hala zkolaudována a bude tedy otevřena veřejnosti, potom proběhne demolice toho starého bazénu, neboť je neopravitelný, nedá se využít jiným způsobem, takže právě dojde k té demolici a na tom území, které získáme, ještě není rozhodnuto, co bude a určitě to bude debata veřejnosti i města v následujících obdobích.
1: Přichází v úvahu nějaká zástavba?
2: Těch variant je samozřejmě mnoho, nápadů je také mnoho. Nerada bych teď předjímala, který z nich zvítězí. Každopádně teď v nejbližší době tam zůstane zeleň.
1: Mm-hmm. Pojďme k té stavbě nového bazénu. V jaké fázi?
2: Je ve velmi pokročilé fázi, zaplať pán Bůh tedy klepu, protože tím, že je to takto komplexní stavba, tak se samozřejmě objevuje řada problémů, které musíme každodenně řešit. Nicméně je vidět, když jedete okolo, že probíhají zateplovací práce na té fasádě, jsou dokončeny finální vrstvy střešního pláště, kde zbývají pouze jenom drobné technologické detaily. Současně probíhá napojování objektu na technickou infrastrukturu a příprava na zkušební provoz a kolaudaci. V interiéru je také čelí stavební ruch, tam probíhá montáž technologií ve všech nadzemních podlažích. Byla zahájena pokládka obkladů dlažeb, dokončují se podhledy a povrchové úpravy. Zkrátka a dobře, roste nám to před očima, máme z toho obrovskou radost.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem pořadu O čem se mluví je dnes starostka Litvínova za ANO Kamila Bláhová a společně si povídáme o výstavbě nového plaveckého bazénu v areálu litvínovského koupaliště. Vy už jste o to trochu zavadila, o problémy během stavby. Tak vyskytly se nějaké zásadní, nějaké, které třeba investici zásadně prodražily?
2: Já musím říct, že vzhledem k tomu, o jak komplexní stavbu se jedná, tak ty více práce nejsou v tak výrazném rozsahu, pohybují se někde kolem 10%.
1: Ale říkalo se, že ujíždí terén, že podloží je poněkud nestabilní a že vlastně předtím, než to celé začalo, bylo potřeba vylít spoustu peněz do toho, aby se vůbec stavět mohlo.
2: Ano, ano. Je to jeden z těch problémů, nepředvídatelných problémů, a to tedy, že ty geologické podmínky s vysokou hladinou podzemní vody neumožňovaly založit stavbu takovým způsobem, jak to bylo navrženo. Takže se musel udělat nový geologický průzkum, který ve spolupráci s projektanty a zhotovitelem stavby navrhl nové řešení. Takže je to pravda.
1: Na jaké částce tedy teď aktuálně jsme?
2: Teď, nebo předpokládáme, že stavba toho plaveckého bazénu, včetně tedy parkovacích úprav, oplocení a dalších nezbytně nutných věcí, které s tím souvisí, by se měla pohybovat kolem 400 milionů korun.
1: A ten původní předpoklad byl jaký? A kolik z těch peněz jde z městské kasy?
2: Z městské kasy jde téměř všechno, kromě tedy dotace, kterou jsme dostali od Národní sportovní agentury na úrovni 120 milionů, což je samozřejmě krásná částka a jsme za to velice rádi. Z městské kapsy, respektive z jejich zdrojů jde ten zbytek.
1: Dost se taky mluvilo o tom, co všechno ten nový bazén bude nabízet. Ve hře byly ty úplně skromné varianty, to jest plavecké dráhy, něco na ohřátí, sprcha, šat na konec, ale taky mnohem bohatší vnitřní výbava. Tak jak to nakonec dopadlo? Co všechno litvínovský bazén nabídne?
2: Nakonec tedy jsme zvolili takovou zlatou střední cestu. Bude se samozřejmě jednat o variantu, nebo jedná se o variantu moderního multifunkčního sportovně rekreačního zařízení, které kombinuje plavecký provoz, rekreační vyžití, wellness a doplňkové služby. Bude se tam nacházet, nebo bude tam tedy plavecký bazén o délce 25 metrů se 6 plaveckými dráhami, který bude určen pro plavce tedy a pro školní výuku, ale také i na kondiční využití. Bude se v něm nacházet rekreační bazén s vodními atrakcemi, dětské brouzdaliště, které bude přizpůsobené nejmenším návštěvníkům, výřivky pro relaxaci, doplňkové rehabilitační a relaxační prvky, ale samozřejmě tam také bude wellness prostor, kde budou různé lázně, sauny a tak dále.
1: Říkala jste, že stavba roste před očima, tak kdy doroste, kdy bude hotovo?
2: No, původně se plánovalo, že bude hotovo o trošičku dříve, než je aktuální situace, ale tak, jak jsme si už povídali, tu stavbu provází určité dílčí problémy, ať už to bylo zakládání té stavby, ale také tam byly další drobné dílčí problémy, které jsme byli nuceni řešit. Nicméně aktuálně se odhaduje, že dokončena stavba bude zhruba na podzim, s tím, že potom proběhne zkušební provoz, který nám hygiena stanoví a až následně může dojít ke kolaudaci a otevření veřejnosti. Takže předpokládáme, že veřejnost bude nový bazén moci využívat v zimě.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: O výstavbě nového plaveckého bazénu v Litvínově v areálu Koldumského koupaliště si dnes v pořadu O čem se mluví povídáme s litvínovskou starostkou za hnutí ANO Kamilou Bláhovou. Máte už představu o cenách služeb, které bude bazén poskytovat? Už víte, kolik litvínovští zaplatí za to, že si budou moci užít to všechno, co jim bazén nabízí?
2: Město Litvínov je investorem a této výstavby a samozřejmě majitel toho objektu, nicméně provozovatelem nové plavecké haly bude naše městská společnost Sportas, takže vlastně úvahy o tom, kolik bude stát provoz bazénu, ponecháváme čistě v jejich kompetenci, nicméně nerada bych, aby to vyznělo tak, že bude ta cena nějak odlišná od jiných podobných sportovišť, které jsou v Ústeckém kraji, takže cenu vám teďka říct nemohu, sice tak nějak už počítáme s nějakými částkami i při plánování. Nerada bych je teď prozrazovala, nicméně mohu vaše posluchače ujistit, že ta cena se skutečně nebude nějak zásadně lišit od podobných provozů.
1: Jak se stavba bazénu dotkne Koldumského koupaliště? V jehož areálu se nachází na dvě sezóny. Bylo koupaliště mimo provoz, letos v létě se Litvínovští prostě taky nevykoupou, ale počítá se taky s nějakou modernizací u venkovních bazénů?
2: Ano, i ty venkovní bazény projdou komplexní rekonstrukcí. Tuto investiční akci, která je samostatně od výstavby plavecké haly, realizuje naše společnost Sportas. Město jim na rekonstrukci poskytlo velmi výraznou dotaci ve výši, která dosahuje téměř 50 milionů korun. Takže příští rok v letní sezóně už bude koupaliště otevřené, nebo se plánuje, že bude otevřené. Takže první rok, ten příští v létě poběží oba dva provozy již souběžně.
1: Slabinou Koldumského koupaliště bylo parkování. Teď lidí v lokalitě přibude, protože přibude plavecký bazén. Řeší projekt na jeho výstavbu nějak i parkovací plochy?
2: Ano, ten projekt počítá se 40 parkovacími místy, ale už když jsme vlastně připravovali výstavbu plavecké haly, tak jsme si byli vědomi toho, že to není dostatečná kapacita na tu lokalitu, protože v té lokalitě se nenachází jenom plavecká hala a koupaliště, ale také ostatní sportoviště. A my plánujeme, že vystavíme naproti vlastně Koldumu parkoviště velkokapacitní, které bude mít zhruba 100 parkovacích míst, s tím, že ještě lze využít kapacitu, která je u sportovní haly při nějaké drobné úpravě. Takže určitě počítáme s těmi 40 místy, které budou i hned po otevření, a další kapacita by měla být zvýšena vlivem té investiční činnosti, která bude na to navazovat.
1: Říká starostka města Litvínov za hnutí ANO Kamila Bláhová, která byla dnes hostem pořadu O čem se mluví. Děkujeme.
2: Děkuju také, hezký den.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí do odvolání. Hasiči v Jihomoravském kraji zasahují u záchrany 5 jeskyňářů. V Žatecké synagoze a na historickém náměstí začala výstava sochaře Čestmíra Sušky. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré odpoledne. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a také v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Jihomoravští hasiči zachraňují z jeskyně 5 amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku, přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
2: Nevíme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
1: V Žatci vystavuje sochař Čestmír Suška. Své kovové objekty postavil na středověké náměstí 5. května. V synagoze zase představuje novou sochu v podobě 8-metrové páteře ze starého dubu.
3: Když jsme se bavili o tom, co bychom tady mohli vystavit, tak já jsem v té době právě pracoval na tom dřevěném objektu, což je nezvykle mohutný kmen dubu, který jsem měl v ateliéru už asi 10 let. A mě napadlo, že by se sem hrozně hodil.
1: V Žatecké synagoze bude výstava do října, venkovní instalace do konce letních prázdnin. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku dnes odpoledne po dvou dnech skončila technoparty, na kterou se sjelo asi 600 lidí. Hudební produkci pořadatel ukončil až na výzvu policie, protože akce trvala déle, než nahlásil. Skončit měla v poledne, ale hudba byla slyšet ještě v 2:30 odpoledne, řekla to starostka Markéta Kauerová z uskupení Budoucnost pro Hodkovice.
0: Počasí.
1: V části Ústeckého a Libereckého kraje platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Počasí na zítřek bude převládat jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku 24 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě v ulici Přístavní. Osobní auto se tam srazilo s dodávkou. Tolik zprávy v 16 hodin. Já vám i nadále přeji šťastnou cestu a také příjemné odpoledne s námi s Českým rozhlasem Sever.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
5: No co koukáš? Proč nepíšeš?
4: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
5: Já na vás nebudu čekat.
4: Na mě nemůžete takhle rychle.
5: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
4: S datem vašeho narození.
5: Už to mám.
4: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
5: Naši nejsou doma.
4: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
5: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal prvně, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Sever, rádio.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě... A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. V tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: No ne, počkej, to
3: pro mě
4: to...
3: to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teď jsi mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiša.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci, ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, a co umí Franta Brabec?
1: To neřeš, to není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
4: Hele, nezamlouvej to,
1: není to,
4: nezamlouvej
1: co umí Franta Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
4: No, nezamlouvej to, co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzboňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k tý holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
0: A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám, a říkám, tak dělej, babo, já už a říkám, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já, když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
5: No ne, že drží, to seš no skromná. To se já mám dojít.
0: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
0: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
0: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
0: mastičky,
5: ty.
0: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
0: Nový a tady nový. No teď já jsem tady
5: tě
0: měla.
5: Řízli tě?
0: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
0: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Vorel říkal, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Mm. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
0: poznat. Já už tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako že by ženský neměli?
0: Jedno.
5: No, proto jsi to řekla.
0: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
5: No.
0: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zubu nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: koupelně.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš, a Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No... Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda? Ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Teď ho mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam, byla jsem hrozně sprostá, a to tiše a rychle, a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni? Všichni.
9: Šepková taky.
2: To je hrůza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, dal s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak, chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
9: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopili, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: No. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
6: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
6: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
6: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
6: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
6: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
8: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
6: Já
2: vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
8: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a a teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říká, proč ty se neraduješ a takový. A on říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říká, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říká, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
8: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasičům se podařilo zachránit zatím jednoho z pěti uvízlých jeskyňářů. Chomutov obnoví běžeckou dráhu na bývalém fotbalovém stadionu. ČT plánuje Pomoravcovi vymáhat pokutu za porušení konkurenční doložky. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré odpoledne. Hasičům se podařilo zachránit jednoho z pěti uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku. Oznámili to na síti X. Podle nich je v pořádku a v péči záchranářů. Záchrana ostatních pokračuje. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem je ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Běžeckou dráhu na bývalém fotbalovém stadionu v Chomutově město letos obnoví v rámci participativního rozpočtu. Přibude k ní i pumptracková dráha pro cyklisty. Náklady vypočítává náměstek primátora Martin Bocian z hnutí Nový Sever.
2: Celkové náklady kolem 2 milionů korun budou na tu zakázku té běžecké dráhy a ten pump track nás stál kolem 464 tisíc korun a nějakých drobných.
1: V roce 2034 by na místě bývalého fotbalového stadionu měly podle plánu města vzniknout bytové domy. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, jak říká její mluvčí Michal Pleskot.
3: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
1: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat. Dříve ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět.
0: Sport.
1: Fotbalisté úspěšných obhájců titulu z pražské Slávie zakončili tento ročník šance ligy vítězstvím nad Plzní 3-0 a převzali trofej pro mistry. Sparta zdolala Hradec Králové 2-1, stejně jako Jablonec Liberec.
0: Počasí.
1: V části Ústeckého a Libereckého kraje platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Počasí na zítřek bude převládat jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/7L u Hrušovan na Chomutovsku očekávejte zdržení. Stojí tam porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: na severu.
1: Vítejte. Dobrý den a neméně dobrý poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes se ze všeho nejdřív vypravíme do galerie hlavního města Prahy. Ne, že bych si libovala v pragocentrismu, ale je tam právě teď zřetelná severočeská stopa a právě po ní se vydáme. Pak se vrátíme k nám na sever a budeme zvát na 22. ročník hudebního festivalu Antikotel v Lounech. Taky na jednu z mnoha akcí letošního ročníku ZUŠ Open, konkrétně do Rumburka. Také pozveme na Labefest do Děčína, na Dětský den s rytíři na hradě Střekově a vejde se i jedna velká gratulace severočeským muzejníkům. Závěr bude jako vždy patřit četbě z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii.
0: Český rozhlas Sever, písničky.

0: Občas se týdeník Kultura na severu Českého rozhlasu Sever vydá za hranice kraje. Tentokrát to bude návštěva v galerii hlavního města Prahy. Ne, že bychom u nás v kraji měli galerii málo, ale v té zmíněné pražské je momentálně k vidění výstava s názvem Expanze přírůstky 2013-2025. A ředitelka galerie a zároveň kurátorka výstavy Magdalena Juříková tam zařadila tři výtvarníky významně spojené se severními Čechami. Například stále víc oceňovaného Zdeňka Sýkoru. Zdeněk Sýkora se narodil a celý život strávil v Lounech. Na výstavě je k vidění jeho obraz Linie číslo 39. No a mě zajímalo, co ředitelku pražské galerie vedlo k získávání prací i mimo pražských umělců.
1: My to vybíráme skutečně podle nějakých našich regulí, které jsme si stanovili, jak ta sbírka má vypadat a také čeho jsme schopni finančně, že jo, samozřejmě. Například už jsme dávno rezignovali na to, že bychom doplňovali třeba meziválečné umění nebo velká jména první poloviny 20. století. My se takhle neorientujeme, nicméně samozřejmě v rámci široké bubliny českých výtvarníků existuje řada umělců, kteří pocházejí ze severu Českého kraje.
2: Já bych řekla, že vlastně ta vaše práce bude mít čím dál tím větší význam, protože chápu, že nakupovat, schánět díla třeba z období první republiky, to už je finančně hodně náročné, ale mladí umělci, to se dá nakoupit možná za ještě docela slušné peníze a za takových 20-50 let to bude velká hodnota.
1: Ano, samozřejmě ta hodnota stále stoupá. To je vlastně ten přínos kultuře města, že jo? Protože všechna ta díla zůstává v majetku města a tím pádem se zúročuje i majetek Prahy a hlavně doufáme, že všechen ten úžasný materiál, který jsme nazbírali, budeme moct jednoho dne představit na stálé expozici.
2: Jsou tady jména obecně známá, Kintera, Knížák, ale jsou tady i jména, která zatím v tom obecném povědomí tak moc nejsou, což vidím jako tu investici, dejme tomu, do budoucna. A nejenom co se týká jmen, ale i co se týká těch uměleckých oborů nebo žánru tvorby.
1: Ano, my se soustředíme na to, aby jsme obsáhli co nejvíce žánrů a snažíme se reagovat i na to, jak se na scéně mění to žánrové spektrum, takže sbíráme třeba pohyblivý obraz a to už mnoho let soustředěně ukazujeme.

0: už jsem tady uvedla, měly by tady být vystavené práce Jiřího Černického, který působil na Fakultě umění a designu Ústecké univerzity, takže on vlastně měl částečně v rukou tu výtvarnou budoucnost českou.
1: On je tady zastoupen jedním z nejranějších videí, které se jmenuje Největší grafika na světě. To je záznam toho, jak pracuje v průmyslové krajině s takovým monumentálním způsobem nanášení všech možných barev a materiálu na obrovský kus papíru. Není to grafika, je to vlastně akce. A pak je tady paní Šubertová, která také vlastně pracuje s podobnými tématy, protože je z průmyslového kraje, takže to se v té její tvorbě odráží vlastně neustále.
0: Já myslím, že povídat bychom mohli o jednom každém objektu ještě dlouhé minuty, ale taková základní informace na závěr, jak má Galerie hlavního města Prahy otevřeno a dokdy výstava Expanze přírůstky bude přístupná?
1: Výstava trvá do 30.8. a máme otevřeno kromě pondělí každý den 10-18.
2: Výstavu v Galerii hlavního města Prahy s významnou severočeskou stopou Expanze přírůstky 2013 až 2025 můžete vidět až do 30. srpna.

0: O velké části hostů týdeníku Kultura na Severu Českého rozhlasu Sever by se dalo říci, co host, to pozvánka. A teď tu máme hosty hned tři na jednou. Terezu Kuchynkovou, Amálii Běleckou a Jana Vorla. Všechny je spojuje jedna velká a už tradiční akce.
1: Já bych chtěla pozvat na 22. ročník festivalu Antikotel, který se koná každoročně poslední květnový víkend v Lounech. Je to festival lokální hudby a hostů. Každoročně se to koná v restauraci Stromovka, která je vlastně, když se jede z Loun cestou na vesnici Dobroměřice.
0: Jan Vorel je tady za muzikanty, nevím, jestli sám jste výkonný muzikant.
2: Ano, sám jsem výkonný muzikant, bude mít rozmanitý program.
0: Tak nevím, jestli uděláme úplně kompletní telefonní seznam, protože akce je dvoudenní, to znamená, že těch kapel bude veliká spousta. Pojďte alespoň pár příkladů z těch místních kapel.
2: Naším největším tahákem bude kapela, která se jmenuje Hentai Corporation, která je poměrně známá na crossoverové české scéně. Dále pozveme Krajinu Ro, což je nový projekt hudebníka Michala Němce z kapely Jablkoň. Bude mít dost hostů i ze severu Čech, například kapelu Dáken nebo litvínovskou kapelu Definitivní Ententík, která hraje ska a je tam poměrně známá posluchačům.
0: Vy a vaše skupina objeví se tam taky?
2: Ano, já jsem zástupce té lounské scény, budu tam hrát s kapelou Funkus. Z těch dalších lounských skupin, tak tam budou stálice například jako Furtrovně, Paralet, pokud se nepletu, Pandemos či další.
0: Pod slůvko další se toho schová velká spousta, tak máte ty kapely přesně spočítané, kolik jich bude?
2: Přes 20 na našem festivalu. Ještě jedním dechem bych chtěl pozvat i na japonskou kapelu, kterou bude mít letos poprvé. A jmenuje se, teďka to snad dobře vyslovím, Bokura no Kokoro Gokoro Kesha. Je to vlastně doučlená skupina hrající spíše japonský pop. Je to součástí našeho začínajícího partnerství Loun a města Susaki, které se nachází právě v Japonsku na ostrově Honšu.
0: To si myslím, že rozhodně stojí za to vidět a slyšet o japonském popu. Většina našich posluchačů nemá představu asi úplně žádnou nebo velmi nepřesnou. Japonská kapela, byť byla dvoučlená, tak přece jenom nějaké náklady to představuje.
2: Tak letenky budeme hradit převážně z našich zdrojů. Kapelu vlastně máme naštěstí bez honoráře. Oni jsou vlastně celkem rádi za to, že můžu zahrát takhle v Evropě. A díky tomu vlastně, že máme štědré příspěvky od Ústeckého kraje, od města Louny, se nám podaří celou akci vlastně pořádat s takýmto přesahem.
0: Dalo by se o té hudbě mluvit ještě docela dlouho, ale samozřejmě, že organizátoři zřejmě poučeni minulými zkušenostmi, tak myslí také na doprovodný program. A to už je otázka pro Terezu Kuchynkovou.
3: Nabízíme zajímavé aktivity, například slam poetry, o kterou se postará Anatol Svahilec. Dále například umělecká skupina Opět kolektiv, která v Lounech otevřela studio Pronu, tak si připraví pro návštěvníky svou uměleckou instalaci. Dále například přednášky o přípravě výběrové kávy a nebo o HIV testování a dozvědí se i něco o nemoci samotné.
2: Celý doprovodný program se bude konat pod prostory oblouku inundačního mostu, který je směrem od Loun na Dobroměřice a je to přes 100 let starý záplavový most. Příští rok už bude v rekonstrukci, takže letos máme poslední možnost tam udělat nějaký program a vlastně ten program bude přímo navazovat na ten areál té restaurace Stromovka.
0: Když si představím most, to je vlastně místo, které může být vhodné pro jakýkoliv program i třeba v době, kdy zrovna nebude svítit sluníčko a bude lejt jak z konve, jak se říká.
2: Ano, je to tak, budeme tam mít například právě ten pub quiz nebo slam poetry a další, takže v případě nehezkého počasí. Neříkám, že se všichni návštěvníci tam nedokáží schovat, ale určitá část ano.
0: Doprovodný program, o kterém tady mluvila Tereza Kuchynková, ovšem ta informace nebyla úplně vyčerpávající, protože také máte sekci programu dětského. Tak Amálie, co pro děti?
1: Jelikož je Antikotel rodinný festival, tak jsme se rozhodli celé sobotní dopoledne, již tradičně, věnovat těm nejmenším fanouškům. Bude tedy dětský program, který se jmenuje Královské hry, neboli Cesta ke koruně. To téma není náhodou, jelikož hlavní tváří celého festivalu je letos Freddie Mercury, který, jak je známo, tak byl frontmanem kapely Queen a v letošním roce by oslavil 80. narozeniny, tak jsme se rozhodli ho tímto uctít. Děti si to užijí tak, že budou na stanovištích plnit různé úkoly a když je všechny splní, tak dostanou malou odměnu.
0: Antikotel, hudební festival s bohatým doprovodným programem, bude v Lounech 29. a 30. května.

0: týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever už jsme vám říkali o velké celostátní akci ZUŠ Open, kdy mají žáci i učitelé základních uměleckých škol příležitost předvést, kam za ten celý školní rok pokročili. Týká se to škol ve velkých i menších městech a Romana Kořínková, která má na starosti krom kultury také cestovní ruch a propagaci města, nám poví, jaké to bude v Rumburku.
1: Rumburk má svou základní uměleckou školu a dokonce letos slaví 80. výročí, takže můžeme se těšit na koncert 28.5. od 12 hodin do 6 hodin, kde se nám představí žáci a učitelé této základní umělecké školy a jako host vystoupí Marcela Březinová.
0: Marcela Březinová má nějaký vztah k Rumburku?
1: Nemá, pan ředitel Chlum si vyžádal hosta Marcelu Březinovou a těší se na ní.
0: No ale základní umělecké školy samozřejmě mají nejenom hudební obory, ale třeba i výtvarné, dramatické, co já vím, taneční. Tam asi to předvedení výsledků není tak jednoduché, jako vystoupit, zaspívat, zahrát.
1: Vždycky využívají prostor pro své výstavy, takže například v loňském roce jsme na loretánských slavnostech měli výstavu fotografií, kroužku, který je pod záštitou základní umělecké školy a potom i v tomto roce budou se konat různé výstavy, jak obrázku, tak fotografií po Rumburku.
0: A víte, co by mě zajímalo, jestli vy sami jste kdysi v dětství prošla touhle základní uměleckou školou, nebo jestli vaše děti ji navštěvovaly nebo navštěvují?
1: Tak já jsem přímo základní uměleckou školu nenavštěvovala, ale chodila jsem do domu dětí na kreslení nebo malování a můj syn byl spíše sportovně založený, takže ten se věnoval sportu.
0: A dá se říci, že město tu základní uměleckou školu hodně podporuje, nebo si říkáte dobře, je to vlastně jenom hraní pro děti?
1: To určitě ne. Máme velmi dobré vztahy i osobní vztahy, bych si troufla říci, a město Rumburk podporuje základní uměleckou školu a myslím, že to funguje velmi dobře.
0: Tak a základní umělecká škola se odmění třeba tím koncertem 28. května, říkala jste na náměstí.
1: Na Lužickém náměstí 28. května od 12 hodin do 18 hodin.
0: Také například v Klášterci nad Ohří na ZUŠ Open nezapomněli. Taneční obor se dokonce společně se zástupci kadaňské zušky představil 13. května na benefičním koncertu Rytíři talentu nadačního fondu Magdaleny Kožené na Pražském hradě. No a na 26. května od 15 hodin se tu ještě chystá průvod Kláštercem a 27. května od 14.30 bude den otevřených dveří s prezentací všech oborů a piknikem.

Pokud jste týdeník Kultura na Severu Českého rozhlasu Sever poslouchali minulou neděli, tak si možná vzpomenete, že jsem vás vyzývala, abyste drželi palce severočeským muzejníkům v národní soutěži Gloria Musealis. A evidentně jste ty palce drželi kvalifikovaně, protože muzejníci z Ústeckého i Libereckého kraje zabodovali ve všech třech kategoriích. V kategorii muzejní výstava roku 25 získalo první místo Severočeské muzeum v Liberci za výstavu Lidé ve válce – osudy obyvatel Liberce za druhé světové války. Na třetí příčku se dostalo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě za projekt Narrativ 1945 a zvláštní ocenění obdržela Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích za výstavu Pařížanky, české výtvarné umělkyně a Francie. V druhé kategorii muzejní publikace dosáhlo na bronz Oblastní muzeum v Chomutově za publikaci Vyznání víry v obrazech. A v kategorii muzejní počin udělil čestný výbor soutěže zvláštní ocenění Oblastnímu muzeu v Ústí nad Labem za projekt Království mýdlových bublin. Tam všude míří naše gratulace. No a teď ještě alespoň dvě zásadní pozvánky do příštích dnů. 29. a 30. května bude v Děčíně na Smetanově nábřeží tradiční Labefest. Podrobný program najdete na stránkách města, tak jen namátkou. Richard Miller, Charlotte, Cello Boys, Sebastian, Michal Nesvadba, zkrátka program pro celou rodinu. Milou tradicí se v Ústí nad Labem stal dětský den s rytíři na hradě Střekově. Letos to bude v neděli 31. května. A rytíři ze skupiny historického šermu Corvus Milites si pozvali i hosty. O hudbu se postará skupina DAR, show historických palných zbraní předvede spolek Kingdom of Weapons, o pohádku se postará teatr pana Šedopláště, no a hlavní část programu, to bude ukázka rytířských bojů a soubojů, výcvik dětské armády a záchrana princezny před drakem.

0: I dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.
1: Dne 30. března 1940 jsem se podrobil odvodu v Akt, odkud pak byla naše rota odvelena do Pézená, typického městečka jižní Francie. Tady nás konečně ustrojili pro frontu. Vlněné kaky kalhoty s ovinovačkami, hnědé svetry a zimní pláště. Na léto trochu teplé oblečení, ale bereme to, co nám dají. Ponechali nám staré lebelovky z výcviku a to nám dělá starosti. Doufali jsme, že nám na frontu dají něco lepšího. Připravuje se odjezd našich dvou pluků na frontu. Hodinu od hodiny jsou zprávy z bojů více znepokojivé. Němci prostě obešli Mažinotovu linii a postupují směrem na Paříž. Byli bychom rádi, aby se s námi něco dělo. Nejhorší ze všeho je čekání. První pluk je přesunut na pohotovostní stanoviště v Rie-les-Eaux. Tam jsme se zdrželi jediný den. 12. června za soumraku přijela na naše pohotovostní stanoviště dlouhá kolona autobusů. V chvatu po četách nasedáme a vydáváme se do noci. Zatím nemáme tušení, kam jedeme. Víme jen, že směrem na sever, to znamená k Paříži. V Mela však odbočujeme poněkud na východ a uprostřed noci jsme vysazeni na okraji Coulommiers. Zaujali jsme pozici na pokoseném poli, kde stojí řada mandelů obilí. Nemáme zatím žádné konkrétní rozkazy, tak se snažím seřídit a vyladit radiostanici. Jakkoliv mi byla vrácena z Montpellier jako seřízená, je úplně mrtvá. Nevydoluji z ní ani ten nejmenší tón na žádné vlnové délce. Co se stalo, nevíme. Během noci přišel další rozkaz. Byli jsme odveleni do jiného svazu. Balíme a přemisťujeme se asi 12 kilometrů západně od Coulommiers. Kránu zaujímáme pozice na říčce Grand Morat. Krátký spánek při rozednění nemohl zaplašit únavu dvou předcházejících nocí. Den se představil v plné kráse. Byl vrchol léta, všude kolem naprosté ticho a nic nenasvědčovalo tomu, že je válka a že se co nevidět objeví Němci. Zaujali jsme pozice ve velmi výhodném terénu za vysokým terasem na břehu řeky. Nemusíme dělat žádné zákopy. Naše družstvo spojařů je umístěno poněkud vzadu poblíž staré stodoly. Během odpoledne horečné napětí stouplo. Kdesi před námi, dosud v uctivé vzdálenosti, byl slyšet zřetelný hukot boje. Přímo před námi palba utichla. Jen na obou křídlech našeho postavení slyšíme střelbu z kulometů. Z našeho místa za řekou máme výborný výhled, zatím však nezaznamenáváme žádný pohyb. Napětí se stalo neúnosným. Tanec nastal za soumraku. Německé motorizované hlídky narazily na naše postavení, byly přivítány silnou kulometnou palbou a byly donuceny ustoupit. Bylo nám jasné, že Němci nám nezůstanou nic dlužní. Ze všeho nejhorší však bylo to, že jsme měli k dispozici jen lehké zbraně, žádné vlastní tanky ani dělostřelectvo. Věděli jsme jen, že jsme tu jako posila 23. pěší divize a měli jsme mít ochranu francouzského dělostřelectva. První šrapnely dopadly dosti daleko za našimi zády. Je to první den našeho boje. Máme jen výcvikové zkušenosti a většina z nás nemá tušení, co je to skutečná fronta. Děsivé detonace kolem nás rvou uši a tlakové vlny očesávají listí stromů. Několik dělostřeleckých granátů dopadlo těsně před nás na druhý břeh řeky, kde vyhodilo gejzíry černé země. Dříve, než nastal úplný soumrak, přiletěla letadla a za špatné viditelnosti pokropila na zdař Bůh naše postavení. Jsou první oběti a sanitáci pobíhají podél břehu a podle nářku vyhledávají raněné. Je v nás malá dušička a sebevědomí mnohých je otřeseno. Jen ten, kdo podobnou situaci prožije, ji dovede pochopit. Zůstáváme na svých místech a čekáme. Je už skoro tma, ale na druhém břehu rozeznáváme postupující rojnici Němců. Nábojů nemáme nadbytek, ale teď každý vyzkoušel svoji lebelovku. Střílet se z toho dalo, jak přesně, ovšem nevíme. Po dlouhé dávce našich kulometů se rojnice na druhém břehu propadla do země a všechno zmaklo. Během noci jsme dostali rozkaz k ústupu. Jednotky na obou křídlech ustoupily a nám hrozilo úplné obklíčení. V tichosti jsme vyklidili naše pozice. Zbývá jediné místo, kterým můžeme ještě vyklouznout, a záleží jen na tom, abychom tam byli dřív, než Němci uzavřou kruh kolem valné části 23. divize. A tímto okamžikem začíná 10 děsivých dnů. Během nočního usilovného pochodu se nám podařilo zázračně vyklouznout z pasti. Ráno nás zastihlo zase v plné přípravě nových postavení. Jsme tentokrát v otevřeném terénu na okraji nějaké vesnice, před námi rovná krajina pokosených polí, máme dobrý výhled do velké dálky. Od svítání slyšíme skoro soustavné letecké bombardování za našimi zády. Je to však ještě velmi daleko. Dostáváme rozkaz k dalšímu ústupu. Za stávajících podmínek jsme tu byli stejně zbyteční a odsouzeni k totální záhubě. Opustili jsme stanoviště a shromáždili se po četách u obce Rozé-en-Brie. Spojení teď obstarávají hlavně motocykly. Pochodujeme druhou řadou silnicí bez odpočinku. V dálce spatřujeme roje letadel a slyšíme časté exploze, my však zatím pochodujeme pokojně v sevřených útvarech. Brzy se mihnul nízko nad námi černošedý Heinkel. Není pochyb o tom, že jsme byli spozorováni. Rušíme pochodové formace a postupujeme dále v zástupech po stranách cesty, připraveni na první pokyn rozstříknout se do polí. Byli čtyři. Zprava jsme zaslechli řev motorů, ale než přilétli nad nás, rozběhli jsme se na obě strany a porůznu zalehli do polí. Pootočil jsem trochu hlavu a viděl jsem, jak z jednoho letadla se vysypal celý svazek malých bomb. Vypadaly zprvu jako drobné kamínky. Ležíme na zemi se srdcem až v hrdle a suchý jazyk se lepí na patro. Hroudy země a kamení létají kolem a my tu ležíme naprosto bezmocní a odevzdaní svému osudu. Netrvalo to dlouho, ale v takové situaci je i minuta věčností. Letadla obsala dlouhý oblouk a začala nalétávat na cestu podélně. Teď přijdou na řadu kulomety. Nalétávala za sebou a kropila cestu a její okolí dlouhými dávkami. Pak odletěla. Máme v četě tři raněné, asi těžce. Nejeví známky života. Jsou rychle přeneseni k cestě a budou čekat na sanitní vozy. Více jsme se s nimi neshledali. Musíme pochodovat dále. Znova se formujeme a dáváme dohromady čety. Únava znásobená nedostatkem spánku se projevuje stále naléhavěji. Z čela pochodového proudu se k nám donesla zpráva. Směr pochodu Montero. Je to od nás 40 kilometrů a je nutné to stihnout do půlnoci. V tuto hodinu má být most přes řeku Seinu vyhozen do vzduchu. I přes neúprosnou nutnost rychlého pochodu zastavujeme v malé vesnici. Velení pluku usoudilo, že je třeba poskytnout mužstvu aspoň malý odpočinek a dopřát mu trochu teplého jídla uvařeného během ústupu v polních kuchyních. Jsme pekelně unaveni a hlavně ospalí. Jídlo je rychle rozdáno po četách a většina z nás uléhá porůznu v trávě. Rozkaz zní odchod v 5 hodin. Máme tedy půl hodiny času. Pak s těžkýma a bolavýma nohama pochodujeme dále.
0: Z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák. Pro dnešek už se toho do týdeníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: 3 z 5 uvízlých jeskyňářů jsou vysvobození. Zásah hasičů bude pokračovat přibližně 2 hodiny. První parkovací dům v Teplicích chce město postavit v Alejní ulici. Teď magistrát hledá projektanta. U Máchova jezera se v sezóně zvýší vstupné, přibydou ale novinky pro návštěvníky. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobrý podvečer. Hasiči dál zachraňují amatérské speleology, kteří uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku. Zatím se jim podařilo dostat ven 3 z 5 lidí, kteří zůstali přibližně 100 metrů od východu z podzemí. Před ním je totiž oblast se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého, říká jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Všechno probíhá podle toho plánu, jak bylo původně, to znamená, máme tam dálkový přívod vzduchu s tím, že vždycky v doprovodu hasičů a spolozáchranářů ta osoba musí překonat několik desítek metrů, ať už plazivým způsobem nebo za pomocí plánové techniky, a pak se dostává už do prostoru, kde se dá opět dýchat a v doprovodu je vyvedena z jeskyně.
2: Zásah by podle Mikošky mohl trvat přibližně do 8 hodin večer. Teplice postaví v centru parkovací dům. 3patrová budova bude stát na současném parkovišti v Alejní ulici poblíž fotbalového stadionu a navýší parkování o 300 míst. Město hledá projektanta a příští rok chce vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu. Pokračuje náměstek primátora Tomáš Hadviga z Hnutí ANO.
4: V podstatě tohle to by mělo být záchytné parkoviště pro návštěvníky města. Tím, že by byl sjezd umožněn z té vrchní dvouproudové ulice, nemuseli by zajíždět vůbec do města, tím pádem by město nebylo zatížené dopravně.
2: Další parkovací dům Teplice připravují podle náměstka Hadvigy u akvacentra. Tam má sloužit návštěvníkům plavecké haly a místním obyvatelům. Pro návštěvníky Máchova jezera v Doksech na Českolipsku jsou pro tuto sezónu přichystané novinky, například samoobslužné platební kiosky nebo další půjčovna lehátek a slunečníků. Podle ředitele technických služeb Martina Oumrta se zároveň mírně zvýší vstupné, základní o 20 korun a snížené o 10 korun. Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před 100 účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
1: Počasí.
2: V části Ústeckého a Libereckého kraje platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Počasí na zítřek bude převládat jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ke 2 dopravním nehodám došlo v Teplicích. 2 osobní auta se srazila na nádražním náměstí a také v ulici Na Hrázi. A bouralo se také na silnici číslo 8 u Dubí na Teplicku. Tam se srazilo osobní auto s motorkou a provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

s klubem Country and Western vám z Českého rozhlasu Sever od mikrofonu opět po týdnu přeje Láďa Svoboda a hned vás vítám u dalšího speciálu letošního, protože máme za sebou udílení cen Academy of Country Music, no a známe držitele a právě těm bude věnován celý dnešní díl. Tak doufám, že vás to stejně jako mě bude bavit. Příjemný poslech.

písničku nám v klubu Country and Western obstarala Lainey Wilson. Dnes si, jak jsem řekl v úvodu, budeme zveřejňovat držitele cen Academy of Country Music a jenom dodávám, že ty ceny se předávaly 17. května a chci říct druhou věc, že nám zpívala Lainey Wilson jako loňská držitelka toho nejprestižnějšího ocenění Academy of Country Music, umělec roku. Lainey Wilson byla letos nominovaná také několikrát a my se k tomu dostaneme, jak to všechno dopadlo. Vy jste možná zaznamenali na Českém rozhlasu Sever dva nominační díly, protože opravdu těch nominací bylo samozřejmě stejně jako vždycky, ale výčet interpretů byl opravdu široký a já jsem byl hrozně zvědav na to, jak to celé dopadne, protože těch možností bylo opravdu neuvěřitelné množství. No a proto vznikl i tento speciál, kdy si budeme už za chviličku zveřejňovat držitele těch aktuálních cen Academy of Country Music. No a začneme samozřejmě tou nejprestižnější. Jak jsem řekl, Lainey Wilson nám zpívala, protože loni se stala umělcem roku. Letos je to jiný interpret, tentokrát je to muž a musím říct, že k mému překvapení je to zpěvák Cody Johnson. Cody Johnson měl hned 4 nominace jako umělec roku, zpěvák roku. Jeho píseň měla nominaci na single roku a také video, nicméně proměnil pouze 2, za to ty hodně prestižní. Umělec roku podle Academy of Country Music 2026 a také zpěvák roku ve velmi, velmi nabité konkurenci. Takže teď nás čeká písnička The Fall od Codyho Johnsona, čerstvého držitele ocenění Academy of Country Music, umělec a zpěvák roku.

To byl Cody Johnson a abychom si trošičku odpočinuli, tak nám ještě bude zpívat Zack Top písničku I Never Lie, protože to je takový smutný hrdina toho udílení cen Academy of Country Music. Zack Top získal Grammy, nicméně měl 4 nominace a čekalo se, že minimálně jednu z nich promění. Písnička I Never Lie byla nominována na single roku, také na píseň roku, to už jsou dva zářezy. Jeho album, které dostalo Grammy, bylo nominováno také na album roku a on sám byl nominován na zpěváka roku. Ani jedna z těchto nominací nevyšla, tak si ho alespoň teď pustíme v klubu Country and Western. Zack Top.

Tak to byl zpěvák, který vyšel naprosto na prázdno, jmenoval se Zack Top a ze 4 nominací neproměnil žádnou. Máme tu zase ale úplně jinou výjimku, máme tu zpěvačku, která z 5 nominací využila úplně všechny a stala se v podstatě nejúspěšnějším umělcem letošního roku podle Academy of Country Music, protože všechny své nominace na píseň roku, single roku, zpěvačka roku, autor roku a spolupráce roku vyhrála. Jmenuje se Ella Langley a my si pustíme aktuální jedničku hitparády časopisu Billboard písničkou Choose in Texas. Tady je Ella Langley.

0: Country and Western.
1: Tak to byla zpěvačka Ella Lingley, která z 5 nominací získala 5 ocenění Academy of Country Music, což je opravdu nevídané a jenom to potrhuje ten velmi úspěšný začátek roku 2026 téhleté zpěvačky. Když jsem tady mluvil před chviličkou o tom, že smutným hrdinou byl Zach Top, tak máme tu i smutnou hrdinku a je to paradoxní zpěvačka, která nám otvírala dnešní vydání klubu Country and Western.

6 kategoriích. Její písnička byla nominovaná na píseň roku, single roku, také tady bylo video roku, také spolupráce roku, byla nominována na zpěvačku roku a jako umělec roku. Nicméně ani jedna z těch nominací se proměnit nepodařila. Tak si pustíme tu písničku, které se to nepodařilo a kterou já považuji za opravdu moc vydařenou, Somewhere Over Laredo, a Lainey Wilson popřejeme, ať jí to vyjde na přes rok.

0: Tak to byla Lainey Wilson a my máme za sebou v podstatě dva nejúspěšnější interprety, ženu i muže, Cody Johnson a Ello Lingley, a dva, kteří, jak se hezky česky říká, ostrouhali Zacha Topa a Lainey Wilson. A před sebou máme už skoro jen samé držitele cen Academy of Country Music pro tento rok a je s podivem, že to vždycky byla jen jedna nominace a jedno vítězství. Ale pozor, ještě se dostaneme k umělkyni, která na tom byla ale opravdu nejhůř, ale to zhruba až za tři písničky. Teď nás čeká nejúspěšnější kapela roku. Podle Academy of Country Music tuhle jedinou nominaci proměnila kapela The Red Clay Strays. Tady je písnička.
1: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

Zpívala nám kapela The Red Clay Strays v klubu Country and Western na Českém rozhlasu Sever, a to proto, že získala cenu pro nejlepší hudební skupinu podle Academy of Country Music. Ty ceny se předávaly 17. května a samozřejmě my už známe vítěze, proto si je dnes v klubu Country and Western uveřejňujeme. Když tu máme za sebou kapelu, tak nejblíže je duo roku, no a tady mě trošičku překvapilo to, že duem roku se stali staří matadoři, pánové Brooke s Danem. No a k tomu samozřejmě není co dodat, to je duo, které je v podstatě na té countryové scéně nejdéle ze všech těchto uskupení, a proto si pustíme jednu starou nebo starší věc. Písnička se jmenuje Folsom Prison Blues. Pokud vás samozřejmě napadá, že to je písnička Johnnyho Cashe, tak máte pravdu. A v téhleté verzi, kterou si pánové z dua Brooks and Dunn hodně upravili, se v závěru ozve právě i v té době ještě žijící Johnny Cash.

Tak to byly vítězové kategorie duo roku, countryové duo roku, spolu s nimi v téhleté už trošku letité písni také v originále Johnny Cash. A teď nás čeká jedna z nejprestižnějších kategorií, které se na té countryové scéně objevují. Kromě umělce roku je tu také album roku. S oblibou říkám, že pokud získáte ocenění za album roku, tak to musí být opravdu za všech těch 10, 12, někdy i 15 písniček, nejenom ta jedna. No a album roku získal pro mě opět člověk, který byl tak trochu outsiderem, a ten zpěvák se jmenuje Parker McCollum. My si pustíme písničku Burn It Down, která je titulní píseň právě z toho oceněného alba. Jenom dodám, že Parker McCollum měl jen jednu nominaci, no a tu proměnil. Tady je píseň z alba roku.

klubu Country and Western dospíval aktuální držitel nebo čerstvý držitel ceny od Academy of Country Music za album roku. Velmi prestižní, jmenoval se, nebo jmenuje se stále Parker McCollum. Teď je trošičku ty vítěze přerušíme a pustíme si úplně nejsmolnějšího interpreta, v podstatě interpretku, protože když jsem si dával dohromady počty všech nominací a pročítal se těmi materiály, tak jsem si vyhodnotil a zjistil, že nejlépe na tom, když ty nominace vznikaly, byla zpěvačka Megan Moroney. Megan Moroney totiž měla 7 nominací, opravdu 7. To už je velká smůla, když se vám ani jedna z nich nepovede a bohužel to potkalo Megan Moroney. Nestala se ani umělcem roku, ani zpěvačkou. Její písnička se nestala písní ani singlem roku, ve spolupráci také neuspěla. Její video také neuspělo a jako autorka, byť je skvělá, tak bohužel se našli lepší. My si pustíme jako takovou útěchu a vzpomínku na Megan Moroney písničku Six Months Later, no a věřím, že za rok to bude lepší, ale možná, že už za půl roku, až se budou předávat ceny Country Music Association. Megan Moroney v klubu Country.

Dospívala nám Megan Moroney jako super největší smolařka cen Academy of Country Music, 7 nominací, žádná z nich nevyšla. No, nedá se nic dělat, jak jsem řekl, třeba to vyjde na přes rok. Tak, teď nás čeká 5 zbylých držitelů cen Academy of Country Music a začneme dvěma zajímavými držiteli, protože to jsou držitelé cen New Artist, buď nový zpěvák a nebo nová zpěvačka. Pokud získáte tohleto ocenění, už se do téhleté kategorie nikdy nemůžete dostat. Platí to u Academy of Country Music i u té poněkud prestižnější konkurenční Country Music Association. Opět mě to trošku překvapilo, protože zpěvačkou nebo novou zpěvačkou roku podle Academy of Country Music se stala Avery Ann. Tu jsem netipoval a mezi muži to už je lepší, tam si myslím, že jsem se mohl trefit, tam se stal novým zpěvákem, novým umělcem Tucker Wetmore. My si pustíme obě písničky za sebou, abychom si odpočinuli, nebo abych já si odpočinul. Avery Ann nám bude zpívat společně se samým Barbrem písničku Indigo a Tucker Wetmore písničku Brunette.

Posloucháte Klub Country and Western s Láďou Svobodou. Teď máme za sebou v tomhle tom speciálu, který se věnuje čerstvým držitelům cen Academy of Country Music pro rok 2026. Máme za sebou dvě písně. Tu, která právě dohrála, zpíval Tucker Wetmore a před ním zpívala Avery Ann společně se Samem Barberem, ale musím říct, že Sam Barber tam není vůbec důležitý, protože cenu pro nejlepší novou zpěvačku získala Avery Ann, potažmo tedy pro nového muže Tucker Wetmore. Teď nás čekají už jen dvě poslední kategorie, video roku a spolupráce. Video roku, možná, že si vzpomínáte, že jsme se celkem bavili nad písničkou Kuku od Stefana Wilsona Juniora a právě tahle ta písnička cenu za nejlepší video roku nebo audiovizuální počin od Academy of Country Music získala. Tak si ji připomeneme, Stefan Wilson Junior a Kuku.

Dospíval nám a dokukal Stefan Wilson junior v klubu Country and Western a posledního vítěze těch hlavních kategorií cen Academy of Country Music máme právě tady. Samozřejmě jsou to vítězové dva, protože se jedná také o velmi zajímavou kategorii, což je spolupráce roku, kde se vždycky sejdou dva interpreti, kteří spolu nemají moc společného a naspívají nějakou píseň, která pak se dostane do téhleté nominace a v tom nejlepším případě ji vyhraje. To se povedlo a to možná už jste si všimli zpěvačce Ella Lingley, protože já už jsem tady říkal, že získala cenu za spolupráci, ale s kým to bylo? Byl to Riley Green, písnička se jmenuje Don't Mind If I Do a my si je teď připomeneme. Spolupráce roku podle Academy of Country Music Riley Green a Ella Lingley právě teď v klubu Country and Western.

No a máme to za sebou. Zveřejnili jsme si všechny nové držitele cen Academy of Country Music pro rok 2026. Bylo to náročné, protože máme za sebou hned dva díly nominací a uvidíme, jak to bude za půl roku, až budeme v klubu Country and Western řešit tu trošku prestižnější organizaci, tedy Country Music Association, protože, jak si možná vzpomínáte, jejich ceny nebo její ceny se předávají na podzim v listopadu. Samozřejmě, že budeme sledovat jak nominace, tak i ty důležité a slavné vítěze. To je z dnešního vydání klubu Country and Western všechno. Mějte se moc hezky, užijte si nastupující možná už skoro léto a na Českém rozhlasu Sever v klubu Country and Western se uslyšíme standardně za týden v neděli. Loučí se Láďa Svoboda.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Česku znovu padaly teplotní rekordy, tropický den naměřili desítky stanic. Do zubřího stáda v Milovicích přibyla nová samice Cviana z chomutovského zooparku. Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobrý večer. Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padaly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požárů. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Policie pátrá po 51-letém muži, který v sobotu večer odešel z chaty v Krásné Lípě na Děčínsku, kde tráví dovolenou s manželkou. V okolí to nezná je Střebíče. Naposledy ho pravděpodobně svědci viděli v sobotu kolem 22. hodiny večer v okolí Vlčí hory. Na webu to uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. O pomoc žádá policie veřejnost. Případní svědci mohou volat na linku 158. Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostal.
2: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech, a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí.
1: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
0: Počasí.
1: V části Ústeckého a Libereckého kraje platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Počasí na zítřek bude převládat jasno nebo skoro jasno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí nad Labem probíhají stavební práce v ulici Bělehradská. Je tam uzavřený odstavný pruh. To byly zprávy v 19 hodin. Já vám přeji šťastnou cestu a pěkný večer při poslechu Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí 100 000 žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou, a stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník, a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem, a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska

toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být i jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita, anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze.

0: A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
0: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
2: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
2: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná. Že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
2: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
2: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
0: Co na lokální terapii.
2: Ta mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuji o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporóze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Lodrovy školy mají novou Tóru. Židovské muzeum připomíná své válečné zaměstnance a uplynulo 20 let od smrti spisovatele Viktora Fischla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. V Lodrových školách se ve čtvrtek konala netradiční oslava. Celá škola přihlížela slavnostnímu vnesení svitku Tóry. A není to jen tak ledajaký svitek. Patřil kdysi Salomonu Hugo Liebenovi, muži, který byl významnou postavou českého židovského života v první polovině 20. století. Podílel se mimo jiné na založení židovského muzea v Praze. Tóru škole trvale zapůjčili jeho potomci. Více prozrazuje ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová.
2: Svitek, který jsme tento čtvrtek vnášeli do naší školy, k nám přijel vlastně zhruba před 14 dny, přivezl ho pan rabín Jehuda Ješarim od Sofera, to znamená písaře, který ten svitek opravil, a ten svitek původně vlastnil Salomon Hugo Lieben, což byl zakladatel Židovského muzea v Praze, byl to velmi vzdělaný filantrop, který se aktivně účastnil židovského i intelektuálního života tady v Praze, a rukou osudu historie se ten svitek dostal do depozitáře Židovského muzea a Židovské muzeum jej potom v roce 2025 vrátilo zpátky potomkům rodiny Lieben. Tato rodina u nás má 6 pravnoučat pana Liebena a rodina se rozhodla, že místo toho, aby si svitek nechala jako cenou památku na svého předka doma, tak jej věnuje opravdu k aktivnímu používání u nás ve škole.
1: Jak taková oslava vnesení svitku Tóry vypadá?
2: Vnesení toho svitku je takovou jakoby velkou radostí pro tu danou židovskou komunitu, to znamená v tomhle případě pro tu naší školní komunitu. Pořídit si svitek Tóry je vlastně neuvěřitelně nákladná věc, je to podobné jako pořídit si opravdu velmi hezké auto, takže když nějaká rodina nebo nějaký filantrop Tóru věnuje, tak je to důvod k velké radosti, protože ta obec, která Tóru nemá, ji najednou má. A s tím je taky teda spojená ta radost, která se projevuje v tom obřadu. Takže se různě tancovalo, zpívalo a ta Tóra se představila celé té školní komunitě. Přišel jeden ze zástupců rodiny Lieben, Dan Nikolský, který hovořil o tom, jak se ten svitek vlastně do rukou té rodiny dostal a jaká byla potom jeho cesta k nám do školy. Z toho svitku jsme četli, vyvolali jsme k Tóře právě potomky pana Liebena, dva kluky, kteří dostali aliu k Tóře, a tu Tóru zabalila vlastně jejich sestra a vrátila ho zpátky do Aaronova kodeše. A přišel pan rabín Shmuel Rosenberg, který mluvil o tom, jak je důležité svitek Tóry, obzvláště svitek Tóry, který je nějak spojený s osudy dětí v naší škole, jak je důležité takový svitek ve škole mít. A všichni potom nakonec dostali vanilkovou zmrzlinu, což je vlastně něco, co je spojené se svátkem Šavuot, který hned následoval vlastně večer na to, ten svátek začal, a během toho svátku se připomíná to, že my Židé jsme dostali po putování v poušti na hoře Sinaj Tóru, a oslavuje se to tím, že se jedí mléčné sladké výrobky, takže všechno tohle jsme spojili do té oslavy.
1: Jak často se ze svitku bude číst, jak se bude používat?
2: Tóru u nás ve škole používáme k občasným sobotním bohoslužbám, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů, a zároveň ji používáme při ranních bohoslužbách, zejména v situacích, kdy nějaké z našich dětí má bar mitzva. A zároveň je hrozně důležité říct, že ta rodina Liebenů, nebo respektive její potomci, dlouhodobě zapůjčila tenhle ten svitek naší škole pod podmínkou, že kdokoliv z naší školní komunity bude chtít tu Tóru použít i mimo školu, tak je povinností školy jim tu Tóru poskytnout, což je od té rodiny velice laskavé, protože je spousta lidí, kteří chtějí mít bar mitzva třeba v nějaké jiné synagoze než ve škole, nebo často třeba chtějí mít v nějaké synagoze, která je mimo Prahu a je nějakým způsobem spojená s jejich rodinou. Je to třeba synagoga, která už není funkční, A na takové bar mitzva je často neúplně snadné sehnat košer svitek Tory. A teď je milou povinností školy takováto bar a bat mitzva skrze tuto Toru umožnit a to je skvělá věc.
1: Říká ředitelka lodrových škol Tereza Gafna-Váňová. Posvěť nás svými příkazy a dej nám podíl na své Tóře. Na slova židovské modlitby zpívá česko-kanadská zpěvačka a skladatelka Lenka Lichtenberg.

0: Židovské muzeum v Praze by dnes nebylo takové, jaké je, bez lidí, kteří v něm pracovali za druhé světové války. Jeho zaměstnanci a spolupracovníci se tehdy zasloužili o záchranu židovského kulturního dědictví z Čech i z Moravy. Nacisté je nutili shromáždit na 100 000 předmětů ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu z nich pak zavraždili v koncentračních táborech. Právě těmto hrdinům nyní muzeum odhalilo nový památník. Pokračuje Petr Kastner.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi s vedením tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různí údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplň jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo anebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růz.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podhalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu.
0: 23. žalm Bůh je můj pastýř zpívá opět Lenka Lichtenberg.

0: Muž dvou men a muž rozkročený mezi několika světy. Tak by se dal charakterizovat Viktor Fischl nebo také a Viktor Dagan. Tento Čech a Izraelec, literát a diplomat, spisovatel i překladatel, prozaik i básník, zemřel přesně před 20 lety. Jeho medailon připravil Leo Pavlát.
1: Základní encyklopedické heslo Viktora Fischla by mohlo být stručné. Narodil se 30. června 1912 v Hradci Králové v židovské, sionisticky orientované rodině. Již v meziválečném období publikoval verše, byl aktivní v židovském životě. Válečná léta jej zastihla v Londýně, kde se po boku Jana Masaryka podílel na působení exilové vlády. V roce 1948 odešel do nově vzniklého státu Izrael. Již s hebrejským jménem Avigdor Dagan pracoval v jeho diplomatických službách a současně česky i hebrejsky pokračoval v literární a překladatelské činnosti. Po listopadu 1989 se vrátil do českého kulturního prostoru. Jeho bibliografie čítá na 30 titulů. Románů, povídek, knížek pro mládež, rozhovorů, původní poezie i biblických překladů z hebrejštiny. V roce 1996 byl Viktor Fischl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka. O 9 let později mu ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zemřel ve svých 94 letech 28. května 2006 v Jeruzalémě. Já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl po obnovení diplomatických styků s Izraelem v roce 1990 několikrát setkat. Patřil k těm židovským prvorepublikovým vzdělancům, pro něž bylo zevrubné vzdělání, kulturní a politický přehled, kultivovanost, stejně jako aktivní znalost několika jazyků samozřejmostí. Jemný ve vystupování, pozorně naslouchající, ale současně i nekompromisního názoru. Tak si ho pamatuji třeba z návštěvy v jeho jeruzalémském domku, kde žil se svou ženou Stelou. Hned za vchodem hosty vítala sbírka suvenýrových i umělecky zhotovených figurek kohoutů, darů k připomínce snad nejslavnější Fischlovy knihy Kuropění. Knihy o selhání v mezní situaci, konfrontaci s vlastním svědomím. Právě naléhavé zkoumání paměti, viny, lidské odpovědnosti a možnosti nápravy je téma, které Fischlovo dílo vytrvale provází, včetně motivů z biblické tradice. Z knih Viktora Fischla rozhovoru s ním stojí za to citovat. O češtině. Nikdy jsem nebyl šťastnější, než když jsem přeléval hebrejskou moudrost a krásu do ryzího skla českého jazyka, který miluji. O lítosti. Láska někdy vyprchá, ale lítost nás musí zůstat. Jenom tak někomu neublížíme. O Izraeli. Ben Gurion říkával, kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista. V Izraeli je víc zázraků než jinde, protože je tam život těžší než jinde. A konečně o židovství. Není to těžký úděl? Ptali se ho. Není, odpověděl. Židovství je hrdost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve Velké Británii začal měsíc židovské kultury. Do 16. června nabídne více než 100 akcí po celé zemi. Ministr pro bydlení, komunity a místní správu Steve Reed při zahájení zdůraznil přínos židovské komunity k dějinám a současnosti země. Goldflam, otec a syn, se jmenuje výstava obrazů Arnošta a Otto Antonína Goldflamových. V silném uměleckém dialogu propojuje obě generace v brněnské kavárně a galerii U dvou polívků. K vidění je do konce května. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvílek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se tu někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Pracovníkům vodovodů a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenická se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari. Nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z Jižní Afriky, včetně gekona písečného.
4: Terária jsou teď podle tiskové zprávy zoo větší a osvětlení přirozenější. Gekona písečného získala olomoucká zoo z Vídně. K vidění je už jen v dalších 2 evropských zahradách. V teráriích jsou nově i 2 druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros zatím vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 67,5 vyšetřují nehodu. Už se projíždí 2 pruhy, některá auta ale vybočují. A nehoda je taky na D5 do Rozvadova na kilometru 66,5. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
5: Česká dvanáctka.
6: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás za prvé 3 novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
5: České dvanáctky.
6: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
7: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě, ne, radši to nebudu rozhodovat. Já legenda, to, no, není to nic vtipnýho, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
6: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
7: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako v nějaký hokej by v tom byl, ale já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle toho vítězství a té platinové dvanáctky, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo hodně později, ta písnička vznikla někdy v roce 73-74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé takový jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia, natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74. Plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
6: No ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku, a jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
7: Děkuji za optání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo počasným ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
6: To meka.
7: Tak tam taky mám nějaký takový nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
6: To vidím jenom já.
7: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
6: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
7: Mě to připadá až
6: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
7: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu si ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit Mezera 12. 5. června roku 2026 v pražských Žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno,

a noční můra sílí, když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané.

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie Anna Marie, kde zpívali ptáci. Celkově 66. novinka letošního roku, SMSka je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala 4. zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju.

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, hit Mezera 12. Druhá novinka, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Kde zpívali ptáci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 4. 3. místo, Nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jetplane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
2: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
1: Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
3: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z hnutí PRO.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí 5. v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
6: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezký. Sport.
1: Mistrovský pohár dostali slávisté na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1. Stejně skončil taky souboj Jablonce s Libercem. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Stot. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Na D1 na kilometru 171 směrem do Prahy stojí porouchané auto. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění čekejte do 10 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
7: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jsem to vám dneska zmáladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že to je přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Co to bude? Ale nebudete první ani poslední. Já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni, že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no, to se nedá.
0: Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naděja má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadějo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat tak

0: Tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
0: Tak. Takže z desertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
0: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
0: Tak já si tam dám sám, no. Naděl, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
0: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
1: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
0: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
1: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
0: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Nadě, děkuju, ať se daří.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
0: Sejmul. Já tě sejmul.
1: No, já se rozhlasově.
0: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte je posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik_Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Ať se na hucelský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

kde se málem utopím, ať se na huconský šíky najmout dám. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocom spíší, ty najmou dá jeho.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem závodil, když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče, vytažené z trouby.
2: Jsou krásný, vynikající.
1: Ještě teplý.
2: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před. Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole, na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si ji objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert? Z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
1: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku. Ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje. Sport. Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními 2 zápasy ve skupině mistrovství světa s jistou účastí ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na 30 minut a souvisel i s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
4: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali nazpátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední 2 zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit. Počasí.
1: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. A silnice 17 s Krudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná. Mezi Ostrovem a Čankovicemi havaroval autobus a provoz policisté zastavili. Dá se to objet přes Chroustovice. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodporujte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

hledá. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo tisíce duší z tajného zdroje.

de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy.

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, viď, to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činějí. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem si neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
8: Pane, vy jste vdova a lidé

vstávat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova,

0: jízdní řád. Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Adžije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu, aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam byly dvě hlavní takové postavy, hrály Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárlí a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoumal bych řekla ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli, tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový jako zase stínem takový propadlý tváře. No nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličejem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme potom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No to já taky, no. Já z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím, viděl jsem fikovat také večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce

0: občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
1: Ne, paní doktore, brzlík.
0: V dětství. To je zajímavé, že?
2: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
3: To je manžel?
4: Zpamatuj se. Schop se.
3: Sako.
4: Vezmi si.
3: Moje sako, vezmi si.
4: Pro pána krále, kam zhora?
3: Spadlo. Posíkám, kam spadlo.
4: Kam? Vezmiš, pod kanapé.
3: Cože?
4: Pod kanapé, povídám.
3: No to, prosím tě, tak dělej něco.
5: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
4: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
5: Co je to?
4: Tohle?
5: Kdo to je?
4: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
5: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
6: Ahoj.
5: Co tu děláš?
6: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
5: Na čemu se kechtáš?
6: Ty se taky skutíš a směješ, jen co si obléknu saku, dovolíš asi?
5: A ty se nesměješ.
4: Já už jsem se nasmála. Až.
6: My jsme se nasmáli, to byla legrace.
5: No,
6: mám to také Vládíkovi vyprávět.
4: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
6: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. Příběh. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, víte?
4: No. Popuká.
6: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Vládíku, proč jsem přišný pohled?
5: No, tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
6: No, tak vidíš, tak sedneme si.
5: No, tak pojď.
6: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. A se Ladí taky zasměje, co?
4: To bude, myslím, nejlepší.
6: No jo, mě se stala Ladíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
5: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
6: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbina, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
5: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
6: Nervně, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
5: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, viď?
4: Láďo, ty máš fantazii.
6: Ale jo.
4: No, jo?
6: Já myslím, že to odhad správně, ne?
4: Jo.
6: Odhad to správně. No, my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
5: Jo.
6: A v tomhle jednou přeci ní chrastění klíčů, kroky. No, zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
5: Instalatér?
4: Co by tam dělal ten instalatér?
6: Manžel.
5: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
6: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
4: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
6: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdy ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
5: Pod kanapé?
4: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
6: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
5: Jo, takhle to teda
4: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
5: Teď už tomu rozumím.
6: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, Tak já jsem chtěl pod to kanape, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
5: Hrozná situace,
4: no,
5: viď?
4: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
6: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče. Jo.
5: Počkej, nebyl to ten...
6: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima. Dovedeš si to představit?
5: No těžko, ale dovedu, povídej, já jste napíl.
6: Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No to jsem taky měl dělat. Já jsem se smál.
4: Neuvěřitelná pohotovost. Já jsem se taky smějí, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
5: Já jsem ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
6: Jak velice jednoduše. Jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako... Někdy jindy, já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu smělo, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako, chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
5: A ten blbec tomu uvěřil?
6: Nejen, že uvěřil, že se smál.
4: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
6: Mějte se moc krásně.
5: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
6: Jak myslíš?
5: No.
6: Jaký situace?
5: No, když vstoupil ten manžel.
6: To byla... Kdy?
5: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
6: S kým?
5: No s tamtím, s tím předevčerejším.
6: A s kterým?
5: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
4: Ládo, taková choulostivá situace. Ty jsi v tom hledáš logiku.
5: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
6: No samozřejmě, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
5: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
6: A prosím tě.
5: No?
6: Z čeho jako?
4: Láďo.
5: No co?
4: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jdu, tebe se to netýká.
6: No, to je fakt. Na čo myslíš věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
5: Dobrou noc. Vidíte, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
6: Že už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
5: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
6: A prosím tě, to je nemožné.
5: No počkej, proč by to bylo nemožné?
4: Tomu by někdo nevěřil.
5: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
6: A co, jako? Co?
5: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
6: Ty mě děsíš.
5: Ne.
6: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
5: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
4: Kdo by tomu uvěřil?
5: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
6: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
5: No, už asi jo. Melichare. Melichare. Kamaráde, poves.
7: Uctivá pokladnost, svátaní.
5: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: necháte.
1: Václav.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a ta je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, mají jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejka.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná. Začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu. Samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Janžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii.
7: Ano.
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební? Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt.
8: Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí. Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
8: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátu.
7: Ano, já čůně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: A ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete.
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo. Řízla. Podřízla jsem.
7: Prosím?
8: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, a? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejk je jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev.
7: Ano.
8: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to
8: kde?
7: Nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi a já tě všude hledám. Pojď,
1: omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: No, no, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografy za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku?
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ano, to... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se nám na tom snad nezdá.
6: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano. Tady
5: mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, já to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
5: Prosím, co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že je nějaká sešlá,
5: sešlá?
6: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím. No jo.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
5: Váš soused?
6: No jo, no tak poměrně zase sežene náhradní díly a tak.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zda taková zvohejmaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
5: no,
6: víte?
5: To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
6: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledanou.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využijte. Můžete i e-mailu tradičního s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, no, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oliné.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No, tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale, no.
2: Ale zase... Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a s kým a tak dále, tak dále.
1: To je pravda, to je pravda, ano.
2: Že prostě, když jsem domluvený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4, do hospůdky dáme 1, 2 pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem jiném.
2: Tak je to takový, samozřejmě, když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt to jako jdu, tak abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže no a samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo
1: jak si to
2: každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Já samozřejmě jsme si prožili tu svoji, jak se říká, tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako jestli ten závazek chodí do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu. Takže to už máme dlouho, několik roků za sebou. Takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život. Takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, jako mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, jak říkám. Jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme se domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spoždění, jak říkám, jak jsem to říkal na začátku. Když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový to, teď momentálně jsem dochvilný v tom, jak jsem vám říkal mimo éter.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil za to, protože jsem stuhlej, vždycky v tom tesaračce už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo bohat, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, užíval jsem se na teploměr v autě, takže je to velice příjemné. Takže žádná kláska teda už nebude, dojedu Karlovy Studánky, zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak jim bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoji. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jet, panu doktoru jsem to vysvětlil, že tam musím jet, jinak by byl taky trošku průšvih z toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka
2: proto. Které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojí chvílnosti, nedochvílnosti, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty.
1: Dobře.
2: No, určitě ostatní budou dochvilní. To
1: uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Sám sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo? Má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou. Děkuji vám moc krát.
1: Budu se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik. Olin, no a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karel Gotek jste poznali, také Dara Rollins, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím se být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivej. Že bych nějak vystačil, ale zkrátka si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas, že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v pět museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas, jo.
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko. A
0: dá to práci, zabere to čas, ano.
1: Takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako v podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. Jako. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přede mnou, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. Považuji za svoje selhání. Takže,
0: no ne, takhle, my jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, tak tam je daný nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano, ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, protože člověk vyjadřuje svoji nějakou schopnost něco, prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě jestli něco úplně zruší nebo něco, nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že akar, historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny, takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká,
1: no. Jako mají teatralisti, takže to, ale jinak jako, že by úplně, prostě nevím, jak se to dá přesně definovat, jo.
0: Stalo se vám někdy, že by vám třeba tím, že někdo přijel pozdě, vlastně zkomplikoval tu situaci a třeba to dopoledne? Stalo.
1: Několikrát, prostě zkrátka, tak nevím, 650, takže to jsem stihnul za ten život, tady ty okamžiky si skutečně užít, jako jo. Někdy nepřijel někdo, nikdy.
0: No, je trochu peklo, když s tím člověk počítá, ano.
1: Já mám ještě jakou zkušenost obrovskou, mám tady souseda na Skale, já jsem mezi Skalou a Frýstejnem, tak tady mám Bosňáka, jo, z Bosně, co kdyby. Výborný kuchař, dobrý. Tam, když řekne za půl hodinky jsem tam, co znamená, myslí týden.
0: No jo.
1: Tam vůbec jako nějaký přesný minuty, nebo čtvrthodinky, to vůbec nefunguje, to prostě to je. Oni jsou v té Bosně, já jsem tam byl asi třikrát, takže tam to funguje.
0: Jo.
1: Tam brzy, asi hodně slunce nebo něco, nebo já nevím, ale to. Takže jenom takhle se k tomu vyjadřuji, mě to zaujalo, že ten pán byl roztomilej před mým hovorem, tak jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co? A když něco je, tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
0: Jistě.
1: Ale jako osobně, říkám vám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. Ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčílený.
0: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak
1: se
0: říká?
1: No ne, to se snažím být úplně maximálně. Buď to jsem přesný, anebo to dřív. Odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. Ale jinak jsem montážní, jako jo, to prostě, říkám, radši chodím dřív než pozdě.
0: Rozumím, to rozumím. No tak vy jste přímo vzorňák, řekla bych v tomto.
1: No to já bych tak ne to, no tak to jsem nějaký básniček, malířek a něco kovář a to, takže taky mi to ujede, ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas předtím.
0: Jo.
1: Jako, ano. Abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne.
0: Uh-huh.
1: A než prostě

0: finanční, takže to... Ale bezva, bylo to moc hezké.
1: Jirko, moc vám děkuju. Přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště třeba.
0: A to jsem někdy na Malý Skále, na Chle.
1: Krásná Malá Skála, znám už od dětských let, máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje, ta nádhera tam všude.
0: Jo, jo, docela trošku víc lidí, ale prostě jako
1: všude.
0: Já jsem naštěstí mezi.
1: Ale je to moc hezká oblast a moc hezký městečko Malá Skála. Tak si to tam moc hezky užívejte. Mějte se krásně, děkuju.
0: Napodobně, pozdravujte.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Dobeš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy Ovílej jménem láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučky, já vás taky zdravím.
0: Děkuji.
1: Zdravím všechny posluchače, další linky a abych nezapomněl, dneska mají svátek Janičky,
0: ano.
1: Tak Janice Jirková přeju.

0: ty nejlepší naše dcery Jani Rausové taky a moje prodaná darovce a teďko všem Janičkám posluchačkám do Čilinky. Tak všem.
1: Dobře. Já doufám, že jich je hodně a že všechny teď jsou napřímo a mají velkou radost toho, že jste si na ně takhle hezky vzpomněl. Dochvilně. Nedochvilně. Františku, čím je pro vás dochvilnost a spolehlivost v životě, pracovním, osobním a tak?
0: No, paní Jituško, já teď, když mám tu firmu, tak tam záleží hodně na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce.
1: No.
0: Jo? Tak vždycky chlapu musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapi, končte prácu tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl, jako jo.
1: Jo, jo.
0: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedoucí firmy to musím důrazňovat, jako, jo? Protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli brzo, no a jsem tam nějakou tu minutu přidali, no a tak, no. Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňů to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a no a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošidíte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
1: No, je, tak, ano, ano, ano. No.
0: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v Jedenácké a to byl, ten si dával záležet. Já když jsem chodil k němu na pušky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králu, jo.
1: To se říká, no.
0: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fušky, jo, když jsem tam šel po své vlastní práci, no,
1: jo.
0: Ale on chtěl vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, a takže asi on mě občas něco odpustil, ale takže, no, takže tak to bylo se mnou, no, ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, že se hned uráží, jo, víte? A to kolikrát nesou žádní takový fachmaní, jo, to je, no, rozumíte, jsou dneska najít lidi, aby chodili přesně do práce a pěknou práci a dělat, tak to je prostě, to je, pro mě je to k steku a vypadá to tak, že já zítra budu muset nastoupit jako zedník, jo? Abych jim ukázal,
1: jak se to dělá.
0: To má dělat.
1: Jo. Tak nezapomeňte přijít včas, Františku, no.
0: Jo, to se budu snažit, no. Já když přijedu třeba jako toto stanu později, stane se, tak rychle zavolám a říkám, Jane, synovi, jeďte rychle do paláce, ať tam se mrzlo, jo. A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí budík, protože jak vysílám do té noční linky, tak že volím spát, přestávám, jo, tak se mi můžu
1: no jo,
0: stát,
1: no. Jo. Ano.
0: Takže takový tarabé máme my vedoucí takových firem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem práci, oni mají co dělat, ví, jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky, no. Tak to je.
1: Ale každopádně to berete za důležitou věc, chodit včas do práce, ano, a zkrátka být, ano, na svém místě, no, říkám, v kolik hodin, v kolik se řeklo.
0: To jim říkám furt, o čtvrt hodiny začínáme později, o čtvrt hodiny musíme přidat odpoledne, jo? No a nehorší je, když uvolní už půl hodiny šlapo na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadit, že?
1: Jo.
0: do konci tady práci, jo? No, tak to je, takový já mám zkušenosti, no.
1: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sešteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní, a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych, přesně dochvilní a pěkně na čas, a stejně tak, ať se to daří i vám, a mějte se moc hezky, děkuju.
0: Ano, taky děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny a jinak máme přesný čas, 11:45 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavěla v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslilo.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Ne, dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechpíním, ale já ho slyším, já to poslouchám teda tu noštěvinku.
0: Rozumím. Josefe, můžeme se dostat k tématu?
1: A když on tam volá, tak...
0: Josefe, naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat. Jak ctíte tuhletu...
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuju za návštěvu, nashledanou, naše téma je jiné. Já jsem vás třikrát prosila, abyste se k tématu vyjádřil. Vy si vedete svou, je mi líto. Někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900. Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bende a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem Jana, moje žena byla taky Jana. Všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Jeně Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Když tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl hochu, chci, abys byl všech na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam šindu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak, záleží o co šlo, jak říkal třeba ten pan Olin, když se šlo s chlapama na pivo, no tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležité, jo.
0: No
1: protože
0: právě.
1: Když se potřebuje něco vyřídit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijím do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v tom, v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to schůzka u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel. Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně
1: No, protože 4 věci rozdělané, nic hotové.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál. I když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně. Asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat, nebo jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí, nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata. Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat,
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, jo. Nestane se nic.
0: Nestane
1: já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště a teďka k jednému chodím. A to je nádhera. Mně to připadá jak civilizace v malém velkém městě, třeba nevím, Mexiko, New York, jo, Moskva. Zkrátka nějaké velké město. To je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi. Jo. Každé tam má svůj úkol. Jo. To je, když sledujete civilizaci v malém. To prostě to je něco, to je pecka. To sledovat. Tam třeba vyhodím... Ne, já jsem to řekl, blbě, vydržím, tak nevyhodím. Vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci jsou taky dochvilní, že jo? Když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jim dolit zehličit.
0: No.
1: To se mnou je sranda, že, paní Barboři?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak vám přeju taky...
1: Tak hezký a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina... No a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuji, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško,
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu, už to asi bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádi, ono to...
0: No, tak to ano, je super, ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný,
1: já
0: bez ozvěny.
1: Zdravím, Lituško,
0: děkuju, nápodobně.
1: Zdravím vás obě a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych nějakou prosbu, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek, to je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Mm-hmm, tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopce a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ne, tak zase je dřív nic pozděle, když ten vlak je vlastně tady máte pod nádraží, no,
0: mm-hmm.
1: No tak je to, ale začal jsem chudělat, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to vadil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako stalo. A sice teta už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono je to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a ale, nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom se přišla. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě.
0: Mhm.
1: No,
0: no a co taková spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle, tohle. Máte dobré zkušenosti v životě nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek, utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda.
0: Hmm.
1: No ano, to jako, no, no to víte, každý nějaký, no, každý... Někdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší, lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá
1: ano,
0: věc.
1: Ano.
0: Určitě.
1: Ano, ano, ano, to určitě, no. Takže to nám už teď jako... S nima říkám, ta kolegyně už nežije, což mě mrzí a ta sestra říkala, já když jsem šla domů jel vlak, to jsem si na ně vzpomněla, no. Opravdu byla dobrá to ženská, no. No jo, to víte, ty hodní lidi odcházejí.
0: Rozumím. Tak Libuško, moc vám děkuju, přeju vám hlavně hodně zdraví, aby se vyřešil problém,
1: Tuško,
0: který řešíte.
1: Ráda, že jsem se spojila s vámi a Janičce Klátkovi přeju hodně, hodně zdraví.
0: Ráda vyřizuju.
1: Mm-hmm. No, no.
0: Ráda vyřizuju. Mějte se
1: no.
0: Taky pěkně, hodně zdraví a
1: ano,
0: krásné dny. Jo? Budu se těšit zase
1: ano,
0: příště.
1: Taky, ano, děkuji. A
0: není vůbec
1: zač.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaše patejdle a voňauky, děvčat, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci, před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ni celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy, no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, který, nebo o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky. Takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout a kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: děkuju.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy, tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a postíšit si do té školy, ne po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, to jako jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, to a tak hodinka maximálně, a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že jo, to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová optimistka.
0: Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa, nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla, ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, ten mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní bližní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, víte, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, v tom folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jednou, jestli můžu teda ještě
0: určitě
1: povídat, no, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, na se to Leftokarian. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přisupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká?
0: Výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vypadá. že výbravčí. No a šel k takový tabuli černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jede později, nebo něco vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale jen bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli nějak.
1: No, sedli jsme si tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka a tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal. Popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní a zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen do kole takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru tam.
0: No
1: jako,
0: vidíte,
1: že...
0: tak i to čekání stálo za to.
1: No, a já jsem si říkala, no tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, my minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no, napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Paní Pavlo, musím poděkovat, každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak jako hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte.
1: Děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak, tolik Dalibor Janda, vždycky jsem to já, tolik písnička, no a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky, moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to

0: spolupracovníci i přátelé, to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 1:45 pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženku, krásnou noc vám přeju.
1: No, tak

0: jsem se trochu marodno, takový vtip.
1: Tak přeju hlavně hodně zdraví. No.
0: Od té dochvilnosti, když jsem pracovala v zemědělském družstvu, byla jsem u Telátek. A tam to bylo dochvilnost, jako jsme byli čtyři v partě a nemohli jsme si, takže přesně to. A naproti nám to letníku byl prasečák a ta paní si říkala, my si můžeme podle vás ředit hodinky, jsou čtyři hodiny ráno, aby přesně rozsvítíte. Jako,
1: no jo, ke zvířátkům se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no, že jo?
0: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas? A když se třeba stalo, že jsme byli na nějaký muzice a řekali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všechno spalo, nechtěli stávat, nechtěli pít. A pěda dřív, že se to sebe opačně a stalo se třeba, že jsme se spozdili na nějaký ty muzice a přišli po to, tak to celý chlív bučel.
1: Jo, jo, mají naučený čas.
0: Přišel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten spravidelně to.
1: Ano, ano, je to
0: no,
1: pravda.
0: No a já v tomhle jsem byla cvičená po tatínkovi.
1: Ano.
0: Když potom on ležel, tak musel mi přesně v oběd v 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vodila. A nebo to... Takže jako, a mám tak i vycvičený dcery, když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučený. 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
1: Jste
0: jako
1: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
0: A taky jsme měli zpátky takovou jednu, která, no, chudák, už 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nic. My jsme ji třeba ujeli do práce, sami ujeli jsme ji. Můj to dovolení přes náma na kole, přijeliš tak nebo něco, a vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ona stejně ještě hodiny, půl hodiny, to pro ní nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My už jsme na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my už seděli ve vlaku.
1: Takže je to pro vás důležité, zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehliví kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi blízkými.
0: A teďka jsme babky důchodkyně a taky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
1: Jo.
0: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To je jako, už vždycky cukrás už nás to vyhlíží, když opět mu přijdeme díl, tak jsme byli na koupi nebo něco. Ale do teďka furt mám ráda dochvilnost, no.
1: Už si říká cukrář, pan cukrář, kde už zase jste, že tam ještě nejste, že jo?
0: Když
1: tam 5-10 minut chybí. Jo, tak to je hezká zkušenost tohle, že to takhle máte v životě zařízené i vlastně s kamarádkama a bylo to i s těma kolegyněma v práci. Takže pro vás důležitá vlastnost, důležité vlastnosti a důležitá věc.
0: Ano.
1: Dalo by se.
0: A říkám, i ty zvířátka byly zvyklí na to pravidelnost.
1: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
0: Taky, nashledanou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo děkuju. Ještě poslouchají.
0: Děkuju za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, na ní do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mě ještě nebylo 18 a on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci.
0: Jo.
1: Tak jsme byli v létě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní 18 a manžel končil vojnu pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijel, že jo. Teď táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo, tak ano, měl ano, takový ano. Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že se že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako chodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci, asi v půl jedný, kytku na kole a ve čtvrt na pět jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V půl jedenácti přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
0: No ale to je teda docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
1: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu, na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli vzpomínku a byla taková, byla moje svatba. Jinak teda, když jsem jezdila do práce, tak jsme někdy jsem dělala ve výrobě a to jsme měli píchačky a já jsem, museli jsme píchat. Prostě hodiny, že jo, příchod a to. A já jsem tak nějak ještě děti měla, že jo, doma čekala jsem na mamku, tak jsem vzala motorku a jela jsem na té motorce. A už bylo před šestou a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohou o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvilnost moje.
0: Jo.
1: Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
0: Zkušeností víc než dost a docela zásadní, teda jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
1: No, ale jo, tak manželství se měla dobrý.
0: Tak to je dobře.
1: Udělali jsme si zlatou svatbu, mm-hmm. tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho bral a měl ho ještě radši než mě. A tak takže to všechno dobře dopadlo.
0: Tak to je
1: tak
0: dobře.
1: To
0: je dobře. Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové. A dobrou noc zase
1: dobrou
0: příště.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Napodobně.
1: Jednou jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k paní do chvilnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to není zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas. A bylo to asi také bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro mě svýho zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový jako sportovní podnik. Tak se to dalo. No, tak to bylo fajn na to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit všechno a dát to dohromady, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit k něčemu jinému. Já jsem ročník 38. Takže se ještě zažila válku, a kde ve Zlíně. Já jsem se tam narodila a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát. To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, pak už jsme se museli před odstěhovat. Že táta byl Baťovec, že jo, takže to nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám 51. umřel, tak jsme s námi už zůstali. Tak jako bezprizorní se s bráchou. Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic. No, dopadlo to tak, jak to dopadlo, no. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsme po táto vyšli estebáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal. A já jsem se dostal na střední školu na obchodní akademii docela bez problému, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě. No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela v Ovčírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, ano. Závěrečně, na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený, samozřejmě, že mě to strašně vadilo. To vedlo se jim to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano.
1: Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je, jak a co bude.
1: No, měla vstala ženská dítě a teď to několik dětí a teď jak to skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: Taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně
1: já
0: moc.
1: Já furt jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování. Měla jsem tam stovky příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Takže vzpomínáte alespoň takhle.
1: Vzpomínám často. Jenom ten Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. Jo. já jsem jako, ještě ke všemu na štace, jak byl tím ředitelem od toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Napodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolala. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Mějte taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny, a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založiti pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 000 korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí. Ale přestává být pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením. Žluté plerézy. Přijďte dnes do Uránie. Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy. Módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpust tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí hada a zničit, zdrtit morálně řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod, rozchod, definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal jí z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal, číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, paří, žuránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

Výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala, ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a ze široka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života, od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči
Nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal.

Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel na věky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštěti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžaslé oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl, ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísála. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne, půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy... Ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli Jimmy také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak jej vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea.
Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi byla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen? Jak jsi se zakuckala?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal? Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budem chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu, co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mývají hráči rugby. Stejné pryžové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mývají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
1: Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Se sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.